Telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

sen, kterou jste nezvali. Smůlu vám si míchám tou stěn, štěstíčko zahalí. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu.

Ti nezemře, musí však spáti po celé století. K životu vrátit se může za 100 let, jen kdyby získala pravého muže.

0: mohla přihodit dopravní nehoda. Klído, kam jedeš? Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
1: Jedem!

svatém Vítu tamto krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrlič tu spát, převlečen za chrlič tu spát. Převlečen za chrlič

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Ševčíkem. Krásné ráno, přátelé. Ano, je to tak, 6. hodina nám odbyla a tak ranní restart opět startuje. Já jsem rád, že jste tady s námi. A abych začal nějakou velmi veselou informací, tak přátelé, do začátku letních prázdnin zbývá 21 dní. 21. A když si od toho ještě odečtete ty dny, které strávíte buď to na škole v přírodě, na té jste možná už byli, nebo na ní vyrážíte třeba právě dneska. A ještě navíc od toho odečtete ještě takový ten poslední týden, kdy se vlastně ve škole moc nedělá, jo, protože známky už jsou uzavřené, chodí se na výlety, sportovat, do divadla a tak dále. No tak když to spočítáte, jako máte před sebou třeba poslední týden, možná 14 dní školy předtím, než v podstatě se něco, jaksi, teda než se přestanete učit a začnou vám prostě prázdniny, začne volno. To si myslím, že je hodně pozitivní informace. A o čem si budeme povídat dneska ve vysílání, tak na 9. června připadá Mezinárodní den archivů a to je den, který má za cíl připomenout zkrátka význam archivnictví. A právě o tom si budeme povídat, co je to vůbec archiv, k čemu slouží, jaké skvosty skrývá archiv Českého rozhlasu a taky jakou podobu může mít archiv. Mám pro vás totiž několik fakt zvláštních až jako extrémně potřebných archivů, i když se to tak možná na první pohled nemusí úplně zdát. Tak i o tom si budeme povídat. Samozřejmě chybět nebude zvídavec, soutěž, taky pro vás mám spoustu bezva muziky, no a na úvod i trochu informací.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: Archeologové našli vraky lodí Pirátů z Karibiku. Celkem v přístavu u Bahamského Nassau natrefili na 6 vraků. Místo totiž v 17. a 18. století sloužilo jako hlavní pirátská základna. Mezi nejvýraznější nálezy patří ohořelý trup lodi, který možná patřil jednomu z nejhledanějších pirátů své doby, Henrymu Averymu. Proslavil se hodnotnou pirátskou loupeží, kde ukořistil zlato, stříbro i drahé kameny v dnešní hodnotě asi 2,3 miliardy korun. Vědci objevili také otočné dělo, skleněné lahve, cihly nebo náboje do mušket. Běžkyně Anna Kinčlová získala zlatou medaili v běhu do vrchu. 4-kilometrový závod do kopce se běžel na šampionátu ve slovinské Lublani. Česká juniorka si dobře rozložila síly a v závěrečném stoupání byla na prvním místě. Když se ale chystala plotnout cílovou pásku, předběhla ji Němka Gloria Heroldová. Rozhodčí ale zkoumali finální video a nakonec se rozhodli udělit dvě první místa. Ze zlata se tak radovala Němka i naše Anna Kinčlová. A ještě k počasí, dneska nás čeká oblačno až zataženo. Maximální teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů.

Krásné ráno, přátelé, jak jsme načnuli před chviličkou, dneska je Mezinárodní den archivů, a tak si pojďme vůbec vysvětlit, co je to archiv. Vy určitě znáte knihovnu, znáte muzeum nebo galerii. Archiv je vlastně podobným zařízením, jako tahle jmenovaná, a jeho účelem je chránit a zpřístupňovat kulturní dědictví, nejrůznější písemnosti, nebo zvukové, filmové záznamy, nebo i nejrůznější sbírkové předměty. Archivnost často bývá vnímána jako takové tajemné místo, kde se zastavil čas, kam sotva zabloudí živá duše. A jsou to jenom stohy papíru plus nějaký starý archivář, který se tiše pohybuje v těch nepřehledných regálech, aby uskladnil další zašlé knížky nebo nějaké zažloutlé spisy. Jako tahle představa archivu je jako dost mylná. Archiv je odbornou institucí, která po dlouhá staletí uchovává veškeré významné písemnosti produkované společností. Takže představit si to můžete jako nejrůznější listinné nebo knižní památky, které se na našem území dochovaly už od poloviny 11. století. Mohou to být ale nejrůznější novodobé dokumenty, mohou to být i fotografie, filmy, magnetické pásky, digitální soubory z posledních, dejme tomu, 10-20 let. A v každém případě dost často archiv velmi moderní institucí, kde jsou různé klimatizované depozitáře, kde zkrátka je vychytané to, jakým způsobem skladovat tu či onu věc. Tady se dost rýsuje ten rozdíl oproti klasickým knihovnám. Když jdete do knihovny, tak si můžete půjčit nějakou knížku. Jo, prakticky každý může jít do knihovny něco si půjčit. Kdežto archivní písemnosti, takzvané archiválie, tak ty jsou dost často skutečně jedinečné, protože v drtivé většině případů existuje pouze jeden jediný exemplář. A tak logicky hodnota takové archiválie je, no, řekl bych, ne o hodně vyšší, ale vlastně prakticky nevyčíslitelná. Prostě neexistuje nic jako ta daná archiválie, tak je prostě nenahraditelná. No a i o tom, jaké druhy archivů se u nás vyskytují v Česku, tak i o tom si budeme povídat za chviličku, ale ještě jedna aktualita, tentokrát potěší všechny, kteří máte rádi stavebnice, ale zároveň máte pocit, že složíte všechno strašně rychle. Tuhle stavebnici jen tak nedáte. Tak za okamžik.

Krásné ráno, přátelé, teď jedna aktualita, která potěší vás, kteří máte rádi stavebnice. Představte si, Lego představilo svoji největší stavebnici všech dob, která se bude prodávat. Zítra 10. června totiž bude 100 let od úmrtí známého architekta Antoniho Gaudího. Jehož nejslavnější stavbou je Sagrada Familia, což je mimochodem stavba, která se stále staví. Ty práce mají pokračovat nejméně do roku 2030. Takže jako takhle, do této chvíle je to nějakých 144 let, co se bazilika staví. I tím je vlastně ta stavba unikátní. A proč se staví tak dlouho, tak jedním z těch důvodů je to, že tam spousta velmi, velmi zvláštních detailů v té stavbě. Já jsem Sagradu Familiu byl navštívit a musím teda říct, že je to stavba, která ve vás rozhodně zanechá takový zvláštní pocit. Já jsem z toho měl takový rozporuplný až nadšený pocit, prostě všechno možné, jako mix nejrůznějších emocí, jako opravdu to stojí za návštěvu, je to velmi zvláštní stavba. No a jedním z těch unikátních detailů, které zachycuje i stavebnice, je výrazný efekt vitráže, navržený tak, aby odrážel jedinečný způsob, jakým světlo prochází skutečnou bazilikou. O tomhle si můžeme povídat dlouho, ale prostě nejdůležitější je tam asi jet a prostě tu samotnou stavbu vidět, abyste si to dokázali představit. No ale k té samotné stavebnici. Ta má 12 000 dílků. To je dost. A pokud byste se do toho pustili, tak to prý budete stavět 35 hodin. Výsledkem bude Sagrada Familia ve velikosti nějakých 60x50x40 cm, když to hodně zaokrouhlím, což to jako si myslím, že dost velký teda. Jen tak do pokojičku se vám to asi nevejde, nebo tak na stůl to asi dáte, ale už nic dalšího. A má se prodávat za nějakých 18 000 korun, takže zábava pro skutečné fajnšmekry. Mimochodem, jedna perlička na závěr. Společnost Lego byla založena v roce 1932 a její název je odvozen od dánských slov leg got, což znamená v překladu dobře si hraj. Takže myslím, že s touhle stavebnicí si budete hrát nejenom dobře, ale taky hodně dlouho. Teď už na ty Hrychová, holky sobě.

0: Pepek, Rádia Junior.
1: Pepíčkovi takhle volá hacker. Mám všechna tvá hesla. A Pepíček na to. Je, tak to je super, protože já už jsem je všechny zapomněl. No dobrá, pojďme o kousek dál. Fast boy, all my life, za chviličku zpátky k archivům.

0: Začněte pondělí s humorem.
1: Moderují dva herci, Petr Komínek a Karel Klement, kteří vám zaručí zábavný start dne.
0: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart s Petrem a Karlem.
1: Tam, kde sranda nikdy nespí.

Jak vypadá takový archiv Českého rozhlasu? Přátelé, ten má hned několik částí. My si to samozřejmě blíže dneska probereme s vedoucím archivu Českého rozhlasu Tomášem Duvkou. Jenom na okraj, ale u nás najdete třeba gramoarchiv, tedy archiv gramofonových desek, gramodesek i CDček. Je tam přes 150 tisíc. Nebo třeba takzvanou fonotéku, která zhromažďuje zvukové snímky, ať už ty hudební, nebo slovesné nahrávky, což znamená prostě mluvené slovo. Můžou to být třeba nejrůznější reportáže nebo i pohádky. A těch je tam 136 tisíc, nebo více než 136 tisíc. Na nejrůznějších, ať už analogových nebo digitálních nosičích, tedy ať už na CDčkách, nebo třeba jako digitální soubory v počítači. A pak máme u nás hlavní katalog, který zhromažďuje informace o hudebních snímcích, nebo třeba knihovnu, ve které byste našli více než 70 tisíc svazků knížek, což je neuvěřitelné. Jenom na okraj Československý rozhlas začal vytvářet archiv mezi lety 1927 až 1928. Nejprve byl vytvořen ten takzvaný literární archiv, který pečoval o písemnosti společnosti Radiožurnál, což je předchůdce Československého rozhlasu, tedy i Českého rozhlasu. Dále byl pak budován zvukový archiv s cílem zachovat kvalitní nahrávky pro pozdější reprízy. I to samozřejmě dává smysl, že když pak něco dohledáváte, nějakou pohádku, chcete ji znovu pustit do vysílání, tak musíte vědět, kde ji najít, tak v tom musí být pořádek. No a tahle oddělení byla sloučena v roce 1954, kdy vznikl Ústřední archiv Československého rozhlasu. Dneska celý archiv sídlí právě v této budově, ze které se vysílá v Praze na Vinohradské 12. Takže toho využijeme a spojíme se s vedoucím archivu Českého rozhlasu Tomášem Duvkou, a to už v další hodince cca v 7 hodin a 20 minut si povíme, jak přesně takový archiv vypadá, jestli je to jedna budova, jedno patro, jedna kancelář, prostě vezmeme to trošku z gruntu. Teď už Jesse J, Price Tag.

0: Přátelé, i tento týden můžete hlasovat v naší hitparádě 10 songů plus 2 novinky. A jednu z těch novinek nám teď představí Klárka Nováková.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
2: Na druhou novinku chceme vždycky tip od vás a tentokrát s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou. Vybíráme přání Amálky Kounovské. Ta by do hitparády ráda poslala pořádně rozjetou novinku Choka Choka od megahvězd Jižní Ameriky, Anity a Shakiry. Anita je brazilská zpěvačka, tanečnice a herečka, která spolupracovala třeba s Madonou, The Weekndem nebo J Balvinem. Shakira pochází z Kolumbie a proslavila se hity jako Hips Don't Lie, Waka Waka, Whenever, Whenever nebo nedávno soundtrackem k filmu Zootropolis Zoo. No a fanoušci ji milují nejen kvůli jejímu hlasu, ale i typickému tanečnímu stylu inspirovaném břišními tanci. A teď už si užijte duet Choka Choka, ve kterém se zpívá portugalsky, španělsky i anglicky. Tak pořádně nastražte uši, jestli poznáte, kdy který jazyk zazní. Anita a Shakira, Choka Choka.

Přátelé, teď už zpátky do archivu Českého rozhlasu, který je mimochodem jedním z největších zvukových archivů ve střední Evropě. V depozitářích tři patra pod zemí je uloženo na 80 tisíc hodin zvukových záznamů a 25 milionů stran písemných materiálů. Zkrátka, archiv dokumentuje celou historii československého Českého rozhlasu. A možná, kdybyste hledali tu nejcennější archiválii, tedy jako to, co archivujeme, tak to bude zřejmě soubor dokumentů, který se váže k pražskému povstání a byl dokonce prohlášen za archivní kulturní památku. Ostatně letos uplynulo v nějakých 81 let od počátku pražského povstání. Bylo to právě 5. května roku 1945, kdy se lidé postavili na odpor proti německým okupantům. Ty největší boje tehdy probíhaly v Praze v Nuslích, na Pankráci a také přímo u budovy Českého rozhlasu na Vinohradské. Právě rozhlas měl v počátcích povstání velkou roli. Navzdory tomu, že bylo zakázáno vysílat v rodném jazyce, tak se z éteru po 6. hodině ranní začala ozývat čeština a také české písně. A to odstartovalo celé pražské povstání. Na jehož konci došlo ke kapitulaci německé armády a osvobození Československa. A celou tuto velmi významnou událost našich dějin máme tímto způsobem zdokumentovanou právě díky archivu Českého rozhlasu. A asi ani nemusím úplně vysvětlovat, proč je důležité si takové okamžiky české historie připomínat nejenom na jejich výročí. V archivu Českého rozhlasu ale jsou uchovány i další skvosty, a o těch si budeme povídat. Poslouchejte dál.

Doznívá nám kapela Krištof, zůstaň tu se mnou, já doufám, že tady se mnou zůstáváte, abych tady nebyl sám. Holka, kluci, dovolte mi, abych vás pozval k poslechu našeho nového seriálu s názvem Hlubina. Teprve minulý týden jsme ho oficiálně odvysílali a od té doby ho najdete na našem webu radiojunior.cz. Super je, že se k němu můžete kdykoliv vrátit, protože na našem webu zůstane, takže na to mrkněte. Je to seriál od skvělé Terezy Verecké, od které už určitě znáte i Lyžák, velmi oceňovaný a velmi napínavý. I tentokrát to bude hodně napínavé, a to i díky skvělému zajímavému zvukovému designu. Tentokrát připoužili i hydrofon, ten takzvaný podvodní mikrofon. A rozhodně nechybí ani hvězdné obsazení, třeba s Martinem Mišičkou a Václavem Neužilem v čele. Protože je to takové lehce hororové, tak doporučujeme poslouchat až třeba vám, kteří jste starší 10 let. Já vždycky říkám, kdo jste mladší, tak zkuste přemluvit mamku a taťku, jestli by vás třeba v tom nenechali, jo, a že byste si to poslechli společně. Já myslím, že i to je jakási varianta, nebo zkusíte to nějakým způsobem sami zhodnotit, jestli byste to zvládli. No a jenom tak malinko naťuknu, jo. Celý ten děj se točí kolem jezera Tichá voda, které díky své mimořádné průzračnosti velmi oblíbeným místem rekreačních potápěčů a rodin, které tu tráví celé prázdniny. Jenže pravidelně se z podvodních hloubek ozývá jakýsi hluboký dunivý zvuk, jako by hlubina dýchala. Geologové tím mají jasno, říkají, že je to tektonické napětí, jo, prostě spousta termínů, nějakým způsobem to vždycky zdůvodní, jenomže místní vědí své a pak se navíc ztratí malý Vojta a tak je horor na světě. No, pokud byste chtěli vědět víc, jak zmiňuju, tak na našem webu radiojunior.cz najdete všech 5 dílů v průměru kolem nějakých 20-22 minutek, takže myslím, že takový hezký poslouchání. No, nevím, jestli úplně před spaním, jako ty horory před spaním asi nejsou úplně nejlepší, ale třeba na cestě ze školy, prostě někdy odpoledne, nebo, já nevím, po cestě na tábor třeba, by to mohlo být zajímavý. No, mrkněte na to, teď už Imagine Dragons, píseň Natural.

Zpátky do archivu Českého rozhlasu. To je velmi zvláštní místo, kde se udržuje stále stejná teplota a vlhkost. Může do něj dokonce jenom několik zaměstnanců a i tak je přesně určeno, jak dlouho se v takovém archivu mohou lidé zdržovat. Část archivu je ovšem v digitální podobě přístupná v takzvané studovně Českého rozhlasu v Římské ulici. Dost často tuhle studovnu využívají hlavně studenti žurnalistiky. Prostě přijdou, potřebují vyhledat nějaké téma, tak si vyžádají nahrávku, tu si pustí do sluchátek a mají hotovo. Mimochodem, nejstarší zvukový záznam pochází z roku 1888 a jde o pozdrav jistého lorda Sullivana, a to vynálezci Thomasi Alva Edisonovi. Najdete tu ale také projev císaře France Josefa I. z první světové války, přetočený z fonografického Edisonova válečku. Archiv obsahuje také nahrávky hlasů všech československých a českých prezidentů i řady dalších dějinných osobností a současníků. Celková stopáž těch uložených záznamů činí, přátelé, neuvěřitelných 25 let. Mimo to, v archivu Českého rozhlasu najdete také sbírku medailí a ocenění společnosti Radiožurnál, což je předchůdce Československého, tedy Českého rozhlasu, taky rukopisy slavných spisovatelů, například Karla Čapka nebo Vladimíra Holana, ale i díla slavných hudebních skladatelů, například Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka nebo Josefa Suka. Skutečně ty archiválie jsou nejrozmanitějších druhů. My si to více přiblížíme v další hodince, zhruba v 7 hodin a 20 minut, kdy si budeme povídat s Tomášem Důvkou, vedoucím archivu Českého rozhlasu, takže dozvíme se mnohem více. Teď už Eli, Party v domě hrůzy.

kluci, kam na to chodíte? Jako kam na tohle chodíte, na tyhle ranní pomsty? Jakože mám zarepovat jako 80letý pán. Jako, já opravdu nevím, jako jakým způsobem si představujete, že tohle splním, jako. Jo, a ještě jsem teda nepřečetl to jedno slovo, stařečkého trochu nejde to, prostě tohle nepřečtu, ale přitom je to tak nádherný písmo, teda musím jako ocenit, nevím, jestli to psal Kája nebo Peťa, asi spíš Kája si myslím, že to psal, ale je to fakt jako hezky napsaný jinak, teda musím ocenit. Takže zarepovat, jo, já teda repovat vůbec neumím a navíc je to taková ta disciplína, na kterou musíte mít fakt talent, na takový ten freestyle, jo, že řeknete větu jako my jsme tady v rádiu junior, jo, to jsme měli nějakou jako první větu, ale musíte jako okamžitě přemýšlet nad tím, co se vám bude rýmovat se slovem junior, což jako je jako teda za mě disciplína, kterou jako absolutně nedávám, tak junior, jo, jasně, už to mám. My jsme tady na rádiu junior, já mám však repovat jako senior, jo, tak to máme první rým, jako naprosto geniální, že jo. Dál mě ale nic nenapadá, to však není žádná paráda, no tak to je fakt špatný. Pokud jste v tuhle chvíli vypnuli rádio junior a už ho nikdy nechcete zapnout, je mi to hrozně líto, ale není to úplně moje vina. No víte co, pojďme radši dál, ať to zakecáme, protože jediný, co se s takovou ranní pomstou, která se jako nepovede, teda jako z hlediska plnění, tak co se dá dělat, tak je prostě jít dál. Tak jdeme dál.

0: finally.
1: Přátelé, ještě jedna krátká perlička k dnešnímu datu. Máme 9. června a tak je to 121 let od chvíle, kdy v německém časopise Annalen der Physik byl publikován článek Alberta Einsteina o heuristickém pohledu na vznik a přeměnu světla. Za tento, nejenom za tento článek, ale za tu myšlenku dostal Albert Einstein v roce 1921 Nobelovu cenu za fyziku. A jedna perlička k tomu. Albert Einstein vlastně očekával, že získá Nobelovu cenu. A tak nabídl celý předpokládaný obnos své první manželce Milevě Maričové za to, že bude souhlasit s rozvodem. Ta Nobelova cena nakonec teda opravdu přišla, to za vysvětlení fotoelektrického jevu, a vynesla mu nějakých 32 tisíc dolarů. Nezní to jako nějaká obrovská částka, ale takhle, jsme v roce 1921 a tehdy to byl desetinásobek ročního průměrného profesorského platu. Což znamená, kdybychom si to přepočítali na dnešní peníze, tak by to bylo několik milionů, 5, 6, 7 možná milionů, tak nějak se pohybuje i ta odměna v rámci Nobelovy ceny. Takže tolik jenom pro zajímavost, teď už Eva Matějovská.

0: Ok, kluci, ještě si připomeneme hitparádu Rádia Junior, do které můžete stále hlasovat, a to až do zítřka do 8 hodin večer. Pokud by se ovšem v tuhle chvíli uzavíralo hlasování, tak by na prvním místě byla Adéla Křivánková s písní Konečně volná, což je jedna z novinek mimochodem, takže by rovnou vystřelila na první místo, ze kterého by vystřídala Kiarou s písní Sweet Girl, ta by skončila na druhém místě, a na třetím by to byla Bára Ladrová s písní Sokolík Pepík. Jestli to takhle dopadne, to si vůbec netroufám hádat, je to skutečně jenom na vás a na vašich hlasech. Máme tam ale celkem 10 songů plus 2 novinky, tak si poslechněte celou nabídku.
1: Rekapitulace.
2: Už vím, co se...
3: Konečně volná, tak se jmenuje první novinka od Adély Křivánkové.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové. A ve 308. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Nutno dodat, že tohle byla jenom rekapitulace z minulého týdne. Jak to dopadne tento týden, to je skutečně jen a jen na vás. Hlasovat můžete až do zítřejších 8 hodin večer. Teď už.
3: Ranní restart s Petrem Ševčíkem.
2: Přátelé, já už to zmiňoval, ale řeknu to ještě jednou. Právě dneska je 9. června, což znamená, že je Mezinárodní den archivu a právě o tom si povídáme dneska i v ranním restartu. Co je to vůbec archiv, k čemu slouží, co dělá archivář, jak vypadá takový běžný den archiváře. I o tom si budeme povídat v této hodince a to díky tomu, že naším hostem bude už za nějakých 20 minutek vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Duvka, tak si to rozhodně nenechte ujít. Samozřejmě probereme i další různé archivy, protože archiv nemusí mít podobu jenom nejrůznějších písemností. Můžou to být i velmi zvláštní předměty. Mám pro vás několik opravdu zvláštních, jako až extrémně potřebných archivů, i když na první pohled to tak možná vůbec nevypadá. Tak i o nich si budeme povídat. Samozřejmě chybět nebude zvídavec, soutěž zhruba za 10 minutek. A co ještě? No, třeba bezva muzika, už za chviličku třeba Voxel nebo Kacej. No a na úvod samozřejmě zprávy.
1: Minutové zprávy.
2: Archeologové našli vraky lodí pirátů z Karibiku. Celkem v přístavu u bahamského Nassau natrefili na 6 vraků. Místo totiž v 17. a 18. století sloužilo jako hlavní pirátská základna. Mezi nejvýraznější nálezy patří ohořelý trup lodi, který možná patřil jednomu z nejhledanějších pirátů své doby, Henrymu Averymu. Proslavil se hodnotnou pirátskou loupeží, když ukořistil zlato, stříbro i drahé kameny v dnešní hodnotě asi 2,3 miliardy korun. Vědci objevili také otočné dělo, skleněné lahve, cihly nebo nástroje, náboje do mušek. Běžkyně Anna Kinčlová získala zlatou medaili v běhu do vrchu. 4-kilometrový závod do kopce se běžel na šampionátu ve slovinské Lublani. Česká juniorka si dobře rozložila síly a v závěrečném stoupání byla na prvním místě. Když se ale chystala protnout cílovou pásku, předběhla ji Němka Gloria Heroldová. Rozhodčí ale zkoumali finální video a nakonec se rozhodli udělit dvě první místa. Ze zlata se tak radovala Němka i naše Anna Kinčlová. A ještě k počasí, dneska nás čeká oblačno až zataženo, maximální teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů.

Holky a kluci, o tom, že archiv může mít opravdu nejrůznější podobu, svědčí třeba i zpráva z roku 2021, kde vyšlo, že pod ledem na Špicberkách má vyrůst trezor s nejlepší hudbou v dějinách. S tohle originální myšlenkou zachovat nejlepší hudbu v dějinách lidstva v případě nějaké globální katastrofy přišla jedna norská společnost, prostě vytvořit takový obrovský archiv. Pod led na Špicberkách, což je souostroví v severním ledovém oceánu, tak tam chce umístit speciální trezorovou místnost, níž budou tyhle hudební klenoty v bezpečí po stovky let. Což je jistě velmi chvályhodné, ale jako jedna otázka se tam přímo vybízí. Kdo rozhodne o tom, co je to dobrá hudba? No tak, prý má vzniknout nějaký globální výbor, který se má na tomto rozhodnutí jako podílet, pak to má být taky hlasování veřejnosti. V každém případě jisté je to, že uvnitř trezoru má být hudba jak domorodých obyvatel, tak největší hity moderní doby. Což je zajímavé, když v tyhle dvě věci postavíte vedle sebe. V každém případě nejrůznější archivy skutečně existují a na Špicberkách existuje ještě jeden hodně zvláštní archiv a to je globální úložiště semen. O tom jste možná nikdy neslyšeli, rozhodně poslouchejte, o tom si budeme za chviličku povídat. Nejdřív ale písnička, taky soutěž za 5 minutek, takže je toho hodně.

0: Paradise.
1: Přátelé, já si myslím, že už je nejvyšší čas pustit se do soutěžení. Vy jste zvyklí na soutěž s tajemným zvukem, samozřejmě i dneska bude. Možná nejdřív ale představíme dnešní cenu. Budeme soutěžit o takzvanou radiokartu, což je skutečně taková kartička, která slouží ke stažení audioknížky, konkrétně knížky Mowgli v titulní roli s Honzou Cinou. Honzu Cinu určitě znáte z našeho vysílání, tedy i jako Hayaju, propůjčil svůj hlas právě Hayajovi Skřítkovi. No a nutno říct, že do soutěže nám věnovalo tuto cenu vydavatelství Českého rozhlasu, tedy Radioservis, moc děkujeme. A pokud rádi tedy posloucháte pohádky, nejenom, že je třeba čtete, ale třeba i posloucháte tady v podobě audioknížek, tak pojďte s námi soutěžit, myslím, že je to pěkná cena. Tak jak to provedeme? Pustíme si jeden tajemný zvuk a vaším úkolem bude odhadnout, co ten zvuk vydává. Tak co vy na to? Můžem? Tak pojďme na to.
2: Tajemný zvuk.

0: Pyongyang, ještě možná chviličku tomu dáme. Ale na druhou stranu teď už byste měli vědět nebo aspoň tušit, tak volejte na telefonní číslo 800 199 199, linka je bezplatná, takže jako neutratíte ani korunu, to je jasňačka, jenom můžete získat a to tu zmiňovanou radiokartu, abyste si mohli stáhnout audioknížku Mowgli v titulní roli s Honzou Cinou. Tak soutěžte, ještě jednou telefonní číslo 800 199 199 a bude to hodně rychlý, dáme si jednu písničku, tam má asi 2,5 minuty a pak už budeme mít určitě někoho na drátě.
1: Dneska

0: To znám důvěrně, když mi nic nejde, ale jako nic si z toho nedělat, to je jako skutečně disciplína královská. Teď už máme ale na telefonu Emču, ahoj, dobré ráno ti přeju.
1: Ahoj.
0: Emo, jenom se na úvod zeptám, školu v přírodě už máte za sebou nebo před sebou?
1: No, ještě se budem učit.
0: Ještě se budete učit a na takový ten jako školní výlet jedete nebo ho máte už za sebou?
1: Jo, pojedeme.
0: Jo, pojedete, tak super, no tak to je krásný. To se máte na co těšit. No a pojďme teda k té soutěži. Ty soutěžíš o radiokartu, která slouží ke stažení krásné pohádky, Mauglí, v titulní roli je s Honzou Cinou, od radioservisu. No a takhle nám zněl ten tajemný zvuk, jo. Co by to asi tak mohlo, no?
1: Podle mě je to tučňák.
0: Tučňák, že by to podle tebe bylo. No dobrá, pojďme vyzkoušet, jestli tohle byl tučňák. Byl to tučňák? Bohužel, Emo, tučňák to nebyl. Máš ještě nějaký tip? Je tak jako mimo soutěž? Napadá tě? Jako něco, jestli jsi váhala s nějakou další možností třeba?
1: Ne, neváhala.
0: Neváhala. Tak prosím tě, já ti to prozradím, bylo to jehně. Bylo to jehně, tedy mláďátko od ovečky. Jo, jehňátko. Tak vydává takový zvuk. No, nedá se nic dělat, Emčo, dneska to nevyšlo, doufám, že z toho nejseš ale smutná, že ne?
1: Ne.
0: Ne, já si taky myslím. Navíc za 21 dní jsou prázdniny, tak se jenom chci zeptat, nebo máš nějaký plán na prázdniny? Nějaký tábor bude?
1: Bude, budou tábory 4.
0: 4 tábory, ty brďo. Jako každý po týdnu nebo po dvou týdnech, takže na celý prázdniny?
1: No, tam ve jednom budu 14 dní spát.
0: Ty brďo,
1: A mám jenom jeden týden volno.
0: Máš jeden týden volno a jinak seš prostě neustále na nějakém táboře. A to jsou všecko také ty tábory, jak říkáš, jako s tím přespáním, nebo jsou to i ty příměstské?
1: To jsou i příměstské, jenom jeden je na to spání.
0: Jo, takhle. Jo, no tak to bude super. Tak to si užiješ i doma, prostě takové ty domácí pohodičky. Ale za mě ty tábory, kam se jezdí prostě jako spát, že jo, na 14 dní, tak jsou jako úplně nejlepší, tam člověk vždycky zažije úplně nejvíc srandy, takže na to se určitě těš. Emčo, díky za povídání, jak jsem říkal, dneska to nevyšlo, ale prosím, nevěš hlavu, zkus to zase někdy příště, jo?
1: Jo.
0: Tak měj se krásně, čau, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Emči, to dneska nevyšlo, velké kluci, ale soutěžíme každé ráno, vždycky v 7 hodin a 10 minut, takže rozhodně zase zítra.

0: Krásné ráno, holky a kluci. Dneska si povídáme o archivu, archivaci, archiválích a archivářích. Asi vás napadá spousta otázek, podobně jako mě, třeba co všechno se u nás v rozhlase archivuje. Jak si takový archiv vůbec představit? No tak jsem rád, že na zodpovězení takových otázek nebudu sám. Pozvání do vysílání přijal ten nejpovolanější člověk, a to vedoucí archivu Českého rozhlasu Tomáš Důvka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak začněme tím, co všechno se teda v archivu nachází, co všechno rozhlas archivuje.
1: Tak rozhlas asi trošku nepřekvapivě hlavně archivuje zvuky. To je to největší bohatství, které máme, a jsme v tom v rámci České republiky dost jedineční. Ale vedle toho archivujeme i listinné dokumenty, kterých je tedy v současnosti už méně než bývalo, ale stále se staráme o ty staré dokumenty, které nám v papíru zbyly z minulých dob. No a v neposlední řadě taky archivujeme fotografie, zase spíš z těch starších dob, ale dnes už je to především digitální fotografie nebo i videa, ale těch starých nosičů takzvaných fotek, které se dochovaly na určitých materiálech, tak těch máme v depozitářích také hodně.
0: Je to možná zvláštní otázka, ale proč? Proč se všechno archivuje?
1: Proč se to archivuje? No, aby se nestratila ta paměť, aby jsme věděli, jakým způsobem žili naši předci, a aby jsme se snažili pochopit, proč lidé v minulých dobách dělali to, co dělali, a jakým způsobem to ovlivňovalo jejich životy, protože ona, každá ta i technologická změna potom nějakým způsobem reaguje i na to, co děláme, nebo jakým způsobem vysíláme například v rozhlase.
0: A chápu to správně, že vy jako archivář nejenom, že se staráte o to, že to, co vzniká třeba v téhle době, tak archivujete, tedy nějakým způsobem, když se to jako pro sebe schroustám, tak jako uskladňujete v nějaké podobě, ať už digitální, analogové, v našem archivu, ale zároveň v tom archivu lecos dohledáváte, když je něco potřeba?
1: Ano, tak jsou to takové dvě funkce, a v tom je ta práce zajímavá. Tak z větší části, dalo by se říct, se staráme o tu minulost, o to, abychom se starali o to, co už v tom archivu je. A taky ono se to nezdá, ale toho materiálu je tolik, že stále nás něco překvapuje. Pořád nemůžeme říct, i když jsme to už téma například počátku rozhlasového vysílání už dělali tisíckrát, tak po tisící první nás tam něco nového překvapí a můžeme opět přijít s něčím jakoby vlastně novým. To je jedna věc, no ale potom ta druhá, jak jste říkal, ano, ta druhá část té práce je uchovávat už tu současnost, a tam je to jako docela velmi jako složitá práce, protože my máme dneska přesně opačný problém než naši předci. Dneska je toho vlastně strašně moc a my musíme vybírat to nejdůležitější, což se zdá někdy vlastně nemožné, ale snažíme se o to. Prostě dnes je toho možná někdy, když se začínalo rozhlas, vysílal jenom část dne na jedné stanici, dneska těch stanic je asi 23, 24, 24 hodin denně, takže si to představte.
0: No to, kdyby se mělo archivovat asi úplně všechno, tak toho záznamu budou asi tisíce let, ne?
1: Ano, přesně tak. A vlastně ono to ani není, ono právě proto se musí pečlivě vybírat a vlastně říct si, do čeho dá člověk energii, a popíše dobře, nějak lépe to podstatné, aby potom někdo, kdo přijde u nás, nemusel se prohrabávat vším, ale vlastně, když se na nic nezaměříte, když tam nedáte nějaký klíček v tom hledat, tak nakonec vlastně nenajdete nic.
0: Takže dá se říct, že z toho, co vzniká dneska, tak je potřeba hodně vybírat, zatímco to, co vznikalo v minulosti, tak se archivovalo jako ve mnohem větším jako měřítku?
1: Ano, vlastně jo. Hlavně v těch počátcích, řekněme, takových 60. let, těch prvních, řekněme, 40 let toho vysílání, tam jsme vůbec rádi, že se něco dochovalo. Jenom pro vaši představu, rozhlas vzniklo v roce 1923, to pravidelné vysílání, ale vlastně z 20. let třeba zvuky nezbyly skoro žádné, protože tehdy ani nebylo na co nahrávat, nebylo na to uspůsobená technika. A vlastně až s 60. lety, kdy už se zdokonaloval magnetofonový pásek a ta technologie začala být prostě sofistikovanější a na to uchovávání lepší, tak se dá říct, že se začíná archivovat masově, i když pořád ne vše, ale je už toho čím dál víc a taky se daleko líp taky ty informace shromažďují od 70. 80. let. Takže ano, tam jsme v těch letech jsme vlastně rádi, že nám vůbec něco zbylo. Každý ten zvuk, hlavně z 60. let třeba, to je skvělé, protože jich za stolik není. Ale hlavně třeba i z 50. let, těch předchozích letech ještě víc. No ale dnes je to přesně naopak. Dneska v podstatě všechno, co se vysílá, nějakým způsobem někde najít můžeme. Ale druhá věc je, že když k tomu není dobře spárovaný popis, tak už si můžeme pomoci samozřejmě umělou inteligencí, ale stále těch dat je hodně. A hlavně třeba u jmen nám ani ta umělá inteligence ne vždycky může pomoct.
0: A bývá problém něco dohledat?
1: Tak bývá problém. Hlavně u živého vysílání, tam to vždycky byl problém i v minulosti. Když se například ten rozhovor, který dneska natáčíme, tak on nebude asi reprízovaný, předpokládám. No a vzhledem k tomu, že nebude reprízovaný, tak ani nikdo ho nějakým způsobem nevystřihne a nevloží do nějakého redakčního systému našeho a potom se to ani do toho archivu takhle zvlášť nedostane. Takže to tam bude jenom v takové řadě toho celodenního bloku a pokud si nějaký archivář neřekne, to byl zajímavý rozhovor, tady to uděláme zvlášť, tak vlastně se bude dohledávat velmi těžko.
0: Jinými slovy, chcete říct, že pro moderátora je v podstatě největší čest, když se dostane do archivu, jo? Protože znamená, že něčím přispěl skutečně.
1: Ano, ale velmi často si to ten moderátor uvědomí až dávno po tom, co vlastně odvysílal ten pořad.
0: My už jsme byli hodně v té minulosti. Dá se jednoznačně odpovědět na otázku, jaká je nejstarší nahrávka, kterou v archivu máme?
1: Dá se určitě odpovědět, jaká je nejstarší rozhlasová nahrávka. Aha. To je rozhovor s prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem z roku 1928, z 27. října, kdy měl zrovna projev k dětem ten den a i ten zvuk je velmi vlastně zajímavý, kdybyste se opustili. Tak to víme, protože ono to tehdy nebylo nahráváno ještě rozhlasově, ale na soukromá gramofonová společnost His Master's Voice to potom vydala i na desce. Ještě těch desek je i víc v oběhu. A co se týče, ale co máme u nás v archivu, a to je tak jako důležité si jenom uvědomit, že u nás v archivu nejsou pouze rozhlasové nahrávky, ale taky komerční, že my máme vlastně spoustu gramofonových desek, které ale nejsou nutně rozhlasové, jsou to hudební snímky, které prostě si rozhlas tedy koupil a z toho potom vysílal hudbu. Třeba, jo. A takhle starou věc máme až ze začátku 20. století, z roku 1901, áry slavného operního pěvce Enrika Caruza. Ta je opravdu ta úplně nejstarší, ale zároveň nemá žádný vztah k rozhlasovému vysílání.
0: Ale přece jenom, když se řekne český rozhlas, tak asi spousta posluchačů se řekne, dobře, tak v archivu se určitě budou nacházet jako ty staré nosiče, CDčka, gramodesky, možná nějaký fonografický váleček tam ještě někde vzadu bude.
1: Ten bohužel ne, to předci předali do muzea hudby, takže už v našich sbírkách nemá.
0: Ale na druhou stranu v archivu se nachází i spousta věcí, které nejsou přímo hudebního charakteru. Myslím jako nějaké papíry, smlouvy nebo předměty.
1: Já vlastně bych navázal na to, co jsem říkal před chvílí, že tím, jak se v minulosti vlastně ten zvuk neměl šanci tolik archivovat, tak tím víc je důležitý ten papír, protože my sice třeba rozhlasové hry, to je něco, co se ve 30. letech vysílalo opravdu jenom živě a tím pádem se to ani my máme jednu hru Bílý tesák z roku 1936 nebo 7, teď nevím přesně, ale tato hra, to je opravdu výjimka, že se dochovala, ale zároveň máme scénáře k hrám právě v papíru, které máme, tu řadu máme úplně dokonale sestavenou, takže my ten papír je jako pro nás velmi důležitý jako zdroj informací, že sice ty pořady nemůžeme si poslechnout, ale můžeme se podívat minimálně na to slovo, které tam zaznělo. A Ano, archiv je složen ze dvou vlastně noh. V tomhle ohledu hodně je důležité, jestli se zabýváte hudbou nebo tím slovem. Na každé ty obory, v podstatě těmi se i zabývají trošku jiní lidé a taky na to máme různé dotazy různého charakteru. Jsou to dvě takové entity, které spolu vytváří tu rozhlasovou historii.
0: Když se vrátím ještě k těm písemnostem, pečuje se o ně nějak speciálně, aby vydrželi co nejdéle?
1: My musíme dodržovat v depozitářích určité teplotu za prvé, která nesmí kolísat nějak výrazně.
0: To kolik a taky vlhkost.
1: Kolik nesmí kolísat, nebo kolik tam máme?
0: Kolik stupňů Celsia tam máte?
1: Zhruba 18 stupňů Celsia.
0: No to je skvělý v létě, ne?
1: Ano, v létě, ano, je to tak. Pak ale jsou i třeba fotografie, které zase musí být ještě o kus, o pár stupňů nižší, tak tam už je až moc zima. Ale ano, když jdete k nám do depozitáře třeba v létě a přijdete úplně na lehko, tak jste potom trochu překvapeni, že tam na vás je zima. tak to ano. A potom, takže musíme tohleto udržovat, protože ono by jinak, ono se to samozřejmě nepočítá, že zítra ten papír najednou splesniví nebo se mu něco stane, ale my tady počítáme na desítky let a je pravda, že se dostáváme do určité fáze v tuhle chvíli, kdy už na tom papíru je to vidět dost často, třeba máme i průklepový papír a je vidět, že výhledově nám ten papír postupně bude prostě degradovat. Tímhletím tu degradaci vlastně trošku zpomalíme. No a samozřejmě taky digitalizujeme a tak, to je samozřejmé, aby se nám to zachovalo i pak. Ale ten materiál je důležitý ho zachovat z toho důvodu, že kdyby se nedej bože něco stalo s tím digitální kopií, tak abychom vždycky do toho originálu mohli jít a přesvědčit se, že to je správně a že nikdo s tím materiálem třeba nějakým způsobem nemanipuloval. No a druhá věc je, ještě jste se mě ptal a teď už nevím na co.
0: No já mám ještě jednu takovou myšlenku, vy jste to malinko naťuknul právě, jestli se může z archivu něco ztratit a jestli se to někdy stalo?
1: Může se ztratit. A teda tady prozradím jednu takovou věc, která mě moc netěší, ale ono je to vlastně historicky docela logické. Ten rozhlasový archiv v minulosti nebýval takovým klasickým archivem, jako když si představíte třeba Národní archiv nebo nějaký státní oblastní archiv. Takovéhle místa, která jsou vysloveně spjatá i třeba i s nějakou dokumentací úřadů státních a tak. Ten náš rozhlasový je specializovaným archivem, ale dneska jsme akreditovaní u ministerstva vnitra také, takže my musíme dodržovat nějaké společná pravidla, ale v minulosti to tak úplně nebylo a ten archiv byl hlavně vlastně takovým polem, kde hodně sádili i redaktoři. Prostě když chtěli něco z archivu, no tak bohužel někdy to skončilo tak, že oni si opravdu řekli o nějaký pás, protože neměli nějakou digitální kopii.
0: Prostě
1: opravdu ten pás museli dostat, no a pak ho nevrátili. Ano, anebo si to nechali někde u sebe. Dost často se na nějaké pásy pak objeví v pozůstalosti po nějakém rozhlasovém tvůrci, který to u sebe měl. Takže tak.
0: No tak v dnešní době asi není úplně možné nebo běžné, aby člověk vůbec přišel na návštěvu do archivu, ne? Nebo pouštíte tam vůbec někoho?
1: Pouštíme jednou do roka širokou veřejnost, zrovna dnes. Dnes jde na archivu a máme během celého dne několik prohlídek, děláme i přednášky a snažíme se právě ukázat jak listinný archiv, tak zvukový archiv, tak i třeba nějakou digitalizaci. Jinak během roku je možné, pokud nějaká škola požádá, se s námi domluvit napřímo. A těch exkurzí máme během roku, řekněme, i nějaké menší desítky. Není to úplně zase tak výjimečné, ale samozřejmě stojí nás to nějaký čas a záleží, jaký je zájem a co lidi chtějí vidět.
0: A ještě když se zeptám, když dneska teda archiv otevírá své dveře pomyslně, je možné přijít takzvaně na blind nebo musí mít nějakou rezervaci?
1: Na našich stránkách a na stránkách denarchivu.cz, tak tam je i rezervace. Pokud by tu rezervaci někdo nestihl, aspoň se tam ověřit, v jaký čas ty prohlídky začínají. Myslím si, že pár míst tam zbývá, takže kdyby někdo přišel bez rezervace, tak můžeme na místě zjistit, jestli nemůžu zaručit, že se povede, ale lepší je to rezervovat v každém případě, ale kdyby někdo přišel na blind, tak může to zkusit taky.
0: O archivaci v Českém rozhlase jsme si povídali s vedoucím našeho archivu, s Tomášem Dovkou. Moc děkuji za zajímavé informace, přeju fajn ráno.
1: Já taky děkuju.
0: Naslyšenou. Se

0: Přátelé, před námi už je zvídavec od Evči Sinkovičové, tentokrát o jídle, a to jednom velmi oblíbeném.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj všichni zvídavci, máme tu další zvědavé okénko, tak šup sem s novou zajímavostí. Kdo by neměl rád špagety nebo těstoviny obecně? Já nikoho takového neznám. Naopak pro spoustu lidí jsou špagety nejoblíbenějším jídlem. Víte ale, jak je správně jíst a z čeho se vyrábějí? Rozhodně je skoro buranstvím si špagety nakrájet nožem, to ví asi každý. Ale většina už netuší, že ani lžíce by se správně k pojídání špaget používat neměla. Lžíce je taková pomůcka, aby se nám špagety nerozutíkaly po talíři nebo po tričku. Ale Ital by se na vás díval pohoršeně. Správný Ital by totiž pouze zapíchl vidličku kolmo do špaget, točil ve směru hodinových ručiček a nakonec vložil sousto do úst. A co to špagetové nebo celkově těstovinové složení? Na výrobu stačí mouka, sůl, voda a někdy vajíčko. Většina špaget je z bílé pšeničné mouky, ale právě v Itálii se dává přednost semolině, což je krupice umletá z tvrdozrné pšenice. Semolinové těstoviny lépe zasytí, takže Italové vědí, co dělají. Myslím, že vás nepřekvapí, až vám prozradím, co slovo špagety znamená. V doslovném překladu do češtiny by to byly provázky. Výraz spagety je množným číslem italského spaghetto, a to je zdrobnělina slova spago, což doslova znamená provázek nebo šňůra. No, proč ne? Vždyť provázky připomínají. Pořád tu mluvíme o Itálii a Italech, takže je více než jasné, že těstoviny pocházejí z Itálie. Nebo snad ne? Představte si, že nejspíš ne. O vzniku těstovin mezi historiky neexistuje shoda. Záleží na tom, co všechno považujeme za těstovinu. Už před naším letopočtem se potraviny podobného složení objevují, ale upravují se jiným způsobem, takže je těžko říct, jestli jde o první těstoviny. A kde se tedy vzalo to neodmyslitelné spojení těstovin s Itálií? Vznikla tu světově první továrna na výrobu těstovin. Ale není to určitě jen tím. Těstoviny nejspíš přivezli do Itálie Arabové v 8. a 9. století, a to z Afriky a Blízkého východu. Tam se něco jako předchůdci dnešních těstovin používali už od počátku našeho letopočtu. Těstoviny se každopádně brzy stanou populární po celém světě. Dostávají se do běžného jídelníčku, a to nejen proto, že jsou chutné, ale také se skvěle skladují a rychle připravují, takže jsou i praktické. V podobě, jak těstoviny známe dnes, se po Itálii rozšiřují zhruba ve 13. století. Italové si je natolik zamilují, že z nich udělají svůj národní pokrm. A co těstoviny a naše končiny? První česká továrna vznikne v roce 1884 a je to závod bratří Zátků. Žádného zvídavce nepřekvapí, že se ve velkém vyrábí v továrnách, ale v roce 1957 se v rámci aprílového žertíku televizního kanálu BBC spousta lidí nachytá při 3-minutové reportáži, která pojednává o bohaté úrodě dlouhých těstovin na stromech špagetovnících. Stovky lidí se po zhlédnutí ozvou a zajímá je, kde si mohou takový strom pořídit. Co ale může zmást i dnešního člověka, jsou názvy různých druhů těstovin. Není divu, vždyť jich existuje přes 300 druhů a spousta z nich má i několik pojmenování. V tomhle to máme nejjednodušší se špagetami, jejich označení je mezinárodní. A co vy a těstoviny, chutnají vám? Je to vaše nejoblíbenější jídlo? Napište mi. Holky a kluci, pokud chcete o tom, odkud pochází těstoviny a co znamená špageta v češtině, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Teď už o jednom opravdu zvláštním archivu. Slyšeli jste někdy o Špicberském globálním úložišti semen? To bylo skutečně vybudováno za polárním kruhem na norském souostroví Špicberky. Oficiálně bylo otevřeno v roce 2008. A proč zrovna tam? No, jde prý o oblast, která je tektonicky stabilní, tedy jinými slovy, nehrozí tam zemětřesení, zároveň nadmořská výška zajišťuje, že úložiště nebude zatopeno a nikdy by všechen sníh na polech roztál, tak je tam snadná dopravní dostupnost a především stabilní teplota podloží, minus 3 stupně Celsia. Semena jsou tam chlazena pomocí generátorů fungujících na uhlí, které se těží přímo na ostrovech. A i kdyby generátory vypadly, tak by trvalo prý několik týdnů, než by se ta teplota zvýšila na těch původních minus 3 stupně Celsia. Ale k čemu je vlastně takový archiv? Skutečně je to jako svého druhu archiv, nikoli písemností nebo zvukových nahrávek, ale vlastně je to archiv rostlin. Účelem je zkrátka to, že pokud by nějaká rostlina z planety zmizela, tak je možné její výskyt obnovit díky takovému archivu. V obřích ledových halách jsou tam uchovávána semena aktuálně více než 6 000 druhů rostlin, což je neuvěřitelný počet. Ta jsou chlazena na minus 10 až minus 20 stupňů Celsia, což prý má zajistit jejich perfektní stav po nejméně stovky let. Počítá se prý s maximální kapacitou 2,25 miliardy semen. Což jako neuvěřitelný počet. A vlastně je to opravdu svého druhu archiv. Jak vůbec by vás to nenapadlo, ale skutečně existuje archiv rostlin. Tak tolik ještě jedna taková závěrečná zajímavost. Teď už New Blood a Griffin.

0: Přátelé, v hitparádě Rádia Junior si aktuálně první tři místa rozdělují holčičí zpěvačky Kiara, Bára Ladrová a Adela Křivánková. Skutečně ty by byly suverénně na prvních třech místech a dál by to bylo jako velmi těsné, kdo by byl na čtvrtém, pátém a tak dále, ale všechno závisí na vašich hlasech, takže pokud jste si ještě nevybrali svého favorita, tady je nabídka.
1: Rekapitulace.
2: Konečně volná, tak se jmenuje první novinka od Adely.

0: ve 308. kole vítězí Sweet Girl od 13-leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Přátelé, naše společné ráno je téměř u konce, já vás ale ještě stihnu pozvat na program, který pro vás přichystá dneska odpoledne. Speciálně bych vás rád pozval na 15. hodinu Mezi námi zvířaty s moderátorkou Verčou Hájkovou. Dneska přijde také host Filip Rožek, scénárista a spisovatel. No a taky pes Gump, který naučil lidi žít. Ano, ten pes, kterého znáte z filmu. Tak to si rozhodně nenechte ujít. No a ještě přidám, že odpolední klub Rádia Junior mezi 5. a 8. hodinou bude dneska taky společně s Janem Veselým, který bude hostem. Honza Veselý je astronom z hvězdárny a planetária hlavního města Prahy, takže téma vesmír si myslím, že baví snad úplně každého. Ostatně o vesmíru si budeme povídat i zítra ráno. Tak třeba i na to se můžete těšit. Závěrečný song ten patří k Sindlovi, Dream Team, mějte se krásně a užijte si dnešní den.

0: Kam zase jdeš?
1: Myslel jsem, že bychom se mohli s Josívkem trochu projet po Vltavě.
0: To jsou hloupé nápady. Mysli na své zdraví.
1: Ale dušinko, pramice potřebuje smočit dno, jinak se schne a bude s ní amen.
0: Co pak nevidíš, že se schyluje k dešti?
1: Nevidím. A i kdyby dešť námořníkům nevadí.
0: Prosím tě, jací pak jste vy dva námořníci? Leda tak snílci a bloudové. Hrajete si na mořské vlky jako malí kluci.
1: No, a proč ne?
0: Josefe, Josefe, ve svém věku bys už mohl mít víc rozumu.
1: Úplně mi postačí ten, co mám, růženko.
2: Paní růženka, Josefova žena měla pravdu. Za pár chvil obloha zčernala a z nebe se spustil déšť. Ba co déšť? Přímo liják. Josef s Josívkem byli právě uprostřed řeky, když na hladinu dopadly první kapky.
3: Hlásím, pevnina na levoboku, pevnina na pravoboku. Zdá se, kapitán Josefe, že se blížíme k přístavu.
4: Čerta starého, se blížíme, Josívku. Vždyť trčíme uprostřed říčního proudu a ten si s náma dělá, co se mu zamane.
5: Ještě aby nás ten dravý proud zanesl k nějakému neobydlenému ostrovu.
1: Už jsi viděl, Josívku, neobydlený ostrov uprostřed Vltavy?
3: O čem to mluvíš, kapitáne? Jsme přece na moři a právě vypukla pravá mořská bouře.
1: Na mou duši, ty mi růžence, to zase vyšlo, prší.
3: Já bych řekl, že tohle není obyčejný déšť, ale my jako správní námořníci si s ním poradíme.
1: Máne, hochu, zaloupání kříži mi ten déšť nestojí. A proto
4: k veslům a plnou parou vpřed. Směr, pevnina.
2: Pramice přistála v zátočině císařské louky pod korunou letité vrby právě včas. Protože to, co nastalo, bylo hotové boží dopuštění. Náhle se loďka sotva znatelně zakymácela, ozvalo se slabé zaplesknutí a na přídi se objevily dvě bosé nohy.
1: Ale podívejme, máme návštěvu.
6: Prosím vás, mě nevyhánějte.
1: Vždyť ti nikdo neubližuje, ale proč taková hezká panenka vyvádí jako sedm meluzín? Že ty se holka ztratila.
6: Já ne, ale ztratila jsem kone.
1: A ty můj smutku.
5: V dešti zalévat nepotřebuješ.
6: Tak se mi zdá, že s vámi dvěma taky nic nepořídí.
1: Ale.
6: V tomhle městě lidé znají jedinou písničku. Nevidím, neslyším, nepomůžu. Každý se jen vymlouvá a vykrucuje.
1: Ne, tak zhurta, holka. Kdo vlastně jsi?
6: Duhová panenka.
5: Třesky plesky.
6: A tamhle zhora na vás kouká Jeroným. To on mi sebral konívku.
1: Já vidím jen mraky.
5: A já jak bysmet?
6: Ale mezi nimi ten největší a nejčernější. To je přece Jeroným.
1: A bláznivé řeči v bláznivém počasí.
5: Co když je to pravda, Josefe?
1: Pravda je, že mám mokro v botách, je mi zima a leje jako z konve.
5: No právě, ta konev.
1: Jozíku, že by?
5: Pro mě je to jasná věc, kapitáne.
2: Zmokle a zimomřivě seděli všichni tři v pramici a tvářili se hůř než deštivé počasí. Tuze rádi by duhové panence pomohli, ale na Jeronýma byli krátcí. Nezbývalo, než zavolat někoho na pomoc. Jenže komíníci se vymlouvali, že jim na císařské louce chybí komín a bez něj nahoru nepolezou. Hasiči žbrblali, že nemají dost dlouhý žebřík. No, a pak tu byli už jenom strážníci. Tvářili se důležitě, radili se dlouze, aby nakonec usoudili, že tady ani sebevětší pokuta nic nespraví. Odpískali tedy konec porady a šli jinam. Z nebe se dál valily proudy vody a Josef, Josífek i duhová panenka byli tam, kde na začátku.
6: Vidíte, co jsem říkala? Samé vytáčky.
5: Ach jo, tady je ale nálada.
6: Kde chceš vzít dobrou náladu, když nesvítí slunce? A kde chceš vzít sluníčko, když se na obloze roztahuje jaroným z konví?
1: No počkej, holka zlatá, no ty snad to kápla. Potřebujeme slunce.
6: To se jen tak nevrátí.
1: No tak my s Josívkem pro ně zajedeme.
6: Kam?
1: Přece tam, kde je ho nejvíc. No do Afriky.
6: S touhle děravou pramicí.
1: O čem to mluvíš? Jen se pořádně podívej. Jedno zhoupnutí, druhé, třetí a...
6: Z pramice je parník.
5: Z Vltavy oceán.
1: A z nás opravdoví námořníci. Josívku, můžeme vyplout.

0: proslunina Afrika už z dálky vítala cestovatele veselou notou. Sotva však jejich loď přistála u břehu, viděli, že ani tady není cosi v pořádku. Po břehu se sem a tam procházela tuze smutná žirafa. Občas žduchla hlavou do sluníčka, to se maličko odkutálelo, ale svítit nepřestalo. Žirafa tedy sklonila hlavu a na zem ukápli dvě veliké žirafí slzy.
1: Takovou dálku se trmácíme pro dobrou náladu a co vidíme? Zase jenom smutek.
2: Nedivte se, páni námořníci, já se zítra vdávám.
3: To bys měla spíš tancovat, zpívat a veselit se.
2: Já bych tancovala a zpívala, ale chybí mi závoj.
3: Závoj?
2: Krásně duhový, utkaný ze sedmi barev. Jenže tady v Africe mi živá duše nepomůže. Každý jen strká hlavu do písku. A bez závoje svatba nebude.
1: Duchová panenka z císařské louky ti takový závoj spíchne jedna dvě.
2: Opravdu?
1: Na naši námořnickou duši. Stačí k tomu sluníčko a pár kapek deště.
2: Což o to, slunce mám habaděj, ale kde vzít déšť, když v celé Africe není jediný mráček?
1: O jednom bychom věděli, když pojedeš s námi.
2: To se ví, že pojedu.
3: Ale má to háček, sluníčko musíš vzít sebou.
2: To je pro mě maličkost. Párkrát do něj strčím hlavou a pokutálí se samo.

0: Josef s Josifkem přivezli žirafu, žirafa přikutálila slunce a to sebou vzalo dobrou náladu. Sotva se objevilo na obloze, Jeroným se polekal, pustil konívku a dal se na úprk. Na dně však zbylo pár dešťových kapek. Přesně tolik, aby z nich duhová panenka z císařské louky za pomoci slunce vykouzlila nadýchaný svatební závoj.
1: Je, ten je krásný. Moc ti děkuju, duhová panenko.
2: To nestálo za řeč. Děkovat bych měla já. Vám všem?
3: Dejte pokoj se slovíčky. Hlavně, že jsme zachránili dobrou náladu.
4: A taky žirafí svatbu.
1: Něco vám povím, páni námořníci. Kdybych si mohla vybrat, chtěla bych žít tady, protože na tomto kousku země musí bydlet samí hodní lidé. Kde pak? Tady se neschovává hlava do písku, jako v Africe.
0: Žirafa se šibalsky usmála, natáhla svůj dlouhý krk a pak důstojně, s hlavou v nebesích ozdobenou sedmibarevným závojem, odkráčela do Afriky. Prý to není daleko, jen pár žirafích kroků. Duhová panenka pohladila svou konívku a Josef s Josívkem se vydali domů za paní Růženkou.
5: Josefe, Josefe, ty vážně nemáš ani špetku rozumu.
3: Ale dušinko, všechno je v nejlepším pořádku.
5: Já vím. Zítra ti začne loupat v kříži a pozítří se ani nehneš. To jsou nápady v tvém věku chodit do takové Sibérie.
4: Náhodou, paní Růženko, nebýt deště, tak jsme nejeli...
3: Pst, Josefku. Trochu námořnického tajemství si musíme nechat pro sebe.
5: Však já taky nic neslyšela. Tak jen pojďte, pojďte se osušit.
3: Ale náč, Růženko, vždyť venku svítí slunce.
5: No prosím, aprílové počasí. Před chvílí ještě pršelo. Koukněte, je mi náčku, nad Prahou se udělala duha. Duha ze šesti barev.
3: Ale dušinko, vždyť je sedmibarevná. A nad Prahou jí je pouze malý kousek, jenom cípeček.
4: Ona totiž ta duha, paní Růženko, ona začíná až v Africe.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior. Hej.

máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

0: zdraví vás Kačka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: Ahoj kluci, vítejte v Ušounově, neboli mé pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune.
0: To je ale hustý. Počkej, ty jo, to byl ale obr.
2: Holky a kluci, Ušoun tady něco zkoumá. Má tu namalované nějaké ryby nebo co a vrtí nad tím hlavou.
0: Hele, Jani, takovýhle obří tvor žil kdysi na zemi. Vypadá to, že to je největší zvíře, které kdy na zemi vůbec žilo.
2: A ukáž. Jasně, ty čteš o tom, jak vědci objevili v moři kus pravěké kosti a nejdřív si mysleli, že je to skála.
0: No přesně tak, vědci našli asi úplně nového vodního dinosaura. To je takový pradávný ještěr. No to je hustý, viď?
2: No to je.
0: Holky a kluci, představte si to. Byl ještě mnohem, mnohem větší než tvor, který je na zemi největší a nejtěžší teď.
2: Počkej, počkej, no? Neprozrazuj to, neprozrazuj to. Holky a kluci, jestli pak víte, kdo to je?
0: Jo, jasně, no jasně. Je to přeci velryba. No, ano. A jmenuje se?
2: Plejtvák obrovský.
0: Jani, a já jsem slyšel, že velryba vlastně není žádná ryba, tak jak to je?
2: No to máš pravdu, Ušoune. Velryba je totiž savec. Je to stejné zvíře jako třeba...
0: Delfín.
2: Třeba.
0: Nebo jako třeba slon?
2: Slon, jenomže...
0: Nebo pejsek?
2: Ano, jenomže dřív lidé mysleli, že je to ryba, když plave v moři, tak tomu začali říkat velryba jako velká ryba.
0: No tak to jsi mi to krásně vysvětlila. Ty jo, holky, a ty jo, kluci, náš největší tvor, tedy ten plejtvák obrovský, měří až 33 metrů, tak si to představte, já si to neumím představit.
2: No tak si to představ tak, že kdyby se dokázal postavit na ocas, byl by vysoký asi jako 10-patrový dům.
0: No tohle, Jani, ty to umíš tak krásně vysvětlit, ale pozor, a plejtvák je i nejtěžší. Váží 200 tun, to tady čtu, tak to vysvětli zase znovu ty.
2: No, 200 tun, to znamená, že váží asi jako 27 slonů.
0: To je celý stádo.
2: No, tak jsme začali pěkně z ostra.
0: Ano, u toho největšího a nejtěžšího zvířete, co vypadá jako ryba a není to ryba, jmenuje se plejtvák obrovský, abych to tak pěkně zhrnul.
2: Krásně si to, Ušounku, pamatuješ? Výborně ses to naučil. No ale když už jsme u těch nej... Mohli bychom pokračovat mojí nejoblíbenější písničkou a po ní bychom mohli zase mrknout na toho úplně nejmenšího tvora. Co říkáš, Ušounku?
0: Já naprosto souhlasím.
2: Tak a teďka přichází moje nejoblíbenější písnička.

0: ještě okopat řekvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba. Namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Hele, žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na ryby přeci nechodíš? Žížaly pomáhají kypřit půdu.

0: Lucie, ale posloucháte Ušounovu, neboli moji pohádkovou školku.
1: Ve které jsme se dneska rozhodli trošku se podívat na ta nej. Už jsme mluvili o největším a nejtěžším tvorovi planety.
0: Ale s tím nejmenším je to těžší, když víme, že jsou tu tak malilinkaté bakterie. To jsou ty potvory, co způsobují choroby, jo, a které ani nevidíme.
1: No, počkej, mrknu se tady na nějaké mrňousky. Je hele.
0: No?
1: Ušouné.
0: No?
1: Tohle je nejmenší chameleon na světě. Jmenuje se Brokésia. Žije jen na Madagaskaru a je velký jako nehet na malíčku. Měří totiž asi jenom 1,5 cm.
0: Jo, takže je velký asi jako bombónek.
1: No,
0: ten je ale roztomilý. Tak možná, že není úplně nejmenším zvířetem na celém světě, ale rozhodně je to chameleoneček, který mění barvu podle toho, kde žije, tak je ale úplně nejroztomilejší.
1: Přesně tak. Takže už jsme si řekli, kdo je vůbec největší, a našli jsme nejmenšího chameleona.
0: No, ale počkej. Co třeba komár? Jo, nebo třeba mraveneček? Ten je ještě menší. Ale mě by teď zajímalo, kdo je nejrychlejší běžec. Jani, kdo nejrychleji běhá?
1: Já, když vidím pavouka.
0: Já.
1: Ne, dělám si legraci. Nejrychlejší běžec je gepard.
0: Gepard, to je taková kočkovitá šelma, žijící v Africe.
1: Správně, máme oba jedničku s hvězdičkou.
0: No.
1: A kdo je nejpomalejší?
0: No, pozor. Tak já bych řekl, že třeba lenochod.
1: Zase jednička s hvězdičkou.
0: Ale já ti něco o lenochodovi řeknu. Představ si to, jsem někde četl, že lenochod je pomalý jenom tehdy, když se schovává před dravci, protože ty pomalé pohyby ten dravec tolik nesleduje. Ten sleduje vždycky, když se něco šostne, jako kočka myš. Ale když se rozhodne lenochod, že zrychlí, tak umí zrychlit. Představ si to.
1: Výborně, Ušonku, a já mám pocit, že máme naši školku po ránu plnou dravců, protože když se ráno probudíš, tak se pohybuješ jako lenochod. Asi tu za rohem číhá nějaká šelma.
0: A já ti něco řeknu ještě o lenochodovi. Představ si to. Lenochod, protože se drží tlapkama větve a vlastně je zádama dolů a bříškem nahoru, tak on má pěšinku, jako holky a kluci mají pěšinku ve vlasech nahoře na hlavě. A nebo zvířata na zádech, tak on jí má na bříšku, protože když prší, tak aby to po něm stékalo.
1: Takže holky a kluci, když vám někdo řekne, že jste učesaní jako lenochod,
0: tak jste učesaní jako lenochod.
1: Tak máte hezkou pěšinku.
0: Přesně tak. No teda, to jsme si to hezky řekli. A ale co bude dál?
1: Pozor, aby si holky a kluci, co nás poslouchají, taky zasloužili jedničku. Tak jim teďka dáme náš dnešní úkol.
0: Jo, to je pravda. Ušounův úkol.
1: Jak je to u vás doma s nej?
0: Jo. Jak je to u vás s největším človíčkem, nebo nejchytřejším človíčkem, nebo nejpomalejším?
1: No, takže, kdo je u vás největší?
0: No a kdo zase nejmenší?
1: Kdo je u vás nejrychlejší?
0: Nebo naopak nejpomalejší? A co nejvtipnější, nejšikovnější, nejveselější?
1: A nejhodnější.
0: Kamarádi, než skončí naše dnešní pohádka, tak ať máte pěkně úkol vyřešený. Co, Jani?
1: Jasnačka.
0: Ušounova pohádka.
2: Byl jednou jeden chudý princ. Měl docela malé království, ale přece jen bylo dost velké, aby se na ně mohl oženit. a princ se oženit chtěl. Bylo však od něho opravdu poněkud smělé troufat si říci císařově dceři, chceš si mě vzít? Ale princ se toho odvážil, protože jeho jméno bylo daleko široko proslavené. Nasta princezen by mu bylo rádo řeklo své ano. Ale podívejme se, zdali to učinila i císařova dcera. Tak tedy poslouchejte. Na hrobě princova otce rostl překrásný růžový keř. Kvetl jen jednou za 5 let a vykvetl pak na něm jediný květ. Ale byla to růže tak líbezně vonící, že kdo k ní přivoněl, zapomněl na všechny své žaly a starosti. Princ měl také slavíka, který uměl zpívat, jako by měl v hrdélku všechny nejkrásnější melodie. Tu růži i slavíka měla princezna dostat. Princ je proto uložil do velkých stříbrných pouzder a poslal jí je. Císař je dal donést před sebou do velkého sálu, kde se princezna bavila se svými dvorními dámami. Když uviděla veliké skřínky s dary, radostí zatleskala. Kéž by to byla tak čičinka, prohlásila. Ale objevila se krásná růže. Och, jak je rozkošně udělaná, zvolali dvorní dámy. Je víc než rozkošná, řekl císař. Je nádherná. Ale když se jí princezna dotkla, nejraději by se byla dala do pláče. Fuj, papa, zvolala. Vždyť není vůbec umělá. Je opravdovská. Fuj, opakoval celý sbor, je opravdovská. Podívejme se ještě, co je v druhém pouzdře, než se začneme zlobit, vybízel císař. Objevil se slavík. Zpíval tak překrásně, že nebylo možno mu něco vytknout. Superb, charmant, říkali dvorní dámy, protože všechny brebendili francouzsky, jedna hůř než druhá. Ani se mi nechce věřit, že by byl opravdovský, prohlásila princezna. Ba ne, je to opravdovský pták, řekli ti, kdož ho přinesli. Tak ať si letí, prohlásila princezna a nechtěla za nic na světě dovolit, aby princ přišel. Avšak princ se nenechal odstrašit. Namazal si obličej na hnědo a na černo, narazil si čepici do čela a zaklepal. Dobrý den, císaři, řekl. Nemohl bys tady dostat na zámku službu? Potřeboval bys někoho k vepřům, odpověděl císař. A tak byl princ přijat za císařského pasáka vepřů. Vykázali mu ubohou komůrku při prasečinci. A celý den, co si robil, a večer měl již hotový hezoučký kotlík kolem dokola s rolničkami. Když se v kotlíku něco vařilo, krásně zvonili a hráli starou melodii. Princezna šla se všemi svými dvorními dámami kolem na procházku. Když uslyšela melodii hranou kotlíkem, zastavila se. Zřejmě se jí to velmi líbilo, neboť také uměla hrát. Bylo to jediné, co uměla, a ještě jen jedním prstem. Tuhle písničku znám, zvolala. Musí to být vzdělaný pasák. Poslyš, dojdi tam a zeptej se ho, zač je ten nástroj. Jedna z dvorních dam tam tedy musela doběhnout. Co chceš za ten kotlík? Zeptala se. Chci 10 hubiček od princezny, řekl pasáček. Tak co říká? Ptala se princezna. Nemohu to vůbec ani říci, odpověděla dvorní dáma. Tak mi to pošeptej. A dvorní dáma to zašeptala. Je to ale nestyda, prohlásila princezna a rychle šla dál. Ale sotva kousek ušla, zastavila se. Poslyš, řekla, zeptej se ho, zdali by nechtěl 10 hubiček od mých dvorních dam. Děkuji pěkně, to nechci, odpověděl pasáček. 10 hubiček od princezny, nebo si kotlík nechám. To je opravdu mrzuté, řekla princezna. Ale musíte si tady stoupnout přede mne, tak, aby to nikdo neviděl. A dvorní dámy se postavily před ní a roztáhly své široké sukně a pasáček dostal 10 hubiček a princezna dostala kotlík. Pane, to bylo radosti. Celý večer a celý den musel kotlík vyhrávat. Pasáček vepřů, vlastně princ, ale všichni ho měli za skutečného pasáka vepřů, nenechal uplynout ani den, aby zas něco nezrobil. Udělal klapačku. Když si ji roztočil, hrála všechny valčíky, skočné a polky, co je již od stvoření světa známo. Ale to je superb, prohlásila princezna, když šla kolem. Neslyšela jsem nikdy krásnější hudební kompozici. Poslyš, dojdi tam a zeptej se ho, za čí je ten nástroj. Ale líbat už nebudu. Chce 100 hubiček od princezny, vyřizovala dvorní dáma, jež se byla u pasáčka zeptat. Ten člověk je zřejmě blázen, prohlásila princezna a šla dál. Ale sotva kousek ušla, zastavila se. Musíme podporovat umění, řekla. Jsem přece císařova dcera. Řekni mu, že dostane 10 hubiček jako včera. Zbytek si může vybrat u mých dvorních dam. 100 hubiček od princezny, prohlásil pasáček. Nebo si necháme každý své. Postavit se přede mne, nařídila princezna a dvorní dámy se postavili před ní a pasáček se dal do líbání. Co je to za zběh u prasečince? Podivil se císař. To tam jistě dvorní dámy něco tropí. Musím se tam podívat. Povytáhl si vzadu trepky, protože to vlastně byly střevíce, které se šlapal. Safra porte, ten to nabíral. Když přišel na dvůr, našlapoval potichoučku. Dvorní dámy byly zabrány do počítání hubiček, aby hra byla poctivá, aby pasáček nedostal příliš mnoho, ale také ne příliš málo. Proto císaře nespozorovali. Císař se natáhl na špičky. No, tohle to, zvolal, když uviděl líbající, a přetáhl je pantoflem po hlavě, právě když pasáček dostával 86. hubičku. Ven, rozkřikl se císař, protože se velmi rozlobil. Princezna i pasáček vepřů byli vykázáni za hranice jeho říše. Ach, já ubohá, naříkala princezna, že jsem si nevzala toho krásného prince. Ach, jak jsem nešťastná. Pasáček odešel za strom, secel si z obličeje hnědé a černé čmouhy, shodil se sebe ty hnusné hadry a ukázal se teď v celé své princovské nádheře. No tak krásný, že se princezna bez děky před ním uklonila. Naučil jsem se tebou pohrdat, prohlásil princ. Poctivého prince si nechtěla. Neměla si pochopení pro růži ani slavíka. Ale s pasákem vepřů se slíbala za takovou hračičku. Lež si teď, jak jsi ustlala. A odešel do svého království, přibouchl za sebou dveře a zastrčil závoru a princezna zůstala stát venku.
1: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. A dneska si povídáme o tom, co je nej.
0: Nej. Mrkli jsme na některá nej zvířata. Víme, jaká nej najdeme u vás doma.
1: A teď by nás zajímala jen a jen vaše nej, holky a kluci. Prostě co vy máte nejraději?
0: Ano, my vám s Janou prozradíme, co máme nejraději my. A vy neváhejte na nás pořádně zavolat ta vaše nej, co máte nejradši vy. Takže pozor, připravte se teď.
1: Nejoblíbenější barva?
0: Oranžová! No tak na barvě se teda shodneme. Pozor, nejoblíbenější jídlo? Zmrzlina.
1: sušený banány.
0: Aha, to se neschodneme, ale já ji mám teda taky rád. A ty máš taky ráda zmrzlinu.
1: Já si od tebe líznu zmrzlinu a dám ti ochutnat banány.
0: Dobře, dobře, dobře, tak pozor.
1: Nejkrásnější pohádka?
0: Všechny pohádky v Rádio Junior.
1: To je úplně nejlepší.
0: Jasně.
1: Já mám třeba ráda Telátko Popletu.
0: No tak vidíš, takže to je tvoje nejoblíbenější zvíře taky?
1: Ne, nejoblíbenější zvíře je kočička.
0: A moje nejoblíbenější zvíře je Bleška.
1: Jau.
0: No, protože kočičky mají někdy blešky.
1: No, jau, jak,
0: no, jau. No,
1: hned
0: no.
1: Jen si řek bleška a už mám pocit, že mě tady něco kouslo a něco mě
0: svědí. Počkej, počkej, počkej.
1: Neříkej
0: počkej.
1: To, neříkej
0: já,
1: to.
0: Já něco řeknu, no. Já něco řeknu. Řeknu pavou.
1: To je moje nejneoblíbenější zvíře.
0: No, ale chudáčci, pavoučci, přeci se říká, že přinášejí štěstí. Ale jdeme dál. Tak pozor, nejoblíbenější část ve školce?
1: Zpívání.
0: A moje je hádání, ale ne, že se pohádáme, ale že něco uhodneme.
1: No,
0: tak já myslím, že teď je tedy naprosto jasné, co bude dál. Nejdřív si zahádáme a pak si zaspíváme.
1: Jo, a to bude úplně nej.
0: Ušounova hádanka.
1: Holky a kluci, protože naše nejúžasnější Ušounova pohádková školka je rozhlasová, samozřejmě si vybereme jedno zvukové nej.
0: Uslyšíte nejhlasitější zvíře na naší planetě.

0: Jasně, holky a kluci, zase řekneme všichni najednou, koho to slyšíme. Je to 3, 2, 1. Nic? Tak ještě jednou. 3, 2, 1. No tak já vím, že to bylo těžké. Tak Jani, dneska se dáme podat. Tak nám řekni, co to je teda za to nejhlasitější zvíře.
1: Tak tohle nejhlasitější zvíře na zemi je, holky a kluci, velryba. A přesněji vorvaň. Není sice největší, ale je nejvíc slyšet.
0: No paráda, zase jsme o něco chytřejší. Ještě chviličku a budeme chytří jako rádio a pak budeme ještě chytřejší, až budeme nejchytřejší.
1: To už ty dávno si. Ještě předtím si ale zaspíváme, protože moji nejoblíbenější činnost ve školce už máme dávno v plánu.
0: No. A co si teda zaspíváme?
1: Zaspíváme si nejlepší písničku, kde je nejvíc pus.
0: Jo, ale víš co, Jani, já to nechám na tobě, já ti dám přednost, jen si pěkně zaspívej a já ti potom zatleskám.
1: Tak pojď blíž, ušonku, já tě potřebuju blízko. Tak, tohle je nejpusinkovatější písnička. Dej mi, Máňo, dej mi, sudej mi, sudej mi, sudej mi, Máňo, dej mi, sudej mi, synku. Jak to Máňa uslyšela, hned mi sladkou sudala, jak to Máňa uslyšela, su mi dala. Ach, to byla sladká, sa, sa, sa, sa, sa, ach, to byla sladká, sa, sa, synka.
0: Je, ale to by mohlo být, jak to Jana uslyšela, ušounovi usudala, jak to Jana uslyšela, pusinek mu dala? No to je ale pusinkovací písnička. To můžou holky a kluci zpívat i na jinou melodii a hlavně můžou pusinkovat maminku, tatínka nebo všechny možný. No tak to nám to ale šlo, co?
1: No vida, a u téhleté písničky si každý může vzpomenout, koho má úplně nejraději.
0: No přesně tak. To je ale úžasný. Teda, víš, mě to s tebou tak baví, ale Jani, víš, co mám ještě rád?
1: Co pak?
0: Když se spolu taky pěkně protáhneme.
1: Takže si teď dáme nej cvičení.
0: No přesně tak. Ušounovo cvičení. Tak holky a kluci, a teď si zkusíme naše pohybová nej.
1: Nejdřív si zkusíme, jaký umíme nejdelší krok. Tak, pěkně se postavte a teď udělejte úplně ten nejdelší krok, který dovedete.
0: A ještě jeden.
1: Těmi dlouhými nejdelšími kroky, které umíme, pěkně obejdeme školku.
0: Já se ale snažím, i když mám krátké nožičky, ale tobě to, Jani, pěkně jde. To je ale krok.
1: Krása. Tak teď jsme si ukázali nejdelší kroky sloní a teď se podíváme, jaký umíme nejmenší krůček.
0: A uděláme jich třeba 5.
1: Tak uděláme 5 mravenčích.
0: Jo, to je vidíš, no Honzo, vstávej, kolik je hodin? 5 mravenčích, no já jdu. Jo.
1: Je, to je legrace dělat ty nejmenší kroky.
0: No a teď si zkusíme vyskočit, co nejvíc to půjde.
1: A hop, a kdo vyskočí nejvíc?
0: Jo, pozor, ať něco neschodíte, ale jo, taky skočím vysoko.
1: A teď já, ještě víš, úplně nejvíš.
0: Jo, to je ale legrace.
1: A co vy, holky a kluci, jak vypadá váš nejvyšší skok?
0: No, tak a pozor, protože už je konec cvičení, tak si uděláme něco, co umím já velice dobře. Uděláme si největší pohodlíčko.
1: Přesně tak, kamarádi. I vy si udělejte největší pohodlí, protože teď přichází na řadu nejoblíbenější písnička Ušouna Rušouna.

0: a kluci skončila nejoblíbenější písnička Ušouna Rušouna.
1: No, takhle, Jani, není nutno jí říkat nejoblíbenější, protože já mám všechny písničky v Rádiu Junior oblíbené, takže jsou nejoblíbenější úplně všechny.
0: A ty jsi naše nejušatější strašidýlko.
1: A taky nejrostomilejší strašidýlko.
0: V nejlepší školce.
1: A nejupovídanější zpěvačka na světě si přeci ty.
0: A já už jenom poprosím nejlepší posluchače na světě o nejlepší obrázky. Kamarádi, dneska nám prosím namalujte to, co máte nejraději.
1: Může to být vaše nejoblíbenější jídlo, nejoblíbenější pití, nejoblíbenější hračka nebo nejoblíbenější člověk.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: A my potom někomu z vás za ten nejobrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj, nejholky, ahoj, nejkluci, mějte se nejkrásněji.
1: Ano, tak ahoj a zítra se na vás zase nejvíc těšíme. Loučí se s vámi nejúžasnější strašidýlko Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá, nejlepší školková moderátorka Jana Richterová. A teď si pustíme, jak jinak, tu nejlepší závěrečnou písničku.
1: Jumí!

0: Nevyspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: koníku.
1: Promiň koníku,
0: víš co koníku,
1: já se ti omlouvám. Dobře mládí, v koberu tě na vědomí, doufám, že ty hryst bude řádně svědomí. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch, čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.
0: Milý koníku,

0: Seniory.
1: Minutové zprávy.
2: Archeologové našli vraky lodí pirátů z Karibiku. Celkem v přístavu u Bahamského Nassau natrefili na 6 vraků. Místo totiž v 17. a 18. století sloužilo jako hlavní pirátská základna. Mezi nejvýraznější nálezy patří ohořelý trup lodi, který možná patřil jednomu z nejhledanějších pirátů své doby, Henrymu Averymu. Proslavil se hodnotnou pirátskou loupeží, kdy ukořistil zlato, stříbro i drahé kameny v dnešní hodnotě asi 2,3 miliardy korun. Vědci objevili také otočné dělo, skleněné lahve, cihly a náboje do mušket. Běžkyně Anna Kinčlová získala zlatou medaili v běhu do vrchu. 4-kilometrový závod do kopce se běžel na šampionátu ve slovinské Lublani. Česká juniorka si dobře rozložila síly a v závěrečném stoupání byla na prvním místě. Když se ale chystala protnout cílovou pásku, předběhla ji Němka Gloria Heroldová. Rozhodčí ale zkoumali finální video a nakonec se rozhodli udělit 2 první místa. Ze zlata se tak radovala Němka i naše Anna Kinčlová. Dneska je oblačno až zataženo. Maximální teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů.

0: pozor, pozor! V hitparádě Rádia Junior jde do tuhého.
1: Nechceš, aby z ní vypadl tvůj nejoblíbenější song?
0: Tak zapoj do hlasování i svou třídu, rodinu a známé.
1: Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače.
0: Čas na to máte každý týden do středy do 8 hodin večer.
1: Nenech se přehlasovat, jdi na radiojunior.cz/hitparáda.

do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

náhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží.

0: Ingenira.
1: Záverečná.

ti, co bych nikdy za nic nevyměnil, bez čeho se vlastně ani dobře nedá žít. To jsem nikde nekoupil a nikde nevyženil. Kdo to ví, ať odpoví, ať má dušička klid. No ať

0: moje stádo hroků, to jsou hroši!
1: Pozor, had!
2: Nebojte, to je krajta kýhrovitá, ta nekouše!

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.

0: jako by nežila. Vrať se mi mobile prosila, ať byla kde byla prudila a hledala mobila.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kyně, taky na plovárně, hledala všude, například v cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schode, v koupelně, v přecíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v předsíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala potně a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespetla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu.
2: Uc, uc.

ceně. A kam vede cesta muže jinam,

naše láska možná ze sluníčka? A proč jeho paprsky přivírají nám víčka? Odkud jinud rostou kmeny slovů nežli z hlíny?

0: Meteore.
1: Minutové zprávy.
2: Archeologové našli vraky lodí pirátů z Karibiku. Celkem v přístavu u Bahamského Nassau natrefili na 6 vraků. Místo totiž v 17. a 18. století sloužilo jako hlavní pirátská základna. Mezi nejvýraznější nálezy patří ohořelý trup lodi, který možná patřil jednomu z nejhledanějších pirátů své doby, Henrymu Averymu. Proslavil se hodnotnou pirátskou loupeží, kdy ukořistil zlato, stříbro i drahé kameny v dnešní hodnotě asi 2,3 miliardy korun. Vědci objevili také otočné dělo, skleněné lahve, cihly a náboje do mušket. Běžkyně Anna Kinčlová získala zlatou medaili v běhu do vrchu. 4-kilometrový závod do kopce se běžel na šampionátu ve slovinské Lublani. Česká juniorka si dobře rozložila síly a v závěrečném stoupání byla na prvním místě. Když se ale chystala protnout cílovou pásku, předběhla ji Němka Gloria Heroldová. Rozhodčí ale zkoumali finální video a nakonec se rozhodli udělit dvě první místa. Ze zlata se tak radovala Němka i naše Anna Kinčlová. Dneska je oblačno až zataženo. Maximální teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů.

0: pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na rádiu Junior 2. června.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

se navštěv školní třídu, mají bídu, nemají ani křídu, s těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací, ne, ale v Česku jsou i tací, co meditujou klidně tu, ale...

dej se na pouť, fakt je skvělá. Do Santiago de Compostela, pokora, kámo, pokora, je jen v Himalajích, na horách.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Žili byli dva mladí lidé, dívka Marie a mladík Jan, kteří se měli tuze rádi. A jak to bylo dál? To se dozvíme v pohádce nazvané Chaloupka z perníku. Napsala Hana Doskočilová, režie Miroslav Šváb, účinkuje Eduard Cupák. Natočeno v roce 1982.

0: Za dávných časů bývalo lesů, kam oko dohlédlo. Po kopcích i dolinách za lesem les a za hájem háj. Za to chaloupek všude poskrovnu. Jako když se večer zastmívání objeví na nebi zatím jen sem tam hvězdička. Lidé si jeden ke druhému museli trním a houštinami prošlapávat klikaté lesní chodníčky. A jestli se tu a tam šťastnou náhodou přihodilo, že se na takovém chodníčku potkali mládenec jako jedle a panenka z důlky ve tvářích, dlouho se nerozmýšleli, honem se do sebe zamilovali a slíbili si věrnost na věky. Potom se vzali za ruce Marie a Jan a šli, kam je srdce vedlo. Hleděli si do očí a tak skoro poslepu a po paměti našli nejkrásnější místo z celého lesa, kde si postaví chaloupku. Hned první jaro se jim pod střechou uhnízdili vlaštovky a za komínem moudrá vrána Bára. Však to taky byla chaloupka ze všech jediná a byla nejkrásnější, protože si ji postavili sami dva a měli se přitom moc a moc rádi. Jedenkrát se vracel Jan domů s loktuší plnou soušek, ale na zápraží mu cestu zastoupila moudrá vrána Bára.
1: Soušky nazbírá každý trulant. Ty bys měl jen radši porazit smrk. Smrková prkýnka jsou na kolíbku ta nejsprávnější.
0: Jan mával rukou, nebral vránu dvakrát vážně. Ale jakmile za ním u chaloupky zapadla vrátka, přece jen mu to nedalo a pro všechny případy se přeptal. Nečekáme, má milá, náhodou syna? Syna, co tě nemá, řekla Marie s jistotou. Po ránu šla totiž máchat prádlo na potok a sotva se chtěla na chvilinku v tunce zhlídnout, hned přiletěla vrána Bára a zakrákala.
1: Konec parádění, trochu krásy musíš nechat taky pro Madlenku.
0: A právě podle toho s určitostí poznala, že jako první nezapláče na kolíbce kluk, ale holčička. S Madlenkou šlo od jak živa všechno jako po másle. Sama se naučila smát a sedět, chodit a mluvit, žádný s tím neměl ani ty nejmenší starosti. Za to u Honzíka, který přišel na svět o rok později, byly tyhle jednoduché věci vždycky náramně složité a zašmodrchané, aspoň na tři uzlíky. Mnohem dřív se naučil šplhat po stromech, než pořádně chodit po dvou. Dřív uměl zapískat na pusu kde jakou ptačí písničku, než z něho dostali první kloudné slovo. Čím to tak bylo, čerti vědí. Snad, že mu přes kolíbku přeskočil jankovitý zajíc, snad, že mu zapovíjánek zapadl rezavý veverčí chlup. Jedno je však jisté. Měli s ním všichni tři, maminka, táta i Madlenka, od rána do večera plné ruce práce. Z chaloupky pod šindelovou střechou se teď ozývalo samé Janíčku sem, Janíčku tam, dávej pozor na Janíčka, ať nikam nespadne, převlečte Janíčkovi košilku, zase jí má trošku umouněnou. Psst, buďte potichu, Janíček nám konečně spinká. I v ráně Báře za komínem šla z toho věčného Janíčkování hlava kolem.
1: Hrozně kluka rozmazlujete. Bude s tím akorát fůra starostí,
0: varovala ještě zavčas tatínka Jana, ale ten dělal, že neslyší.
1: Drž toho rošťáka trochu víc krátka,
0: napomínala maminku Marii. Ale maminka ji neslyšela doopravdy, protože tou dobou měli s Madlenkou uši jen a jen pro svého chlapečka Janíčka, pro Honzu Honzíka, uličníka. A tak vlastně jediný, kdo tenkrát Bářino krákorání nebral na lehkou váhu, byl Honzík sám.
1: Jenom co ofous po vyrostu, však já jí to Báře spočítám,
0: umiňoval si už v povíjánku. A čas plynul, běžel, utíkal a Honzík povyrostl, nežli ta její chaloupka čtyřikrát pod sněhem usnula, než se k ním čtyřikrát vrátilo po zimě zase jaro. Sotva měl kluk první příležitost, že ho na dvorku nikdo nehlídal, založil si ruce jako kníže pán a křikl ke komínu.
1: Už se o mě víckrát nestarej, krákoro krákavá, starání já nemám rád.
0: A s napětím čekal, co se bude dít. Vrána Bára vykoukla přes okap, změřila si Honzíka od paty k hlavě, ale že byl pořád ještě za groš kudla, řekla trpělivě.
1: Musím se starat, jsem tvoje kmotra. I když tohle kmotrování není pro mě podle pravdy žádná velká paráda.
2: Já si tě za kmotru nevybral,
0: ocekl Honzík.
1: Jaké pak vybírání, široko daleko tady není druhý rozumný tvor.
2: Tak ať, však bych si našel aspoň havrana. Jednou jsem kluk a klukovi ženská kmotrovat nemá.
0: Teprve teď se moudrá Bára skutečně dopálila.
1: Může ti pro mě za mě kmotrovat rovnou havraní král, ale u Báry máš na do smrti utrum.
0: Vyletěla zpátky za komín a víc už nechtěla mít s Honzíkem vůbec nic společného. A kluk se náramně radoval. Zrovna tohle si přál. V tu chvíli se však vrátila na dvorek Madlenka, něco zaslechla, něco si domyslela a tu se jí to polekalo. Honem vránu odpros, naléhala na brášku, jinak nám její rady budou jednou na mou duši moc a moc chybět.
3: Co se bojíš, smál se Honzík. Až mi bude kmotrem sám havraní král, může si dát moudrá Bára svoje rady klidně za klobouk.
0: Že tě pusa nebolí, okřikla ho Madlenka a marně se klukovi snažila vysvětlit, že přece žádného takového krále neznají, že ani nevědí, co je zač a jestli vůbec je.
3: Však já si ho najdu,
0: prohlásil Honzík s kuráží a už se sypal ze vrátek.
2: Nemuseli chodit nikam daleko.
0: Hned za plotem zahrádky spal na krajní borovici havran Tobiáš a hlasitě chrápal. Honzík si udělal z dlaní trumpetku a zavolal do větví.
1: Nejsi ty náhodou havraní král?
0: Musel to zavolat ještě čtyřikrát, nežli se starý Tobiáš malinko probral, na škvírku pootevřel pravé oko a vzdychl.
4: Ano, ano.
0: Kluka potěšilo, jak brzy havraního krále našel, ale nemarnil čas a ptal se dál. Nechtěl bys mi havraní králi ode dneška kmotrovat?
4: Ano, ano.
0: Vzdychl Tobiáš po druhé a znovu se chystal usnout.
3: Počkej, ještě neusínej. Ještě se tě potřebuju zeptat, jestli mi budeš kmotrem z té duše rád.
4: Ano, ano.
0: Vzdychl havran po třetí, zavřel oko a pak už vážně nebyl k probuzení. Ale to klukovi nevadilo. Dosáhl svého a zářil pýchou jako 3 dny starý kohout, když se mu podaří prvně zakokrát. Šel domů s rukama v kapsách, pískal si a cestou kopal do všech kamínků. A Madlenka za ním capala jako slepička. Vlastně se jí celá ta příhoda s opelichaným havranem vůbec nezamlouvala. Že umí říkat jenom áno, áno a ustavičně spí. Třeba už dávno neví, co prve slíbil. Jenomže vláčet se s malým bráškou po lesích a hledat jiného havrana, dokonce havraního krále, to se jí teprve nechtělo. Radši si dala pusu na zámek a mlčela, však ono to nějak dopadne. Nějak, nějak. Ale jak? Takhle se dá, milý zlatí, zadělat akorát na trampotové knedlíky.

0: Od té doby, co se Honzík s Moudrou Vránou rozkmotřil, bylo s ním ještě horší pořízení nežli dřív. Tatínek Jan a maminka Marie si toho hned na počátku nevšimli, protože měli zrovna práce až nad hlavu. Doma se všichni sešli jedině u večeře. Madlenka přichystala na stůl 4 talíře a 4 lžíce, z hrnce na plotně se vonavě kouřilo, jenomže zase byly brambory. Loňské brambory na loupačku. Jsou žluté jako housátka, říkala maminka. Vždyť jsme si je sami za chaloupkou sázeli a sami taky do posledního mrňouska sklidili, dodal hrdě tatínek Jan. Chtěli by možná trošičku přimastit, špitla Madlenka. Za to nejmladší Honzík si žádný ubrousek pod bradu nebral a spustil rovnou bez okolků. V jednom kuse brambory, to mě vážně nebaví. A odložil dřevěnou lžíci. Všichni zůstali jako opaření. Jestli ti u nás nechutná, najdi si jinou chaloupku. Navrhla mu smutně maminka Marie a bylo jí do pláče. Třeba najdeš nějakou perníkovou, kde mají cukrová vrata a plot z marcipánu, broukl tatínek a více na Honzíka ani nepodíval. Madlenka honem brášku popadla a odnesla ho do postele, aby nakonec ještě kvůli němu nezačal u stolu křik. Myslíš, že nějaká taková v lese je? Zeptal se Honzík šeptem, když svoukli svíčku a chystali se usnout. Možná, ale nejspíš v tu stranu půlnoční, kde namísto hříbku rostou muchomůrky a kam my nikdy nechodíme. A myslíš, že má doopravdy cukrová vrata a plot z marcipánů? Chtěl vědět kluk. Možná, připustila Madlenka, ale budou zatím dozajista čáry a kouzla a všelijaká hejblata a vůbec. Radši si o tom Honzíčku nebudeme ani povídat. Mohla by nás komínem vyposlechnout Vrána Bára a zítra to mamince a tatínkovi žalovat. Kluk si dal říct a dál se neptal. To Madlenku uklidnilo. A uklidnilo to na chvíli i Moudrou Vránu Báru, která komínem slyšela z chaloupky skutečně kdejaké třeba jen tichonké šeptnutí. Obě se však zmýlili, jestli si mysleli, že kluk na perníkovou chaloupku zapomene, že do rána všechno zaspí. Naopak, Honzíkovi se teď ve snu o jiném nezdálo než o domečku z marcipánu a přes den na nic jiného nepřemýšlel, jen jak by Madlenku přemluvil, aby s ním šla do lesa na půlnoční straně. Už začínaly růst houby májovky, pomalu zrály jahody, a čas byl na takové nápady jako stvořený. Jak začal Honzík večer pod peřinou znovu o půlnočním lese, Moudrá Bára rázem rozpoznala, kam ty řeči povedou. Počkala si na Madlenku na zahrádce a spustila rovnou k věci.
1: Jestli dáš na toho čerchmanta a půjdete na půlnoční stranu, budeš seca fralitovat.
0: Já vím, špitla Madlenka.
1: Jestli do strašidelného lesa jednou jedinkrát vkročíte, strašlivě to s vámi dopadne.
0: Já vím, ale co mám dělat, když Honzík jinak nedá?
1: Seš starší a musíš mít rozum.
0: Já vím, ale co jestli mě přece jen přemluví? Moudrá Vrána si povzdychla, podrbala se pařátem na hlavě a potom řekla.
1: Zaveď ho jenom na sám krajíček. Z kraje půlnočního lesa ještě nestraší. A pro všechny případy si nazbírej do kapsy trochu oblázků. Půjdeš je za sebou trousit a podle nich pak trefíte zpátky domů.
0: Děkuju ti, Moudrá Báro. Děkuju ti za radu. Zavolala Madlenka a moc se jí ulevilo. Ze srdce jí spadl kámen těžký jako půlka světa. To se ví, že Honzík sestřičku nakonec přemluvil. Naštěstí si ale Madlenka rady Moudré Vrány dobře zapamatovala a vedla kluka v půlnočním lese opravdu jenom po okraji, kde ještě vůbec nestraší. Rostly tu jahody jako všude jinde, ptáčkové cvrlikaly a ve větvích se proháněly veverky. I tak však na každém kroku ztrácela Madlenka z kapsy oblázek, aby si cestu domů nepopletli. Jednou jsou v půlnočním lese, tady se zabloudí jedna dvě. A teprve, když dorazili zpátky na zápraží, celá blažená řekla Bráškovi: tak vidíš, Honzíčku, dneska jsme byli na půlnoční straně a zítra půjdeme úplně jinam. Tam, kde jsme zvyklí, kam jsme chodívali odjakživa. Bone, zamračil se kluk, zítra půjdeme do půlnočního lesa na novo, jenomže dál, mnohem dál. S Madlenkou se třikrát otočila zahrádka. Co si počne? Honem se rozběhla za Moudrou Vránou, že jisté šlamastiky nějak poradí. Ale jako z udělání Vrána za komínem vůbec nesedí. Prý pro ní o polednách vzkázala teta ze třetího kolena, že má kašel, rýmu a všelijaké píchání, aby jí Bára bez meškání přiletěla potěšit. A Bára letěla. Madlence zůstala poslední skřička naděje, že je zítra tatínek s maminkou nikam nepustí. Jenomže, když je smůla, tak je taky pech. Tatínek Jan a maminka Marie, jak byl čas dlouhý, nikam nechodili, ale na zítří se chystali do údolí na jarmark, že si tam koupíte látko. A když nám ještě potom zbude půlka groše, přineseme vám z jarmarku dva preclíky a okurku, slibovala maminka. Nejlepší by bylo, aby nás s Honzíkem vzali sebou, pomyslela si Madlenka. Ale že byla ve všem trochu loudavá, nechala si ten nápad až na ráno, ráno, že je moudřejší večera. Do údolí to však byla dálka dálek, a tak se tatínek s maminkou vypravili ještě za tmy, aby to i se zpáteční cestou v jednom dnu stačili. Děti se probudili a v chaloupce nebylo ani živáčka, jenom slánka na stole, dva hrnky mléka a dva krajíce. Tohle se klukovi náramně hodilo. Dneska nás nikdo nehlídá, dneska můžeme být v půlnočním lese třeba až do tmy. Co tě vede, Honzíčku, lekla se Madlenka. Přece se nevydáme v takovou strašidelnou stranu, když se tu nemáme předem ani s kým poradit. Jenom se nestarej, odbil jí Honzík. Půjdu si o radu za svým kmotrem Havranem. A taky to udělal. Rozběhl se rovnou čárou k první borovici za plotem. Co to bude za rady od ospalého krále, nekrále, dovedla si Madlenka živě představit. Honzík nejspíš také, právě proto se ho ptal. Můžeme jít do půlnočního lesa? Můžeme tam být, jak dlouho chceme? Třeba až do půlnoci? A potom Havran Tobiáš s konečnou platností zavřel škvírku oka, protože víckrát než třikrát na dotazy zásadně neodpovídal. Tak vidíš, řekl Honzík. Vidím, že nemáš rozumu ani za grejcárek, broukla Madlenka a honem si do kapsy začala dělat novou zásobu oblázku na ztrácení, jinakže v půlnočním lese nebudou mít zhola nic, aby hned za prvním pařezem na dobro nezabloudili. Ani tentokrát jim nepřipadal půlnoční les nějak zvlášť strašidelný, aspoň na první kouknutí. Klidně tu sbírali jahody, Madlenka do čbánku a Honzík do pusy. A přitom zacházeli pořád dál a dál. Teprve za čtvrtým remízkem stromy jakoby najednou šeptali různá zaříkání, smechu v temných koutech svítila nedobrá světýlka a odevše to vonělo čertovou kuchyní. Radši se vrátíme, řekla Madlenka. Proč? Zrovna teďka tu možná na nás někde za bukem čeká perníková chaloupka. Nači nám, Honzíku, chaloupka z perníků. Stejně nám večer tatínek s maminkou přinesou z jarmarku každému preclík. Kluk zůstal na Madlenku koukat, Jestli má všech pět pohromadě. Víš ty vůbec, kolik preclíků má takový domek z perníků? Třeba jenom na kousínku podezdívky? Nejmín 100, ale co preclíky? A Honzik spustil o marcipánových husarech a o srdíčkách s cukrovou polevou, že se Madlenka zmohla sotva na poslední větu. No jo, bráško, jenomže my už v kapse nemáme ani jediný oblázek. Cestou je všechny poctivě vytrousila.
2: Nevadí, můžeš přece trousit ze čbánečku jahody, navrhl Honzík.
0: A Madlenka, jak se jí to dvakrát nepozdávalo, zas malého brášku poslechla. O polednách, kdy se slunce po obloze dokutálí nejvýš, na chvilinku se zastaví. A s ním se zastaví i ptáci v letu, utichne vítr a všechno znehybní. Ten zázrak trvá sotva mžik, ale kdo v takový okamžik nemžikne, uvidí les celý proměněný, jako Honzík s Madlenkou. Slunce jim stálo nad hlavami, ani lísteček se nepohnul a oni v tom hlubokém tichu spatřili mezi kmeny prosvítat loučku o málo větší než dlaň a na loučce jim před očima rozkvétala divizna. Ani lísteček se nepohnul, ani moucha nezabzikla, jenom ta divizna se pomaloučku vytáhla z trávy, rozložila sametové lupeny a otvírala květ za květem. A květy byly zlaté a tuze opojně voněly.
2: Konečně pořádné kouzlo, zaradoval se Honzík a dokonce i Madlenka se nad tou krásou načisto přestala bát.
0: Kde by jí napadlo, že začátek opravdového strašení může být takhle líbezný?
2: Vzali se za ruce a honem si běželi ke zlaté divizně přivonět zblízka.
0: Přivoněli poprvé a ticho kolem se rozeznělo tisícem zvonivých smíchů, tisícem stříbrných chichotání. Bylo to náramně veselé. Přivoněli podruhé a loučka s diviznou najednou ožila tisíci malinkých mužíšků, kteří si v trávě hráli a mezi sebou špásovali, houpali se v tisíci kalíšcích květů a létali vzduchem na tisíci ptačích peroutkách. To bylo ještě veselější. Což teprve, až si přivoníme do třetice, těšili se Honzík s Madlenkou a hned to taky zkusili. Přivoněli po třetí a rázem nevěděli o světě. Usnuli spánkem hlubokým, přehlubokým, jakým dovede uspávat jenom a jedině uspávací divizna v pravé poledne na loučce v půlnočním lese.
2: Zatím tatínek s maminkou na jarmarku v údolí koupili telátko a ještě jim zbylo na dva preclíky. A právě když ty preclíky v pouťové boudě spolu vybírali, maminku Marii z ničeho nic píchlo u srdce a řekla tatínkovi: mám takovou úzkost, jen radši jsme neměli nechávat děti doma samotné.
0: Však oni se nestratí, zabručil tatínek, pohladil maminku pod rdůlku, ale moc jistý si nebyl. Nahoře z věže tlouklo poledne a od té chvíle neměli už na jarmarku žádné stání.
2: K večeru se vrátila za komín moudrá rána Bára. Návštěva u tety se vydařila.
0: A za to ta prázdná prázdnota v domku pod Šindelovou střechou se jí vůbec nechtěla líbit. Velcí šli na jarmark, o tom věděla. Ale kde jsou u všech všudy ti dva malí cvikýři?
2: Přeletěla plot že se pozeptá Havrana Tobiáše. Jednou je Honzíkovi kmotrem, snad se trochu postaral. Jenomže Tobiáš na své borovici nesedí a nikde dokola není k zahlédnutí. Teprve za hodnou dobu ho Bára našla dole v kapradí. Větev se s ním ulomila a on to ani nepoznal. Dřímal a klidně dříme dál. Ty bys mi byl platný jako v čočce kamení, pomyslela si moudrá Bára a sama se vydala hledat Honzíka s Madlenkou. Nikdo jí nic neporadil, ale stejně s neomylnou jistotou zamířila k půlnočnímu lesu. Když se Honzík a Madlenka probudili, nebylo to probuzení dvakrát příjemné. Noc tmavá, že by jí kudlou nepropíchl, a loučka s diviznou se v ní na dobro utopila. Co budeme dělat, Honzíčku? Ale Honzík, jak měl jindy kuráže za čtyři, najednou mu žádná nezbyla. Držel se Madlenčiny sukně, ani nedutal a hlavu by si nejraději schoval k ní do rukávu, jen aby neviděl, jak na ně tma tmoucí kouká ze všech stran. A byla to nakonec bázlivá Madlenka, kdo musel kluka konejšit a vymýšlet mu všelijaká těšení. Že je tatínek s maminkou hledají po lese s lucernou a že je dozajista brzy najdou, že po nich pátrá možná i vrána Bára, jestli se už vrátila z návštěvy a podle jahod a oblásků, že za nimi bez pochyby trefí. Vlastně měla Madlenka skoro pravdu. Skoro pravda však nikdy není pravda úplná. Tatínek s maminkou je hledali, ani si doma nesedli, jenomže je hledali v docela jinačím lese, kam se chodívá a kam se chodit má. A taky Bára za nimi netrefila dál než poslednímu Madlenčinu oblásku, jelikož jahodovou pěšinku stačili mezi tím ptáci načisto se zobat. Tak, a co si děti nabrečí?
0: Já jsem se, Madlenko, na mou duši nebál, řekl Honzík
2: a právě se chystal na delší vysvětlování, když tu náhle v raním sluníčku uviděl svůj sen. Chaloupku přitulenou pod strání a byla od schodu až po střechu celá z marcipánu. Rozběhl se k ní, co mu nohy stačily. A než Madlenka pochopila, jaká se tu vlastně hraje písnička, lezl už Honzík přes cukrový plot. To bys neměl, zavolala potichu na brášku, ale hodně potichu, protože si v koutku duše přála, aby jí taky uloupl z chaloupky aspoň jedno perníkové srdíčko, nebo aspoň dvě. Kde jsi, Madlenko? Musíš mě vysadit, ozvalo se pod stráňkou. Mlsná pusa to nakonec vyhrála a Madlenka se pustila z kopce dolů za klukem. A vždycky ho vysadila, kam by sám nedosáhl, a tak měli za chvíli perníku plné kapsy. Sotva si však chtěli prvně ukousnout, skřípavý hlas jim promluvil rovnou za zády.
1: Ale, ale, hulátka, drobátka, dostali jste chuť na můj marcipán.
2: Kde se vzala, stojí tady babice Hudrmanda, a kolem pantoflí se jí lísá černý kocour Fous. Děti se leknutím přikrčili.
1: Copak, miláčkové, došla vám řeč? To není zdvořilé nedat babičce, hudrničce ani kloudné pozdravení.
2: Dobrý tro, pípli dvojhlasně. Perník z kapes vysypali na hromádku a Madlenka rychle dodala, tak my zase radši půjdem. Vzala kluka za ruku a táhla ho pryč. Neudělali však ještě dva kroky, když je babice Hudrmanda chytla vzadu za límec a řekla hlasem z vosího medu.
1: Gombisto spěchali, kuřátka moje, hudrnička vás zve na návštěvu, jenom se necukejte, broučkové, mám v chaloupce marcipánku plná šuplátka.
2: Dostrkala je do síně a perníkové dveře se za nimi zavřely, jak voda za kamínkem. A tak ve chvíli, kdy vrána Bára po dlouhém hledání konečně uviděla z výšky letu perníkovou chaloupku, zůstal už venku na zápraží jenom kocour Fous. Bára přistála na plotě z cukrlátek a marně si lámala hlavu, jak se dát nenápadně s Fousem do hovoru. Nebylo třeba, začal sám.
1: Mňau, co tady okouníš? Koukej letět dál.
2: Mňoukl nerudně. Nejvíce doví, kdo hloupým kocourům lichotí, usoudila moudrá vrána a hned spustila.
1: Žádný div, že si tě pohlížím. Takový krásný kocour se často nevidí. Srst jako zrcadlo, tebe doma zaručeně stokrát denně kartáčují. Ne?
2: Zavrnil už daleko smírlivěji.
1: No, dneska si určitě Hudrmanda na kartáč vůbec nevzpomene. No, si má zrovna v chaloupce fůru práce.
2: Krákla Bára ledabile a kocoury na to bez okolku vyklopil, co se u nich pod strání od rána přihodilo.
1: To musí mít paní Hudrmanda, dětičky moc ráda.
3: Moc,
2: přisvědčil Fous.
1: Hlavně na kmíně a na česneku a se špetkou tymiánu.
2: Báru zamrazilo, ale přemohla se, aby na ní Hudrmandin kocour nic nepoznal. A pak se s Fousem nakvap rozloučila, jakože odlétá bůh ví kam daleko. Když za dětmi cvakla klika perníkové chaloupky, babice Hudrmanda se okamžitě přestala přetvařovat. Už nebylo žádné broučkování a marcipánkování. Rovnou je šoupla do přístěnku a zavřela na petlici. Byl to přístěnek nejsmutnější ze všech přístěnků, šeravý a prázdný, jako vymetený, a v okně pevná mříž. Teprve za chvíli, až se Honzík s Madlenkou trochu rozkoukali, uviděli v koutě klec se dvěma nasmrt vyplašenými holoubky. V kleci klec. Při takovém podívání musí každého napadnout z černých myšlenek vždycky ty nejčernější. Jestli si snad Hudrmanda s Fousem nechtějí holoubky upéct k večeři. Honzík přitiskl ucho ke dveřím a slyšel odvedle z kuchyně každýčké slovo.
1: Fousi, zatopíš pod pecí.
3: Proč ne? Dva k nám přiletěli, dva k nám přišli.
1: Fousi, připrav lopatu, ať do té pece můžeme sázet.
3: Proč ne? Dva a dva jsou čtyři.
1: Fousi, potluč koření, ať nám ta pečinka z pece pořádně zavoní.
3: Proč ne? Dva malí pro mě, dva větší pro tebe, mňau.
2: Jakmile si kluk přepočítal, o čem to babice Hudrmanda a černý kocour spolu vykládají, strachy se rozbrečel. A pak se strachy rozbrečela taky Madlenka, když jí to Honzík hned zatepla celé pověděl. Kdyby nás, Honzíčku, radši nikdy nenapadlo chodit do půlnočního lesa a nikdy jsme si nepřivonili k té uspávací divizně, vzdychla Madlenka, vzala brášku kolem krku a oba se dívali na okno z mříží. Nebýt uspávací divizny, nevzbudili jsme se až po tmě a nemuseli bloudit lesem do svítání, nenašli bychom perníkovou chaloupku a nemusela nás do ní Hudrmanda zatáhnout. A mříže v okně byly opravdu příliš blízko u sebe, než aby tudy děti mohly utéct.
0: Kdyby nás sem Honzičku babice nezatáhla, tak tady nemusíme čekat, jak ti dva holoubci, až nás posadí na lopatu a strčí do pece a...
2: V tom Honzik vyskočil, rozběhl se k holoubkům a holubí klícku jim otevřel. To se ví, že ti dva malí proklouzli mříží docela snadno. A skoro zároveň se ozvala za oknem brána Bára.
1: Kdybyste vy koulanti hudrmandě na lopatu nesedli, nikdy vás přece do té pece nestrčí.
2: Nápad za všechny perníky. Však bylo na čase, babice hudrmanda už otvírala závoru. Kocouru Fousovi oči jen svítili, když babice kolem pece začala dětem vysvětlovat, co a jak.
1: Tady se posadíte, tady se přidržíte a už ať jste na lopatě, nebo si mě nepřejte.
2: První šel Honzík. Že jsou kluci šikovnější. Když z lopaty spadl asi po páté, Fous měl chlupy zježené a hudrmanda samou zlosti tancovala po světnici dupáka, přišla řada na Madlenku.
1: Pojď ty, a dokaž mu, že dá holka klukový trumf.
2: Ale Madlenka padala z lopaty skoro stejně šikovně jako bráška. Babice hudrmanda s kocourem to s oběma zkoušeli po dobrém i po zlém. Jenomže marnost nad marnost, dvě takové padavky děti v perníkové chaloupce ještě neměly.
1: Pusťte mě na lopatu, vřískla hudrnice vstati bez sebe. A vy se dívejte, ať se něco přiučíte. Jak jsem stará, tak to svedu líp. Tady se posadím, tady se přidržím.
2: Madlenka s Honzíkem na sebe ani nepotřebovali mrknout, vyšlo jim to i bez mrkání. Babice hudrmanda peci zmizela jedna, dvě. S Fousem to dopadlo o Fous hůř. O toho stačili jenom přerazit koštěn. A potom na nic nečekali, mohlo tu být perníku třeba na čtyři poutě, práskli za sebou dveřmi z marcipánu a utíkali domů. Přes půlnoční les jinudy se nedalo, ale tentokrát jim nad hlavou letěla moudrá vrána Bára a spolehlivě je dovedla až na Madlenšinu pěšinku s obláskům. Dál už trefí sami. Bára si přece musí pospíšit, aby tu šťastnou novinu ze svého komínu předem rozhlásila. Děti se vracejí.
1: Potřebují trochu vyprášit, protože jsou to rošťáci. A taky trochu pomazlit, protože při tom vandrování hrozně zkusili,
2: poradila moudře tatínku Janovi a mamince Marii.

oprášili, trochu je pomazlili a celý šťastní zasedli k večeři. Čtyři talíře a čtyři lžíce. A navíc dva preclíky z jarmarku, ty vám byly největší a nejsladší ze všech preclíků. Kdo nevěří Madlence a Honzíkovi, ať se na to klidně přeptá, třeba Havrana Tobiáše.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Ahoj kluci, vítejte v Ušounově, neboli mé pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune.
0: To je ale hustý, počkej, ty jo, to byl ale obr.
2: Holky a kluci, Ušoun tady něco zkoumá. Má tu namalované nějaké ryby nebo co a vrtí nad tím hlavou.
0: Hele, Jani, takovýhle obří tvor žil kdysi na zemi. Vypadá to, že to je největší zvíře, které kdy na zemi vůbec žilo.
2: A ukáž. Jasně, ty čteš o tom, jak vědci objevili v moři kus pravěké kosti a nejdřív si mysleli, že je to skála.
0: No přesně tak, vědci našli asi úplně nového vodního dinosaura. To je takový pradávný ještěr. No to je hustý, viď?
2: No to je.
0: Holky a kluci, představte si to. Byl ještě mnohem větší než tvor, který je na zemi největší a nejtěžší teď.
2: Počkej. No? Neprozrazuj to. Holky a kluci, jestli pak víte, kdo to je?
0: Jasně. Je to přeci velryba. No, ano. A jmenuje se?
2: Plejtvák obrovský.
0: Jani, a já jsem slyšel, že velryba vlastně není žádná ryba, tak jak to je?
2: No to máš pravdu, Ušoune. Velryba je totiž savec. Je to stejné zvíře jako třeba...
0: Delfín.
2: Třeba.
0: Nebo jako třeba slon?
2: Slon, jenomže...
0: Nebo pejsek?
2: Ano, jenomže dřív lidé mysleli, že je to ryba, když plave v moři, tak tomu začali říkat velryba jako velká ryba.
0: No tak to jsi mi to krásně vysvětlila. Ty jo, holky, a ty jo, kluci. Náš největší tvor, tedy ten plejtvák obrovský, měří až 33 metrů, tak si to představte, já si to neumím představit.
2: No tak si to představ tak, že kdyby se dokázal postavit na ocas, byl by vysoký asi jako 10patrový dům.
0: No tohle, Jani, ty to umíš tak krásně vysvětlit, ale pozor, a plejtvák je i nejtěžší. Váží 200 tun, to tady čtu, tak to vysvětli zase znovu ty.
2: No, 200 tun, to znamená, že váží asi jako 27 slonů.
0: To je celý stádo.
2: No. Tak jsme začali pěkně z ostra.
0: Ano, u toho největšího a nejtěžšího zvířete, co vypadá jako ryba a není to ryba, jmenuje se plejtvák obrovský, abych to tak pěkně zhrnul.
2: Krásně si to, Ušounku, pamatuješ? Výborně ses to naučil. No ale když už jsme u těch nej, mohli bychom pokračovat mojí nejoblíbenější písničkou a po ní bychom mohli zase mrknout na toho úplně nejmenšího tvora. Co říkáš, Ušounku?
0: Já naprosto souhlasím.
2: Tak a teďka přichází moje nejoblíbenější písnička.

0: ještě okopat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba, namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Hele, žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na rybě přeci nechodí?

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu, neboli moji pohádkovou školku,
1: ve které jsme se dneska rozhodli trošku se podívat na ta Nej. Už jsme mluvili o největším a nejtěžším tvorovi planety.
0: Ale s tím nejmenším je to těžší, když víme, že jsou tu tak malilinkaté bakterie. To jsou ty potvory, co způsobují choroby, jo, a které ani nevidíme.
1: No, počkej, mrknu se tady na nějaké mrňousky. Je hele.
0: No?
1: Ušouné.
0: No?
1: Tohle je nejmenší chameleon na světě. Jmenuje se Brokésia, žije jen na Madagaskaru a je velký jako nehet na malíčku. Měří totiž asi jenom 1,5 cm.
0: Jo, takže je velký asi jako bombónek.
1: No?
0: Ten je ale roztomilý. Tak možná, že není úplně nejmenším zvířetem na celém světě, ale rozhodně je to chameleoneček, který mění barvu podle toho, kde žije, tak je ale úplně nejroztomilejší.
1: Přesně tak. Takže už jsme si řekli, kdo je vůbec největší, a našli jsme nejmenšího chameleona.
0: No, ale počkej. Co třeba komár? Jo, nebo třeba mraveneček? Ten je ještě menší. Ale mě by teď zajímalo, kdo je nejrychlejší běžec. Jani, kdo nejrychleji běhá?
1: Já, když vidím pavouka.
0: Já.
1: Ne, dělám si legraci. Nejrychlejší běžec je gepard.
0: Gepard, to je taková kočkovitá šelma, žijící v Africe.
1: Správně, máme oba jedničku s hvězdičkou.
0: No.
1: A kdo je nejpomalejší?
0: No, pozor. Tak já bych řekl, že třeba lenochod.
1: Zase jednička s hvězdičkou.
0: Ale já ti něco o lenochodovi řeknu. Představ si to, jsem někde četl, že lenochod je pomalý jenom tehdy, když se schovává před dravci, protože ty pomalé pohyby ten dravec tolik nesleduje. Ten sleduje vždycky, když se něco šustne, jako kočka myš. Ale když se rozhodne lenochod, že zrychlí, tak umí zrychlit. Představ si to.
1: Výborně, Ušonku, a já mám pocit, že máme naši školku po ránu plnou dravců, protože když se ráno probudíš, tak se pohybuješ jako lenochod. Asi tu za rohem číhá nějaká šelma.
0: A já ti něco řeknu ještě o lenochodovi. Představ si to. Lenochod, protože se drží tlapkama větve a vlastně je zádama dolů a bříškem nahoru, tak on má pěšinku, jako holky a kluci mají pěšinku ve vlasech nahoře na hlavě. A nebo zvířata na zádech, tak on jí má na bříšku, protože když prší, tak aby to po něm stékalo.
1: Takže holky a kluci, když vám někdo řekne, že jste učesaní jako lenochod,
0: tak jste učesaní jako lenochod.
1: Tak máte hezkou pěšinku.
0: Přesně tak. No teda, to jsme si to hezky řekli. A ale co bude dál?
1: Pozor, aby si holky a kluci, co nás poslouchají, taky zasloužili jedničku. Tak jim teďka dáme náš dnešní úkol.
0: Jo, to je pravda. Ušounův úkol.
1: Jak je to u vás doma s nej?
0: Jo. Jak je to u vás s největším človíčkem, nebo nejchytřejším človíčkem, nebo nejpomalejším?
1: No, takže, kdo je u vás největší?
0: No a kdo zase nejmenší?
1: Kdo je u vás nejrychlejší?
0: Nebo naopak nejpomalejší? A co nejvtipnější, nejšikovnější, nejveselější?
1: A nejhodnější.
0: Kamarádi, než skončí naše dnešní pohádka, tak ať máte pěkně úkol vyřešený. Co, Jani?
1: Jasnačka.
0: Ušounova pohádka.
2: Byl jednou jeden chudý princ. Měl docela malé království, ale přece jen bylo dost velké, aby se na ně mohl oženit. a princ se oženit chtěl. Bylo však od něho opravdu poněkud smělé troufat si říci císařově dceři, chceš si mě vzít? Ale princ se toho odvážil, protože jeho jméno bylo daleko široko proslavené. Nasta princezen by mu bylo rádo řeklo své ano. Ale podívejme se, zdali to učinila i císařova dcera. Tak tedy poslouchejte. Na hrobě princova otce rostl překrásný růžový keř. Kvetl jen jednou za 5 let a vykvetl pak na něm jediný květ. Ale byla to růže tak líbezně vonící, že kdo k ní přivoněl, zapomněl na všechny své žaly a starosti. Princ měl také slavíka, který uměl zpívat, jako by měl v hrdélku všechny nejkrásnější melodie. Tu růži i slavíka měla princezna dostat. Princ je proto uložil do velkých stříbrných pouzder a poslal jí je. Císař je dal donést před sebou do velkého sálu, kde se princezna bavila se svými dvorními dámami. Když uviděla veliké skřínky s dary, radostí zatleskala. Kéž by to byla tak čičinka, prohlásila. Ale objevila se krásná růže. Och, jak je rozkošně udělaná, zvolali dvorní dámy. Je víc než rozkošná, řekl císař. Je nádherná. Ale když se jí princezna dotkla, nejraději by se byla dala do pláče. Fuj, papa, zvolala. Vždyť není vůbec umělá. Je opravdovská. Fuj, opakoval celý sbor, je opravdovská. Podívejme se ještě, co je v druhém pouzdře, než se začneme zlobit, vybízel císař. Objevil se slavík. Zpíval tak překrásně, že nebylo možno mu něco vytknout. Superb, charmant, říkali dvorní dámy, protože všechny brebendili francouzsky, jedna hůř než druhá. Ani se mi nechce věřit, že by byl opravdovský, prohlásila princezna. Ba ne, je to opravdovský pták, řekli ti, kdož ho přinesli. Tak ať si letí, prohlásila princezna a nechtěla za nic na světě dovolit, aby princ přišel. Avšak princ se nenechal odstrašit. Namazal si obličej na hnědo a na černo, narazil si čepici do čela a zaklepal. Dobrý den, císaři, řekl. Nemohl bys tady dostat na zámku službu? Potřeboval bys někoho k vepřům, odpověděl císař. A tak byl princ přijat za císařského pasáka vepřů. Vykázali mu ubohou komůrku při prasečinci. A celý den, co si robil, a večer měl již hotový hezoučký kotlík kolem dokola s rolničkami. Když se v kotlíku něco vařilo, krásně zvonili a hráli starou melodii. Princezna šla se všemi svými dvorními dámami kolem na procházku. Když uslyšela melodii hranou kotlíkem, zastavila se. Zřejmě se jí to velmi líbilo, neboť také uměla hrát. Bylo to jediné, co uměla, a ještě jen jedním prstem. Tuhle písničku znám, zvolala. Musí to být vzdělaný pasák. Poslyš, dojdi tam a zeptej se ho, zač je ten nástroj. Jedna z dvorních dam tam tedy musela doběhnout. Co chceš za ten kotlík? Zeptala se. Chci 10 hubiček od princezny, řekl pasáček. Tak co říká? Ptala se princezna. Nemohu to vůbec ani říci, odpověděla dvorní dáma. Tak mi to pošeptej. A dvorní dáma to zašeptala. Je to ale nestyda, prohlásila princezna a rychle šla dál. Ale sotva kousek ušla, zastavila se. Poslyš, řekla, zeptej se ho, zdali by nechtěl 10 hubiček od mých dvorních dam. Děkuji pěkně, to nechci, odpověděl pasáček. 10 hubiček od princezny, nebo si kotlík nechám. To je opravdu mrzuté, řekla princezna. Ale musíte si tady stoupnout přede mne, tak aby to nikdo neviděl. A dvorní dámy se postavily před ní a roztáhly své široké sukně a pasáček dostal 10 hubiček a princezna dostala kotlík. Pane, to bylo radosti. Celý večer a celý den musel kotlík vyhrávat. Pasáček vepřů, vlastně princ, ale všichni ho měli za skutečného pasáka vepřů, nenechal uplynout ani den, aby zas něco nezrobil. Udělal klapačku. Když si ji roztočil, hrála všechny valčíky, skočné a polky, co je již od stvoření světa známo. Ale to je superb, prohlásila princezna, když šla kolem. Neslyšela jsem nikdy krásnější hudební kompozici. Poslyš, dojdi tam a zeptej se ho, zač je ten nástroj. Ale líbat už nebudu. Chce 100 hubiček od princezny, vyřizovala dvorní dáma, jež se byla u pasáčka zeptat. Ten člověk je zřejmě blázen, prohlásila princezna a šla dál. Ale sotva kousek ušla, zastavila se. Musíme podporovat umění, řekla. Jsem přece císařova dcera. Řekni mu, že dostane 10 hubiček jako včera. Zbytek si může vybrat u mých dvorních dam. 100 hubiček od princezny, prohlásil pasáček. Nebo si necháme každý své. Postavit se přede mne, nařídila princezna. A dvorní dámy se postavili před ní a pasáček se dal do líbání. Co je to za zběh u prasečince? Podivil se císař. To tam jistě dvorní dámy něco tropí. Musím se tam podívat. Povytáhl si vzadu trepky, protože to vlastně byly střevíce, které se šlapal. Safra porpe, ten to nabíral. Když přišel na dvůr, našlapoval potichoučku. Dvorní dámy byly zabrány do počítání hubiček, aby hra byla poctivá, aby pasáček nedostal příliš mnoho, ale také ne příliš málo. Proto císaře nespozorovali. Císař se natáhl na špičky. No, tohleto, zvolal, když uviděl líbající, a přetáhl je pantoflem po hlavě, právě když pasáček dostával 680. hubičku. Ven! Rozkřikl se císař, protože se velmi rozlobil. Princezna i pasáček vepřů byli vykázáni za hranice jeho říše. Ach, já ubohá, naříkala princezna, že jsem si nevzala toho krásného prince. Ach, jak jsem nešťastná. Pasáček odešel za strom, secel si z obličeje hnědé a černé čmouhy, shodil se sebe ty hnusné hadry a ukázal se teď v celé své princovské nádheře. No tak krásný, že se princezna bez děky před ním uklonila. Naučil jsem se tebou pohrdat, prohlásil princ. Poctivého prince si nechtěla. Neměla si pochopení pro růži ani slavíka. Ale s pasákem vepřů se slíbala za takovou hračičku. Lež si teď, jak jsi ustlala. A odešel do svého království, přibouchl za sebou dveře a zastrčil závoru a princezna zůstala stát venku.
1: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. A dneska si povídáme o tom, co je nej.
0: Nej. Mrkli jsme na některá nej zvířata. Víme, jaká nej najdeme u vás doma.
1: A teď by nás zajímala jen a jen vaše nej, holky a kluci. Prostě co vy máte nejraději?
0: Ano, my vám s Janou prozradíme, co máme nejraději my. A vy neváhejte na nás pořádně zavolat ta vaše nej, co máte nejradši vy. Takže pozor, připravte se teď.
1: Nejoblíbenější barva?
0: Oranžová! No tak na barvě se teda shodneme. Pozor, nejoblíbenější jídlo? Zmrzlina.
1: sušený banány.
0: Aha, to se neschodneme, ale já ji mám teda taky rád. A ty máš taky ráda zmrzlinu.
1: Já se od tebe líznu zmrzlinu a dám ti ochutnat banány.
0: Dobře, dobře, dobře, tak pozor.
1: Nejkrásnější pohádka?
0: Všechny pohádky v Rádio Junior.
1: To je úplně nejlepší.
0: Jasně.
1: Já mám třeba ráda telátko popletu.
0: No tak vidíš, takže to je tvoje nejoblíbenější zvíře taky?
1: Ne, nejoblíbenější zvíře je kočička.
0: A moje nejoblíbenější zvíře je bleška.
1: Jau.
0: No, protože kočičky mají někdy blešky.
1: No, jau. Hned no. Jen si řek bleška a už mám pocit, že mě tady něco kouslo a něco mě
0: svědí. Počkej. Já něco řeknu. Řeknu pavou.
1: To je moje nejneoblíbenější zvíře.
0: No, ale chudáčci, pavoučci, přeci se říká, že přinášejí štěstí. Ale jdeme dál. Tak pozor, nejoblíbenější část ve školce?
1: Zpívání.
0: A moje je hádání, ale ne, že se pohádáme, ale že něco uhodneme.
1: No,
0: tak já myslím, že teď je tedy naprosto jasné, co bude dál. Nejdřív si zahádáme a pak si zaspíváme.
1: Jo, a to bude úplně nej.
0: Ušounova hádanka.
1: Holky a kluci, protože naše nejúžasnější Ušounova pohádková školka je rozhlasová, samozřejmě si vybereme jedno zvukové nej.
0: Uslyšíte nejhlasitější zvíře na naší planetě.

0: Jasně, holky a kluci, zase řekneme všichni najednou, koho to slyšíme. Je to 3, 2, 1. Nic? Tak ještě jednou. 3, 2, 1. No tak já vím, že to bylo těžké, tak Jani, dneska se dáme podat. Tak nám řekni, co to je teda za to nejhlasitější zvíře.
1: Tak tohle nejhlasitější zvíře na zemi je, holky a kluci, velryba a přesněji vorvaň. Není sice největší, ale je nejvíc slyšet.
0: No paráda, zase jsme o něco chytřejší. Ještě chviličku a budeme chytří jako rádio a pak budeme ještě chytřejší, až budeme nejchytřejší.
1: To už ty dávno si. Ještě předtím si ale zaspíváme, protože moji nejoblíbenější činnost ve školce už máme dávno v plánu.
0: No. A co si teda zaspíváme?
1: Zaspíváme si nejlepší písničku, kde je nejvíc pus.
0: Jo, ale víš co, Jani, já to nechám na tobě, já ti dám přednost, jen si pěkně zaspívej a já ti potom zatleskám.
1: Tak pojď blíž, ušonku, já tě potřebuju blízko. Tak, tohle je nejpusinkovatější písnička. Dej mi, Máňo, dej mi, sudej mi, sudej mi, sudej mi, Máňo, dej mi, sudej mi, synku. Jak to Máňa uslyšela, hned mi sladkou sudala, jak to Máňa uslyšela, su mi dala. Ach, to byla sladká, sa, sa, sa, sa, sa, ach, to byla sladká, sa, sa, synka.
0: Je, ale to by mohlo být, jak to Jana uslyšela, ušounovi usudala, jak to Jana uslyšela, pusinek mu dala? No to je ale pusinkovací písnička. To můžou holky a kluci zpívat i na jinou melodii a hlavně můžou pusinkovat maminku, tatínka nebo všechny možný. No tak to nám to ale šlo, co?
1: No vida, a u téhleté písničky si každý může vzpomenout, koho má úplně nejraději.
0: No přesně tak. To je ale úžasný. Teda, víš, mě to s tebou tak baví, ale Jani, víš, co mám ještě rád?
1: Co pak?
0: Když se spolu taky pěkně protáhneme.
1: Takže si teď dáme nej cvičení.
0: No přesně tak. Ušounovo cvičení. Tak holky a kluci, a teď si zkusíme naše pohybová nej.
1: Nejdřív si zkusíme, jaký umíme nejdelší krok. Tak, pěkně se postavte a teď udělejte úplně ten nejdelší krok, který dovedete.
0: A ještě jeden.
1: Těmi dlouhými nejdelšími kroky, které umíme, pěkně obejdeme školku.
0: Já se ale snažím, i když mám krátké nožičky, ale tobě to, Jani, pěkně jde. To je ale krok.
1: Krása. Tak teď jsme si ukázali nejdelší kroky sloní a teď se podíváme, jaký umíme nejmenší krůček.
0: A uděláme jich třeba 5.
1: Tak uděláme 5 mravenčích.
0: Jo, to je vidíš, no Honzo, vstávej, kolik je hodin? 5 mravenčích, no já jdu. Jo.
1: Je, to je legrace dělat ty nejmenší kroky.
0: No a teď si zkusíme vyskočit, co nejvíc to půjde.
1: A hop, a kdo vyskočí nejvíc?
0: Jo, pozor, ať něco neschodíte, ale jo, taky skočím vysoko.
1: A teď já, ještě výš, úplně nejvíš.
0: Jo, to je ale legrace.
1: A co vy, holky a kluci, jak vypadá váš nejvyšší skok?
0: No, tak a pozor, protože už je konec cvičení, tak si uděláme něco, co umím já velice dobře. Uděláme si největší pohodlíčko.
1: Přesně tak, kamarádi. I vy si udělejte největší pohodlí, protože teď přichází na řadu nejoblíbenější písnička Ušouna Rušouna.

0: kluci, skončila nejoblíbenější písnička Ušouna Rušouna.
1: No, takhle, Jani, není nutno jí říkat nejoblíbenější, protože já mám všechny písničky v Rádiu Junior oblíbené, takže jsou nejoblíbenější úplně všechny.
0: A ty jsi naše nejušatější strašidýlko.
1: A taky nejrostomilejší strašidýlko.
0: V nejlepší školce.
1: A nejupovídanější zpěvačka na světě jsi přeci ty.
0: A já už jenom poprosím nejlepší posluchače na světě o nejlepší obrázky. Kamarádi, dneska nám prosím namalujte to, co máte nejraději.
1: Může to být vaše nejoblíbenější jídlo, nejoblíbenější pití, nejoblíbenější hračka nebo nejoblíbenější člověk.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: A my potom někomu z vás za ten nejobrázek pošleme odměnu.
0: Tak ahoj, nejholky, ahoj, nejkluci, mějte se nejkrásněji.
1: Ano, tak ahoj a zítra se na vás zase nejvíc těšíme. Loučí se s vámi nejúžasnější strašidýlko Ušoun Rušoun.
0: A o něco méně ušatá, nejlepší školková moderátorka Jana Richterová. A teď si pustíme, jak jinak, tu nejlepší závěrečnou písničku.
1: Juhu!

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Vítám všechny Mezi námi zvířaty. Možná si, moji milí junioři, myslíte, že ve 20 letech je člověk už velký, starý a dospělý, ale není to úplně tak. Většina se teprve rozkoukává po světě, zjišťuje, co by bylo dobré chtít od života a co by v něm rádi dělali a dokázali. Můj dnešní host ve svých 20 letech organizoval první projekty na pomoc opuštěným a týraným psům. A byly to docela velké a náročné projekty. Není divu, že jeho pes se jmenuje Gump a je to on, který naučil lidi žít. Jsem moc ráda, že v tomhle psím týdnu v Rádiu Junior jsme Mezi námi zvířaty v této trojici. Mými hosty jsou spisovatel, scenárista, producent, můj kamarád a psí táta Filip Rožek a zřejmě nejznámější pes 21. století, pro mě teda určitě Gump.
2: Dobrý den.
1: Já vás tady strašně moc vítám. No, je tady první dotaz, který napsala taky Veronika. Veroniko, já tě zdravím. A je to už taková tradice, že Filip dostává dotazy ještě než přijde tady do Rádia Junior. Ale ona se ptá, jestli, a já už jsem to možná trošku načala, vnímá Gump nějak svoji slávu?
2: Já myslím, že ne, že samozřejmě vnímá nějaký situace, který jsou mu povědomí a vnímá to, že kolem něho se něco děje, ale Gump je spíš pejsek, který je rád, když se kolem něho nic neděje. Když má ten svůj prostor v lese, je sám, tam běhá s lidma, který zná, má je očichaný, má je vyzkoušený, nebojí se jich, tak to je pro něj takový to, co by asi bylo to nejlepší, ale takový ty prostory nebo ty situace, kde jako je takový kolem něho šrumec, tak to mám pocit, že zvládá čím dál tím hůř. A já jich čím dál tím hůř pro něj připravuju takových situací.
1: No, já musím říct teda, abych Gumpa trošku vyzdvihla, jo, že vlastně úplně rád tohleto, jak říkáte, nikdy neměl, ale dokázal se zdisciplinovatět a jako pochopil důležitost těch situací, kdy třeba celá škola vlastně tam na něj čekala a ty děti byly natěšený, holčičky plakaly, kluci byli prostě dojatý a všichni ho chtěli pohladit a vyfotit se s ním a on opravdu prostě se všema vyfotil a ještě ty holčičky většinou opusinkoval.
2: To je pravda, ale já samozřejmě znám několik módů, který ten Gump má. Jeden mód je třeba i ten, kdy byl na natáčení, tak já opravdu jsem měl pocit, že on se sám v sobě skoncentruje na takovou energii herce. Hodně často na mě kouká, pozoruje mě, jestli jako co na to říkám, když se směju a jako já sám, tak on je hrozně spokojený. Já si myslím, že opravdu ty dva filmy Gump zahrál jakoby tak trochu pro mě, takže to je moje velký štěstí tohle. Ale mě vždycky hrozně moc překvapil. Vlastně si nepamatuju, kdyby mi zvíře nebo pejsek v mém životě takhle často překvapovali, jako tím, co dokážu, protože já si vždycky říkám, že vlastně vůbec nevím, jak on by tu situaci zvládnul. Snažíme se přemýšlet zleva zprava, jak on tuhle tu situaci, kterou já mu napíšu, zvládnu. A on to ve většině případů tak to udělal mnohem líp, než já jsem mu to napsal. A mně se to od něj z jeho pera v hlavě, tak se mi to líbilo víc, než tak, jak jsem to napsal já. Takže on má nějaký geniality v sobě a tahle je jedna z nich.
1: No a já bych k tomu dodala, že vy jste taková jako jedna duše, jedno tělo a to souvisí s další otázkou od Andreje, která se ptá, co je největší psí štěstí, ale já ještě bych řekla, že pro Gumpa určitě to, když sedí pod vaší židlí, ať je ta židle kdekoliv. Ale dalo by se teda takhle na začátek hezky říct, co je podle vás to psí štěstí?
2: No tak pokud ten pejsek má toho svého pána, to tento slovo pán je v tomhle tom případě strašně nepatřičný, protože se k tomu nehodí, k té lásce, která mezi člověkem a tím zvířátkem je. Pokud má toho kamaráda, pokud má toho svého bráchu, já často říkám, že Gump je můj syn, já si to, když myslím, že on si to i o sobě myslí, že je moje dítě. Já si myslím, že to, co je pro toho pejska nebo pro to zvíře to nejsilnější, tak je to, co vás spojuje a jmenuje se to láska. A takže tohle je na rozdíl od světa lidí, kde většinu té spokojenosti vytvářejí třeba peníze nebo něco, co je takového jako materiálního, viditelného v tomhle tom smyslu, tak u toho zvířete, konkrétně teda u pejska, to je ten cit neviditelný, tak to je to největší štěstí, to největší bohatství.
1: Milí junioři, já myslím, že už je úplně jasné, o čem si dnes budeme povídat. Přidejte se k nám, pište, ptejte se, volejte. Můj host Filip Rožek bude odpovídat dnes i za Gampa. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz, telefonní číslo 800 199 199. No a pro jednoho z vás tady máme dáreček, audioknížku Gump. Samozřejmě já myslím, že ji rozbalíme a budete tam mít i Filipovo věnování. No a začínáme písničkou, vybrali pro nás David Janečka, schválně říkám pro nás, nejenom pro vás. No a produkce je Daniela Vodrášková a krásnou psí hodinku Mezi námi zvířaty dnes přeje vaše zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hajková.

0: Posloucháte Mezi námi zvířaty, dnes mým hostem Filip Rožek a jeho pes Gump. A tahle ta písnička, kterou jste právě slyšeli, je součástí Gumpova příběhu. Filipe, jak na to natáčení vzpomínáte? Tam totiž vlastně bylo 300 dětí u toho.
1: 320 dětí. Ne, já jsem to teďkon během té písničky jsme si o tom povídali, že pro mě každá ta písnička je nádherná, nejenom v té písničce jako takový, ale v tom, co se dělo kolem. Ta celá produkce, to, jak jsme to s Františkem nebo někdy i s váma vymýšleli, co kolem toho všeho bylo, tak každá ta písnička má něco svoje, takový, co bylo specifický, výjimečný, krásný. Vlastně začínalo to proto, že to nevzdám tou písničkou, že jo, a to, jako tam jsme se to všechno jako naučili, pochopili a tam nás to začalo strašně bavit.
0: No já samozřejmě tuhle písničku miluju, protože je tam moje Frída, která už dneska není čivavička mezi námi a kterou teda choval svalovec a velký chlap Vašek Noid Bárta, takže já tuhle tu písničku už nikdy jako z mojí duše nedostanu ven.
1: No já se ještě pamatuju na, nebo pamatuju si spousta věcí, ale teď se mi do hlavy skočila ta myšlenka, jak jsme točili s Markem Ztraceným Vítr do plachet. A to jsme točili na tom kopci, který byl takový charakteristický pro to Gumpovo natáčení, že jo, kdy tam Gump z toho kopce promlouvá. A zrovna to bylo takovýto období, kdy bylo snad jako před deštěm nebo tak a nějak v těch mracích svítilo to sluníčko. A bylo to opravdu tak specifický, že 99% lidí, kteří ten klip pak viděli, tak říkali, to jste si nějak jako trikově pomohli. A my jsme to opravdu takhle natočili. Je to takový ten úkaz té přírody, který je prostě jednou ho vidíte za měsíc, prostě, že se někde stane takový to boží oko a do toho prší prostě, tak tohle se nám stalo na natáčení.
0: A tohle bylo vlastně takový, jakoby k tomu filmu a k tomu celému příběhu, to, že to slunce se dere z těch mraků, tak to je, jak bych to tak řekla, úplně se člověku chce jako z toho trochu brečet. No, já tady mám teďko dotaz od zase Veroniky.
1: To píšete vy všechny ty dotazy, to píš.
0: Veronika a Tereza se ptají, já bych taky chtěla pomáhat opuštěným zvířatům, jak začít?
1: Tak samozřejmě takový to nejjednodušší, jak se pomáhá, člověk to tak trošku jako začne vnímat, je tak, že může se dívat třeba na Facebook nebo na sociální sítě a pomáhat jenom tím, že třeba to pošle někam dál ten příběh toho zvířete, ať to není jenom pejsek a třeba se snaží někde sehnat, kdo by si ho vzal, k kterému by se třeba ten pejsek hodil. No a pak taková ta klasická věc je, že jít se zeptat do nějaký organizace nebo do útulku, co by jim zrovna pomohlo, protože já třeba hodně často, když jezdím do škol, tak vysvětluju, protože s tou paní učitelkou vždycky komunikuju předem a oni mi říkají, že by chtěli vždycky pomáhat nějaký organizaci nebo útulku a že by chtěli nakoupit krmení. A já říkám, prosím vás, nekupujte krmení takhle předem. To není moc dobrá pomoc, protože většina těch pejsků, který jsou v útulcích nebo v organizacích, tak má nějaký problém a takový to klasický krmení, kde ho koupíte co nejvíc za co jako máte nějaký rozpočet a vy se snažíte toho krmení koupit co nejvíc, tak to je zrovna to nejméně kvalitní krmení, který prostě těm útulkům mnohdy ani nepomůže. A v dnešní době ani není problém to krmení z různých firm dostávat zadarmo, takže většinou pomůžete tomu útulku něčím úplně jiným a to je potřeba opravdu tam mít a zeptat se.
0: Jasně. No, je to tedy samozřejmě pro vás taky určitá inspirace. Filip Rožek je dnes mým hostem, jak jsem řekla, tak vlastně on začal pomáhat pejskům taky jako hodně mladý, takže myslím si, že i vy se můžete do toho pustit. Děkujeme za vaše dotazy na radiojunior@rozhlas.cz. K těm dalším se vrátíme po písničce a já tedy připomínám, že mým hostem dnes je Filip Rožek a odpovídá i za svého pejska Gumpa.

0: Posloucháte Mezi námi zvířaty, pořad Rádia Junior o zvířatech a v tomto psím týdnu máme samozřejmě nejkrásnějšího, největšího a nejčtenějšího psa. Jmenuje se Gump. Já věřím, že ho všichni znáte a samozřejmě je tady i jeho psí táta Filip Rožek, spisovatel, scenárista, producent. No a je tady totiž vlastně ten dotaz, proto říkám nejčtenější, jak vznikla ve vaší hlavě ta knížka, ptá se Jonáš.
1: No tak to do části nebo do dost velký míry máte na svědomí i ve Veroniko, protože to já tady vždycky každý to mý povídání říkám, že my spolu máme organizaci, která se jmenuje Se psem mě baví svět. No a s Veronkou jsme zachraňovali a doufám, že budeme ještě dlouho zachraňovat pejsky. A Veronka zachránila jednu psí holčičku čivavu, která se jmenovala Lílie. A zachránila ji z jedné takové množírny, která byla kousek od Berouna. A Lílie byla strašně pomlácená životem, byla hrozně smutná, vystrašená. A vlastně od pana veterináře jsme se dozvěděli, že jí zbývá strašně málo času tady na tom světě. No a Veronka si ji vzala k sobě na chatu do Bechyně a ukázala jí, že jakoby pro život zvířátka tady není jenom hrůza, ale že jsou tady i krásné věci a že může být i to, o čem jsem mluvil v tom předchozím nebo předchozím vstupu, a to je ta láska. No a prodloužila týhle z té psí holčičce život o několik měsíců. Pejsek umřel Veronice v náručí jako milovaný. A mě to tenkrát tak zásadně ovlivnilo, že jsem si druhý den uvědomil, že takovýhle pejsků je tady na tom světě spousta, že takovýhle lidí, jako je Veronika, který zachraňují a jsou hodný, tak je taky spousta, a lidí, který jim ubližují, tak je taky spousta. A takhle vzniknul začátek myšlenky kolem Gumpa.
0: No, vy jste za tu knížku, Filipe, dostal cenu Magnesia Litera. Byla to cena vlastně čtenářů, čtenářská cena. A přitom tak se o té společnosti dneska říká, že je taková povrchní a že jí zajímá jenom peníze a hmotné statky. Tak jak vy vlastně to vnímáte, když taková společnost ocení knížku, která je vyloženě o vyhozeném, ztraceném a týraném psovi?
1: Vnímám to tak, že jsme tady v té zemi, je nás 10 milionů a my jsme zemí extrému, bych řekl. My jsme ve všem takovým tom zvláštním, tak máme takový svý zvláštní prvenství. A já si myslím, že my jsme jak jeden z nejhodnějších národů v rámci přístupu ke zvířatům, tak jeden z takových těch nejmíň empatických, protože na jednu stranu v České republice jsme opravdu na vrcholu pomoci světu psů. Tady vlastně našlo svůj domov strašně pejsku ze Slovenska, z různých těch pobaltských států, a vlastně pomáháme vlastně nejenom v České republice, ale v půlce Evropy v rámci tohohle z toho. Na druhou stranu je samozřejmě Česká republika hlavní líhní množíren a vlastně toho biznisu špinavého kolem zvířat. Takže jsme v zemí paradoxů a tak jako tady, že je spousta hodných lidí, tak jich žije i spousta zlejch.
0: No, je to pravda, že se říká, že u nás je těch množíren hodně, takže, milí junioři, kdybyste o nějaké věděli, tak si to rozhodně nenechávejte pro sebe. Určitě by se to dalo nějakým způsobem řešit za pomoci rodičů anebo nějaké organizace, protože my vlastně teda trošku tady musíme i mluvit o té pomoci zvířat. Ale máme tady dotaz.
1: A já bych ještě, jenom když jsem mluvil takhle jako tvrdě o té zlobě, tak ona ta zloba má několik jako poloh, jo? Protože já si pamatuju do dneška, že jedna z takových nejhorších množíren, kterou jsme odhalili, tak to patřilo paní, která ale pro svoji vnučku by byla schopná udělat úplně všechno na světě. Takže vlastně ono to není úplný, jako ten člověk není úplně jenom černý ve všech úhlech pohledu. Jenom jsou věci, které v tomhle svém úhlu pohledu vůbec nechápe. zvířata vnímá jako věci, které má právo využívat a zneužívat a tak, takže jenom tohle k doplnění té zloby.
0: To je pravda. Jak já bych tenhle ten náš vstup před písničkou ještě vlastně převedla na takovou nějakou krásnější notu. Bude to písnička, protože to nevzdám, vy jste o ní už dneska mluvil, je to první písnička, která vznikla v projektu GAMP. Dokázal byste odhadnout, kolika verzí se tahle písnička dočkala? Já si pamatuju, že ji zpívali snad v každé škole, kam jste přišel na besedu. A že ji zpíval i jako táborský sbor dětský.
1: No to jo, a máte to spočítaný, nebo se mě jen tak ptáte?
0: Jen tak ptám.
1: Já si myslím, že to bude možná třeba 100 verzí. Akorát já jsem samozřejmě úplně na začátku té písničky, tak já jsem ji skoro každodenně sledoval, četl jsem si ty komentáře, dělalo mi to úplně extrémní radost. To byla skoková písnička, protože to byl začátek jako GAMPa a já jsem každý den se díval a každý den to mělo třeba o 50 tisíc větší shlédnutí. A já jsem, nevím, myslím si, že kolem před rokem a půl třeba jsem to tak přestal sledovat. Myslím si, že to bylo 30 milionů shlédnutí tenkrát.
0: No a já jenom dodám, že část toho textu jste taky napsal vy, takže vy nejste jenom ten producent, scénárista a tak dále, spolurežisér, ale vy jste i textař.

0: Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.
1: Mezi námi zvířaty si povídáme s Filipem Roškem a jeho psem Gumpem. A my jsme toho Gumpa teda moc asi ještě neviděli, že jo? Kde je vůbec Gump?
2: Tady mi leží u nohou a radí mi, co mám říkat.
1: Gumpe, pojď vystrč nos a pojď se ukázat trošku.
3: Gumpe, pojď se ukázat.
1: Protože tady je totiž dotaz.
3: Jestli
1: to, že Gump je tak krásný, dopomohl k tomu, že přišel nápad udělat film.
2: No tak Gump je krásný, to moc děkujeme.
1: No, děkujeme.
2: Myslím si, že úplně zásadně, protože já když jsem prapůvodně úplně chystal knížku, tak jsem měl pocit, že tou knížkou to a písničkou, protože to nevzdám, takže celý ten projekt končí. A nebejt Františka Brabce, který videoklip, protože to nevzdám, režíroval a který mě pak oslovil, abych s ním ten film udělal, tak by možná film nevznikl. Takže všechno to bylo takový jako spontánní a všechno to bylo tak, že nás to začalo úplně extrémně bavit a všechno přicházelo vlastně tak jako jenom nějak z toho pocitu, že nás to hrozně ty lidi spojovalo a že jsme chtěli pořád něco spolu dělat, takže takhle to bylo, takhle to byla i dvojka a z jedné písničky, která měla být ke knížce, tak jich dneska je 6.
1: Ahoj v rádiu, oba dva filmy od pana Roška jsem viděla, u prvního jsme s mamkou brečeli, v druhém díle jsme neměli rádi pana Kozuba. Moc pozdravujeme, bude třetí díl, Regina.
2: Tak třetí díl si myslím, že to opravdu můžu říct s určitostí nebude, protože takhle jsem teda říkal i o dvojce, že 100% nebude, určitě si to pamatujete, Veroniko. Ale u té trojky já nějak jako cítím, že je to jiný než u té dvojky, kdy jsem měl jako pocit, že ve mně zůstával ještě nějaký zbytek nějakých jako nápadů tohodle z toho tématu a nějaká jako taková radost to udělat. A já jsem jí teďko nějak v sobě nezažeh tu radost udělat tu trojku. Nezažeh jsem v sobě ten pocit, že by mě to vlastně nějak jako obohatilo život a už vůbec ne, že by ho obohatilo Gumpovi. Gumpovi bude letos 8 a myslím si, že už si ten svůj psí život tak jako naplnil v natáčení a ve všech těch službách tomu show businessu až po okraje a prostě myslím si, že už má klid na tohle. Já mám strašně sen udělat jiný projekt, jinou knížku a uvidíme, jestli se mi to podaří.
1: Je to pravda, Gump si ten odpočinek určitě zaslouží a taky si ho užívá. Myslím si, že je krásný psí život. A Nikol se ptá, co dělá Gumpova sestřička Kytička. A v závorce je, mluvíte o množírnách, tak u nás v okolní vesnici zabavili 38 psů a dali je do útulku v Olomouci a do Čech pod Košířem a naše město na to vyhradilo sbírku pro ten útulek. No samozřejmě to bude stát spoustu peněz, takováhle akce.
2: No ale tak to je potřeba tady opravdu ocenit to město a lidi v něm. Že byli takhle hodní a vlastně se postavili tyhle věci čelem a vlastně za problém, který nezpůsobili, tak se takhle všichni zabojovali a vlastně pomohli těm zvířatům. Tak to je vlastně to zásadní, co je vždycky hrozně důležitý při jakýkoliv pomoci, že ten člověk není netečný, že vlastně takový to, co vidí a vidí, že to je špatně, tak se k tomu dokáže postavit čelem. Prostě tak je to krásný a teď druhá nebo první část dotazu, co dělá Kytička, tak to by udělalo velkou radost mojí mamince. Kytička je v táboře, na chatě, připravuje se na prázdniny celoročně. Je tam u lužnice, běhá tam v lese, dneska nám tam na chatě dělají střechu, takže ona to tam kontroluje. Je takový stavební dozor dneska.
1: Takže zdravíme Kytičku i maminku Klužnici, doufám, že maminka poslouchá.
2: A zdravíme i pana Roha, který tam dělá tu střechu a pěkně mu k tomu pršelo dneska.
1: A my si dáme další písničku.

0: Mezi námi zvířaty jsme s Filipem Roškem a Gumpem, jeho pejskem, dostali jsme spoustu dotazů od vás. Kolik má Gumpíček nyní let? Já myslím, Filipe, že jste to říkal, ale Milan se připojil asi až teď a píše. Myslím, že u nás je to biznis o psech, jak říkal pan Rožek, co si myslí o laboratorních psech, bíglech, kteří po dvou letech odcházejí z laboratoře do dočasných péčí a pak chovné stanice mají několik fenaty pořád rodištěňátka pro peníze.
1: Tak. No, tak myslím si, že je to hodně špatně a my s Veronikou tady, s vaší paní moderátorkou, jsme byli součástí spousty akcí takhle. Pamatuju si, že i laboratorní pejsky jsme řešili Sheltie u Českých Budějovic, kde byla taková skupina takových gangstrů téměř, který z toho měli extrémní biznis, vyhrožovali tam všem, dokonce nějakému pánovi tam zapálili traktor. Pamatujete si na to?
0: No, pamatuju si na to. Takže tam našli toho mrtvého pejska, z toho se to rozjelo.
1: Jo. Hmm. No, takže i proti takovým lidem jsme se snažili něco dělat. Ne vždycky se to podařilo. Spravedlnost někdy běží dlouho. Hmm.
0: No samozřejmě, že prostě potřeba mít oči otevřené, tady ten pejsek utekl, ale přijelo ho auto, ale díky tomu se na to přišlo, že jo?
1: No nějak i pak skončil, ty štěňata skončily v té řece, že jo, to nevím, jestli je úplně dobrý to tady v dětském vysílání vyprávět. Laboratorní pejsci je něco hroznýho. Člověk má pocit, že má právo na spoustu věcí a v mém světě to právo nemá. Takže takhle to k tomu řečený. Já si myslím, že takovýhle ty hodně špatné věci toho člověka dřív nebo později někde doběhnou.
0: Kolik má Gumpíček let? Řekli jsme, že...
1: Bude mu letos 8.
0: Že mu bude letos 8. Bára se ptá, paní redaktorko, to jsem asi já, v prvním díle byla postava Veronika Rybička z Tetovy. Film se mi líbil, ale bylo to smutné.
1: No a co, Veroniko, tak řekněte z Tetovy. Přiznejte se.
0: No já musím říct, že já jsem vždycky říkala, že Filip prostě psal tu knihu, do které obsadil spoustu svých kamarádů a lidí, kteří pomáhali zvířatům a všichni tam byli sami za sebe, jenom já jsem tam byla za bezdomovkyni, která žije v autě bez kol.
1: Jo, tak k tomu si pamatuju ten příběh, já jsem to samozřejmě napsal jako takový poděkování Veronice za to, jaká je, za tu její pomoc pejskům a všem tomhle tom. A měl jsem pocit, jak extrémně ji potěším a Veronika přišla s tím, že tam všichni jsou tam jako krásný, bohatý, šikovný, jenom ona je bezdomovkyně, která tam žije u popelnic prostě.
0: No, tak no ale když mi volala
1: ne,
0: Eva Holubová.
1: Ne, vždycky se zavděčíte. Je pravda, že Eva Holubová, tenkrát si pamatuju na takový příběh, že my jsme jí volali s Františkem a ona teda řekla, ať jí pošleme ten scénář a napsala tam, že se jí to strašně líbí, že týden už žije s Gumpem, má jednu jedinou podmínku, že nechce být Dáša nemocnice.
0: Jo.
1: Protože nevěděla, o jakou se postavu se jedná v té její roli.
0: No a byla teda Veronika Rybička a když jsme spolu mluvili, protože já jsem s tím na tom filmu spolupracovala, tak jsem jí řekla, že vlastně jsem to já a ona mi řekla, Ježíšmarja, vy jste bezdomovkyně, nepotřebujete nějak pomoct nebo něco. A já jsem říkala, já toho Filipa zapiju.
1: Je pravda, že mě si teda asi taky myslela, že jsem bezdomovec, protože mi furt nabízela nějakou pomoc. Říkala, že ten film je drahý a že vlastně si mě na to nemá nějak přispět. Eva je asi úplně skvělý člověk v rámci toho.
0: Eva je dobrosrdečná. No, je tady teda dotaz, jestli měl Gump někdy blechy.
1: No blechy nevím, ale kloše má teda poměrně často. Kloše je lení, protože jsme kousek od toho tábora v lese a tam ty kloši, to je zřejmě jejich rezervace, tak prostě stává se hodně často, že Gump se začne drbat a jdeme chytat kloše do jeho těla.
0: To je fakt, že tohle to dokáže pejsky fakt jako hodně pozdobit. Utekl vám Gump někdy?
1: Vám utekl, mně ne.
0: Ježíš, to bylo na moje narozeniny a myslím si, že nikdy v životě jsem nebyla tak blízka infarktu, jako když mi tenkrát Gump utek. To je pravda. No tak prostě jsem ho hlídala a ještě jsme tehdy nevěděli, že on nemá rád prostě rány a bylo to těsně před Vánoci a někdo střelil petardu.
1: No, jen se pochlupte.
0: Na psí louce. Takže to nebylo tak, že by ten pejsek prostě někde běhal po ulicích bez vodítka, no ale ale prostě utek. No. A Filip byl v Plzni, musel jet rychle z Plzně a naštěstí jsme ho ještě snad za Plzní zase vrátili, protože Filipova máma...
1: Nebo on se vrátil sám.
0: Gump, našla Gump
1: z Kavčích hor. No. Gump z Kavčích hor trefil do Michle, i když tu cestu moc prošláplou neměl, tak musel opravdu... podběhnout magistrálu a spousta poměrně dost dobrodružných věcí. Do dneška si to nedokážu dost představit, kudy všude moc musel běžet. Každopádně to asi pro něj bylo dost náročný a čekal před barákem.
0: Pro mě. Já musím říct, že od té doby má chudák Gump se mnou utrum. ten už si nezaběhá se mnou. Dáme si písničku.

0: Mezi námi zvířaty si povídáme s Filipem Roškem a s pejskem Gumpem, který teda bych řekla nás docela tak nějak jako vošidil, protože si lehnul Filipovi pod židli. Ale pozor, je tady dotaz od Denisy. Chci se zeptat, zda Naty Jahoda je jeho dcera. Asi vaše, Filipe? A když jo, co dělá? Chodí na základku? Navštěvuje nějaký útulek?
1: Naty je moje dcera. To bylo jedno z mých velkých splněných přání v rámci toho filmu Jedničky i dvojky, že tu svoji holčičku, která byla opravdu malá holčička, když natáčela Jedničku, dneska má Naty 16 let. Naty už je takováhle holka dospělá. Je hrozně šikovná, chodí na střední školu, na jazykové gymnázium Amazon, možná to můžu říct, tak už jsem to řekl. A dneska má 16. narozeniny, takže budeme slavit.
0: A
1: je to úžasná holka, je to opravdu ta Naty Jahoda, jak jsem jí napsal, tak vlastně celý život mi dělá takový krásný jako věci do života, mi přinesla, hrozně mě toho naučila. A je to jako jeden z mých strašně důležitých, ne-li nejdůležitější bytost v mém životě.
0: Určitě. A já teda připojím, protože táta to zase úplně nechce tolik vychvalovat, že ano, Natálka navštěvovala útulek, chodila na brigádu, pomáhala pejskům a od začátku toho projektu Gump a ještě předtím vlastně byla vždycky po tátově ruce pravé a všechno pomáhala. Neštítila se nikdy žádné práce, která nebyla zrovna třeba úplně taková ta nejvoňavější. No a my musíme ještě dneska vybrat človíčka, který nám tady z těch, co nám napsali, aby dostal tady tu krásnou audioknihu. Takže je tady 11 e-mailů. Prosím vás, Filipe, řekněte nějaký číslo od jedničky do 11. 11 je Nikol, která se ptala na Gumpovu sestřičku a sbírají tam peníze v tom jejich městečku na pejsky, takže já myslím, že se to hodí, že dostane dáreček. Tak a my tady máme ještě teda jednu důležitou věc. Já jsem se chtěla zeptat vzhledem k tomu, že mi dneska přišlo z ČSOP, z Českého svazu ochranců přírody, takový dopis, že teď spousta mláďat potřebuje pomoc, ale že vlastně není vždycky nutno s nima jezdit někam do útulku, že jich spoustu zachrání i po telefonu pražská zvířecí záchranka, případně ostatní záchranné stanice, které jsou po celé naší republice, abyste si uvědomili, že jsou to různé situace, kdy jsou třeba kachňata ve vnitrobloku, kačenka vylíhla, kachňátka na místě, ze kterého se nemohli dostat k vodě, například, jo. Takže tam potom třeba musí přijet nějaká záchranka, nebo síkorky, nebo jak jsou mláďátka ohrožená a tak dále. Takže chci, aby junioři věděli o této možnosti, že si tohle to mají zjistit, kam mají zavolat a kde se poradit. A vás se chci zeptat, jestli jste někdy zachraňoval jiná zvířata než psy?
1: No, zachraňoval samozřejmě mnoho, ale k tomuhle máme hrozně hezký příběh i s Naty Jahodou. My jsme našli potrhanýho holuba pod Černým mostem a věděl jsem, že na Radlický je ten útulek pro volně žijící zvířata v Praze. Takže jsme holuba potrhanýho dali do krabice a vezli jsme ho od toho Černého mostu na tu Radlickou přes celou Prahu, přes zácpy, přes celou Prahu, jeli jsme opravdu snad přes hodinu. Přijeli jsme do Radlický, tam jsme se dozvěděli, že útulek se rekonstruuje a že nová záchranná stanice je kousek od Černého mostu, takže jsme se s milým holoubkem zase vraceli tam, odkud jsme vyjeli, kousek od toho. Takže dneska můžu říct, že na Radlický je krásný útulek pro ty volně žijící zvířata. Opravdu krásný, mají tam skoro zoologickou. A je to opravdu, Praha dokázala velkou věc v tomhle v tom případě, takže když uvidíte něco, co nějaký zvířátko, který by potřebovalo z volně žijících zvířat pomoc, tak na Radlický je nádherný útulek pro tyhle ty zvířátka.
0: Filipe, já vám moc děkuju za návštěvu zde dnes. Ať už to bylo psí povídání nebo povídání o zachraňování zvířat, děkuju. Přeju, ať se všechno daří. Hodně štěstí vám i Gumpovi.
1: Já můžu říct ještě jeden příběh? Nemůžu. Ne, tak jo, tak příště. Budete mě muset ještě pozvat.
0: Já jsem zrovna chtěla říct, Těším se na setkání příště.
1: Tak jo, tak děkuju. Já mu řeknu teďka mimo mikrofon.

0: hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

0: Tak, šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, krásné odpoledne všem, kteří si právě naladili Radio Junior. Máme 9. června přesně 17 hodin a je úterý, tudíž vás zdraví jako každý úterek Jana Richterová. Co nás dneska čeká? No tak samozřejmě budou zprávy, budou písničky, prozradím vám, jaká je novinka v hitparádě Rádia Junior, bude taky vzkazovna, bude nějaká ta reportáž, no a co ještě? No večer, potom od 19 hodin se budeme povídat s astronomem Janem Veselým, co můžeme vidět na noční obloze a jaké jsou zajímavosti v planetáriu v Praze. Já si myslím, že tohleto vesmírné povídání se vám bude ohromně líbit. Tak začneme těmi zajímavostmi.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: V Zoo Praha poprvé po 14 letech vyrůstají štěňata psů ušatých. Ke geneticky cennému samci, plánovanému zakladateli nové linie evropského chovu, se totiž dlouho nedařilo získat vhodnou partnerku. Mláďata těchto hmyzožravých šelem přišla na svět na konci dubna. K pozorování jsou denně v pavilonu Afrika zblízka. Psi ušatí jsou šelmy charakteristické zašpičatělým čenichem a nápadnými ušními boltci. Ty v horkém africkém domově slouží nejen k odvádění přebytečného tepla z těla, ale i k zachytávání sebemenších zvuků vydávaných hmyzem. Především na všekazy a vrubouny je pak specializován jeho chrup, který je vybaven až 50 drobonkými zuby. Archeologové našli vraky lodí pirátů z Karibiku. Celkem v přístavu u bahamského Nassau našli 6 vraků. Místo totiž v 17. a 18. století sloužilo jako hlavní pirátská základna. Mezi nejvýraznější nálezy patří ohořelý trup lodi, který zřejmě patřil jednomu z nejhledanějších pirátů své doby, Henrymu Averymu. Proslavil se tím, že provedl velkou pirátskou loupež, při níž ukořistil zlato, stříbro a drahé kameny v dnešní hodnotě asi 2 miliardy korun. A něco málo o počasí. Dnes máme deštivé počasí kolem 20 stupňů, zítra nás čeká ochlazení na 17 a stejně jako dnes bude zataženo a většinou deštivo.

Holky, kluci, kamarádi, posloucháte odpolední klub Rádia Junior. My dneska v 19 hodin budeme mít vesmírného hosta, astronoma Honzu Veselého, který kromě toho, že taky učí fyziku, tak pracuje v pražském planetáriu. Budeme si povídat o hvězdách, o hvězdném nebi, ale o čem si povídat úplně nebudeme, to budou astronauti a kosmické lodě, protože takový astronom, ten se nezabývá tím, jak se létá do vesmíru, ale vesmír pozoruje a krásně o něm vypráví. Ovšem, když mluvím o tomhle, tak jsem si rovnou vzpomněla na budoucího astronauta Aleše Svobodu, protože Česko by mohlo brzy mít pilota vesmírného lodě, a to právě Aleše. A novinky o tomto českém astronautovi, který je zatím ve výcviku, uslyšíme za chviličku v reportáži.

0: Česko je zase o krok blíž vlastní misi na Mezinárodní vesmírnou stanici. To je skvělá zpráva. Holky a kluci, Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na misi k Mezinárodní vesmírné stanici v létě příštího roku. A dohoda navíc zajišťuje roli pilota. No jasně, že Aleš Svoboda bude na misi pilotovat loď. A to je jedna z klíčových pozic celé posádky. Tak to mi přijde naprosto fantastické, že pilot letadla se možná už brzy stane pilotem rakety a poletí do vesmíru. Tak víte co, my se teďka vydáme za Alešem Svobodou přímo v reportáži.
1: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
2: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. Vše ještě musí podle Aleše Svobody schválit mezinárodní partneři stanice.
3: Ta posádka je 4členná, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
2: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici. Česká vláda i Evropská kosmická agentura zdůrazňují, že hlavním přínosem této cesty do vesmíru mají být hlavně vědecké a technologické projekty, říká ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
4: Jsou to experimenty zaměřené především na biologii, je to experiment třeba o výzkumu lidského stresu nebo o jakýchsi modelech AI chování lidského těla. Jsou tam ale i technologické experimenty typu výzkumu jakýchsi nanorobotů, jejich chování v kosmickém prostředí anebo výzkum rakoviny.
2: Pokud vše půjde podle plánu, Aleš Svoboda by měl být naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na Mezinárodní kosmickou stanici ISS.
5: Já bych chtěl popřát, aby samozřejmě splnili veškerý program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili. A na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli my, nebo já na skafandru. Kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
2: Popřál Aleši Svobodovi první český kosmonaut Vladimír Remek, který se do vesmíru podíval před téměř 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Holky a kluci, posloucháte odpolední klub Rádia Junior. Máme minutku po čtvrt na šest. Od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová. No a teďka se vydáme na webové stránky Rádia Junior, protože tam si můžete najít hitparádu Rádia Junior. A když se podíváte na ten díl, který se týká tohoto týdne, tak zjistíte, že můžete hlasovat pro svoji písničku nebo pro svého interpreta až do zítřejší 20. hodiny, ostatně jako každý týden.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
0: No a novinka hitparády Rádia Junior si v tomto týdnu vede naprosto famózně, protože zatím schroupala víc než třetinu hlasů. Hnedka za ní s čtvrtinou veškerých hlasů je Kiara a Sweet Girl a po nich je Bára Ladrová a písnička Sokolík Pepík. Ovšem teďka se o novince hitparády Rádia Junior a já už prozradím, jak se jmenuje. Je to píseň Konečně volná od Adély Křivánkové a vy se o ní teďka dozvíte něco od Klárky.
2: Konečně volná, tak se jmenuje nová singlovka Adély Křivánkové. Adéla už ve 12 letech excelovala v hitparádě Rádia Junior s písničkou Parfém. Brzy přidala songy jako Konečná, To jsem já, Vznáším a spoustu dalších. Studentka ostravského gymnázia Adéla ale má ve svém repertoáru i spoustu trendy hitů, jako třeba APT, písničky z pohádek, Zoo od Shakíry, Tři oříšky pro Popelku nebo píseň Lociky z pohádky Na vlásku. No a protože miluje K-pop, tak umí i skvěle zpívat hitovky od BTS nebo Golden a Soda Pop z filmu K-pop Demon Hunters. A proto máme velkou radost, že se Adéla Křivánková stala hvězdou koncertu Rádia Junior na 66. zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež společně s 13-letou Kiarou a taky hercem Janem Cinou, který propůjčil svůj hlas našemu rozhlasovému skřítku Hajajovi. No a teď už si od Adély užij její nejnovější single Konečně volná. Adéla Křivánková.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

Holky a kluci, posloucháte odpolední klub Rádia Junior a my se za chviličku vydáme do jednoho úžasného parku, kde slavil svoje sté narozeniny Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

0: Holky a kluci, v klubu Rádia Junior se teďka vydáme do parku. Byly tam piknikové deky, skládací židličky a tisíce lidí poslouchajících Smetanu, Dvořáka nebo Wagnera. To byli slavní hudební skladatelé. Tak vypadal jeden večer v pražských Riegrových sadech. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tam koncertem pod širým nebem zahájil oslavy stého výročí svého vzniku. A program si užívali milovníci klasické hudby i rodiny s dětmi a byli tam velcí i malí a všem se to líbilo.
1: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
2: A vy jste vzali syna sebou?
1: Jasně, on to taky má rád.
2: Jak se ti to líbilo?
3: Moc.
2: Vy jste měli i sebou piknikovou deku, jsem viděla, že jste balili.
1: Jo, jako je to úžasný, že to je venku, je to úplně naší atmosféra, než když to je někde v sále, že?
4: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
3: Bylo to nádherný.
2: A co se ti líbilo nejvíc?
3: Asi ta Vltava.
2: A chodíš často na klasickou hudbu?
3: Oni rodiče jsou muzikanti, tak někdy chodím takhle na koncerty, no.
2: A je to poprvé takhle pod širým nebem?
3: Asi jo, možná.
2: Vidím, že byste tady měli sebou i karimatky.
3: Jo, byli jsme připraveni. Podaří se vydařilo.
2: Počasí se vydařilo. A kolik je ti roku?
3: 10.
2: Takže 10letý Tonda tady přišel i ségra přišla s tebou.
5: Jo, bylo to krásný.
4: Do Riegrových sadů přijela s dcerou i paní Blanka.
6: Mně se to strašně líbilo, protože si myslím, že tady byla úžasná jakoby skladba lidí, který by se nikdy prostě nesešli v koncertní síni. A strašně se mi líbilo, jak tady bylo těch dětí malých spousta. To byla fakt paráda. Krásný. A jsme z Roudnice, chci říct, takže jsme jeli až z Roudnice.
4: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
7: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéf dirigenta. Je to úžasný v tom, že jsme tady, já nevím, vzdušnou čarou 300 metrů od Vinohradské 12, kde sídlí celý Český rozhlas pražský a tam je studio číslo 1, kde orchestr zkouší, takže vlastně jsme opravdu kousíče, co by kamenem dohodil od domova takzvaného. Je tady, kde lidi sedějí na stráni, tak je tady naprosto ojedinělý, jako neokoukaný výhled na Hradčany a na Prahu, takže v tomhle je to tady speciálně.
4: Celý záznam koncertu rozhlasových symfoniků z Riegrových sadů si můžou lidé poslechnout na YouTube kanále Českého rozhlasu. Oslavy 100 let orchestru pak budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Holky, kluci, kamarádi, a je tady...
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: Pokud byste chtěli nějakou svoji písničku, kterou máte oblíbenou, která vám udělá radost, anebo byste ji chtěli poslat jako radost někomu dalšímu, tak nám klidně zavolejte. Číslo je 800 199 199. A nebo můžete obyčejně napsat na adresu vzkazovna@rozhlas.cz. No a tam já se podívám a samozřejmě písničku ráda pustím. No a už se tady dívám. Chtěl bych pustit písničku Na chatu pro mého kamaráda Matyáše. Píše nám Lukáš. No tak já se dívám, jestli tady máme písničku Na chatu, a já se obávám, Lukáši, že pro Tadeáše asi písničku v tuhle chvilku nenajdu, protože my ji tady prostě asi nemáme. Zkus mi napsat ještě nějakou, která by mohla být jako náhradní varianta. Mezitím se dívám, že tady píše Lucka. Ahoj, já bych chtěla zahrát písničku Beach House od skupiny Chainsmokers a bude to pro moje kámošky, se kterými posloucháme Radio Junior. Všem krásný den. Tak já moc děkuju. Vám, holky, taky krásný den, a písnička od The Chainsmokers je tady.

další písničku si přeje Sylvie. Hezké úterý. Až včera jsem s kamarádkou viděla film Michael o Michaelovi Jacksonovi. Líbilo se nám to a líbila se mi píseň původně od Jackson 5, kterou já znám hlavně v podání Mariah Carey. I'll be there. Nechám na vás, kterou interpretaci mi vyberete. Stanislavám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům, Sylvie z Prahy. No tak já jsem zrovna tady našla písničku I'll be there od Jackson 5. Já si myslím, že bude prýma si to poslechnout.

Holky, kluci, kamarádi, vy teda dneska máte přání. Já se z toho zblázním, protože už je tady asi čtvrtá písnička, kterou my tady prostě nemáme. Co mám s vámi dělat? No, ale tak jsem zatím se rozhodla splnit přání, které má Emilka a chce písničku Bestie od Elišky Pytlounové, protože ji posílá své nejlepší kamarádce Filince. Tak jo, tak holky, písnička Bestie a Eliška Pytlounová.

Tak kamarádi, teďka tady ale budeme mít jako velice zajímavý počin, protože já už se tady dívám, abych se v tom tady vyznala. Tak, Jonáš, teda vlastně Lukáš, si přál už asi 4 písničky a ani jednu tady nemáme. No, to se někdy tak jako stane. Ale do pětice si přeje Imperia March od Johna Williamse. A jestli si vzpomínáte, co to je, nebo možná spíš větší posluchači si vzpomenou, co to je, tak je to nádherná filmová melodie a Lukáš píše, že by chtěl pustit písničku pro mého kamaráda, teda ne pro mého, pro jeho kamaráda Matyáše. No tak, přátelé, nebojte se, je to jenom filmová melodie, ale je pěkně strašidelná a užijte si ji. Tak a ona je to trošičku jiná, výborně, takže já vám za chvilku pustím ještě jednu. Koukám, že se mi to tady dneska daří, protože když si někdo přeje písničky, které tady nemáme, tak je to taková trošku smutná příhoda, no. Ale já ještě za chviličku Jonášovi pustím tu písničku, kterou si opravdu přál a zatím vyplním jiné přání. Píše Marťas, že by chtěl písničku Problémům mávám. No, tak já třeba taky dneska zamávám Problémům a budu konečně nacházet ty písničky, které byste chtěli slyšet.

Přátelé, přátelé, vy mi dáváte. Když už tu písničku tady máme, tak ji chcete od jiného interpreta, ale nevadí. To je legrace, protože problémy jsou od toho, aby se řešily a my to samozřejmě vyřešíme. Tak zatím plním ta písničková přání, která tady máme. A v tuhle tu chvíli by to měly být Imagine Dragons a písnička Thunder. A budeme ji hrát pro Verču, takže zatím tohle. Verčo, užij si to.

krásná bouřka na konci. My tady sice dneska nemáme úplně bouřlivo, ale možná, že teďka splním konečně jedno přání, protože už tady hledám písničku, která by měla, přátelé, mě tady všechno blbne. Tak, víte co? Já teďka ukončím vzkazovnu, protože to je prostě peklíčko, když vám nefunguje počítač, ale

0: a ve 308. kole vítězí Sweet Girl od 13leté Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Krásný podvečer, holky a kluci, je lehce po 18. hodince, máme úterý 9. června, od mikrofonu vás jako každé úterý zdraví Jana Richterová. Co nás čeká v téhleté hodince? Tak samozřejmě vzkazovna, to jsem slíbila, to musím splnit, to je jasná věc. Budou taky zprávy, zvídavec Evy Sinkovičové, bude četba na pokračování a vy se už teď můžete těšit na to, že si přeposlechnete nějaký ten příběh ze seriálu Městečko Lážo Plážo. Takže jdeme na ty zprávy.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: V Zoo Praha poprvé po 14 letech vyrůstají štěňata psů ušatých. Mláďata těchto hmyzožravých šelem přišla na svět na konci dubna, k pozorování jsou už teď denně v pavilonu Afrika zblízka. Psi ušatí jsou drobné šelmy, charakteristické zašpičatělým čenichem a nápadnými ušními boltci. Ty v horkém africkém domově slouží nejen k odvádění přebytečného tepla z těla, ale i k zachytávání sebemenších zvuků vydávaných s hmyzem. Především na všekazy a vrubouny je pak specializován jeho chrup, který je vybaven až 50 drobnými zuby. Archeologové našli vraky lodí pirátů z Karibiku, celkem v přístavu u bahamského Nassau našli 6 vraků. Místo totiž v 17. a 18. století sloužilo jako hlavní pirátská základna. Mezi nejvýraznější nálezy patří ohořelý trup lodi, kterou možná používal jeden z nejhledanějších pirátů své doby, Henry Avery. Proslavil se například tím, že při pirátském útoku ukořistil zlato, stříbro a drahé kameny v dnešní hodnotě asi 2 miliardy korun. A něco o počasí. Dneska máme deštivo, je kolem 20 stupňů. Zítra nás čeká větší ochlazení až na 17 stupňů Celsia a bude stejně jako dnes zataženo a většinou deštivo.

Tak, kamarádi, uděláme tady takovou malou výjimku, protože předtím se nám zakousl počítač a možná bychom mohli teďka asi pro Hanu, asi to bude Hanča, dobře, tak zahrajeme písničku Holubí dům. Určitě tuhletu písničku znáte všichni, tak si třeba můžete taky zaspívat.

0: Tak kamarádi, holuby, ale tohle spíš budou rackové, už odlétají a přilétá nám Eva Sinkovičová a její zvídavec.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj všichni zvídavci, máme tu další zvědavé okénko, tak šup sem s novou zajímavostí. Kdo by neměl rád špagety nebo těstoviny obecně? Já nikoho takového neznám. Naopak pro spoustu lidí jsou špagety nejoblíbenějším jídlem. Víte ale, jak je správně jíst a z čeho se vyrábějí? Rozhodně je skoro buranstvím si špagety nakrájet nožem, to ví asi každý. Ale většina už netuší, že ani lžíce by se správně k pojídání špaget používat neměla. Lžíce je taková pomůcka, aby se nám špagety nerozutíkaly po talíři nebo po tričku. Ale Ital by se na vás díval pohoršeně. Správný Ital by totiž pouze zapíchl vidličku kolmo do špaget, točil ve směru hodinových ručiček a nakonec vložil sousto do úst. A co to špagetové nebo celkově těstovinové složení? Na výrobu stačí mouka, sůl, voda a někdy vajíčko. Většina špaget je z bílé pšeničné mouky, ale právě v Itálii se dává přednost semolině, což je krupice umletá z tvrdozrné pšenice. Semolinové těstoviny lépe zasytí, takže Italové vědí, co dělají. Myslím, že vás nepřekvapí, až vám prozradím, co slovo špagety znamená. V doslovném překladu do češtiny by to byly provázky. Výraz spagety je množným číslem italského spaghetto a to je zdrobnělina slova spago, což doslova znamená provázek nebo šňůra. No, proč ne? Vždyť provázky připomínají. Pořád tu mluvíme o Itálii a Italech, takže je více než jasné, že těstoviny pocházejí z Itálie. Nebo snad ne? Představte si, že nejspíš ne. O vzniku těstovin mezi historiky neexistuje shoda. Záleží na tom, co všechno považujeme za těstovinu. Už před naším letopočtem se potraviny podobného složení objevují, ale upravují se jiným způsobem, takže je těžko říct, jestli jde o první těstoviny. A kde se tedy vzalo to neodmyslitelné spojení těstovin s Itálií? Vznikla tu světově první továrna na výrobu těstovin, ale není to určitě jen tím. Těstoviny nejspíš přivezli do Itálie Arabové v 8. a 9. století, a to z Afriky a Blízkého východu. Tam se něco jako předchůdci dnešních těstovin používali už od počátku našeho letopočtu. Těstoviny se každopádně brzy stanou populární po celém světě. Dostávají se do běžného jídelníčku a to nejen proto, že jsou chutné, ale také se skvěle skladují a rychle připravují, takže jsou i praktické. V podobě, jak těstoviny známe dnes, se po Itálii rozšiřují zhruba ve 13. století. Italové si je natolik zamilují, že z nich udělají svůj národní pokrm. A co těstoviny a naše končiny? První česká továrna vznikne v roce 1884 a je to závod bratří Zátků. Žádného zvídavce nepřekvapí, že se ve velkém vyrábí v továrnách, ale v roce 1957 se v rámci aprílového žertíku televizního kanálu BBC spousta lidí nachytá při 3minutové reportáži, která pojednává o bohaté úrodě dlouhých těstovin na stromech špagetovnících. Stovky lidí se po zhlédnutí ozvou a zajímá je, kde si mohou takový strom pořídit. Co ale může zmást i dnešního člověka, jsou názvy různých druhů těstovin. Není divu, vždyť jich existuje přes 300 druhů a spousta z nich má i několik pojmenování. V tomhle to máme nejjednodušší se špagetami. Jejich označení je mezinárodní. A co vy a těstoviny? Chutnají vám? Je to vaše nejoblíbenější jídlo? Napište mi. Holky a kluci, pokud chcete o tom, odkud pochází těstoviny a co znamená špageta v češtině, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Holky, kluci, kamarádi, teď je tady písnička, která bude už v rámci naší dnešní vzkazovny.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: Tak, ovšem, tahle ta písnička, ta je a já už ji tady najdu. Je to písnička Cesta za štěstím, kterou zpívá Adéla Zouharová a je to taková malá vzpomínka na jednu rozhlasovou úžasnou akci a přejou si to holky a kluci z Luhačovic, kteří tancovali, když tahle ta písnička Cesta za štěstím byla součástí velkého rozhlasového projektu. A jestli pak si ještě pamatujete, jak se ten projekt jmenoval, chvilku přemýšlejte a já vám to potom třeba i řeknu, jakmile ta písnička dozní, protože třeba byste si na to ještě vzpomenout mohli. A nebo, no, já vás nechám přemýšlet.

Přátelé, kamarádi, ještě chvilku bude pokračovat vzkazovna. Ano, já jsem si nikdy s žádným naším posluchačem nevyměnila tolik mailů jako dneska s Lukášem, protože Lukáš chtěl krásné písničky, ale my je tady nemáme. A poslední dotaz zní, máš tam tu klasickou znělku ze Super Maria, tak co myslíš, Lukáši? Myslíš, že tady někde bude? Uvidíme, co se dá vymyslet.

Tak přátelé, tohle byla znělka ze Super Mária. Lukáši, já jsem ráda, že jsem ti konečně splnila přání. Tak a teďka už plníme přání Martinkovi, který si přeje kosmickou raketu od Jany Richterové. Jana Richterová přiletá v kosmické raketě, to jsem já.

0: Tak holky a kluci, pro dnešek to stačilo. Další vzkazovna bude zase zítra. A já si myslím, že teď už je tady další písnička a potom už můžeme poslouchat městečko Lážo Plážo.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.

0: Přátelé, kamarádi, teď už tady máme
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
0: A je tady městečko Lážo Plážo. Je to už třetí část z 13 dílného seriálu. Tak krásný poslech, užijte si to.

Od té doby, kdy bylo oficiálně oznámeno vítězství Lážopláža v soutěži o zlatou velrybu, začalo městečko doslova praskat ve švech. Každý den přijížděli do Lážopláža stovky lidí, aby se podívali, jak vypadá nejkrásnější moře, ve kterém bude zlatá velryba celý rok bydlet. Pan starosta měl stále méně a méně času a musel sestavit tajnou radu, která dohlížela na to, aby všech 100 fénů fungovalo, jak má. Tajná rada pravidelně ráno, odpoledne a večer přepínala stupně intenzity foukání fénů, aby nikdo nepoznal, že nejde o pravé moře. Rada sestávala ze 3 nejdůvěryhodnějších členů radnice – pana Tichunky, pana Vohlídala a paní Ouřadové, kteří museli panu starostovi složit slavnostní přísahu, že neprozradí tajemství, kterým je opředena ta nejkrásnější mořská hladina, jakou kdo kdy viděl. Slavnostně přísaháme na svůj domov, město Lážoplážo, že nikdy neprozradíme tajemství stafénů a barviva na velikonoční vajíčka, a že budeme věrně sloužit nejkrásnějšímu moři, jakož i zlaté velrybě. Přísahali všichni hlasitě za zavřenými dveřmi kanceláře pana starosty. Návštěvníci se přijížděli dívat na moře, ale to ještě netušili, že město má i největší bublifuk na světě, jezevčí komát, vědmochodku v každé výloze a školku pro obrazy a že raní rosa tančí každé ráno přesně v 6:31 rosý tanec, na němž mohou i místní obyvatelé, kteří jej viděli nespočetněkrát, oči nechat. Svůj jednodenní pobyt si návštěvníci okamžitě prodlužovali na několik dní. Pan starosta musel narychlo nechat postavit další hotel u centra města, aby mohl tolik návštěvníků ubytovat. A protože chtěl pro své město něco výjimečného, rozhodl se pro hotelový komplex v korunách topolů. My už víme, že pan starosta je schopen zařídit téměř cokoliv. A tak nás nepřekvapí, že jej neodradilo ani to, že v centru Lážopláža žádné topoly nerostly. V příručce starosty našel kontakt na pana Lopotu, který bydlel až na samém okraji Lážopláža a měl půjčovnu topolů.

Taková půjčovna funguje velmi jednoduše. Když si někdo usmyslí, že potřebuje topol, pan Lopota si sedne doprostřed své rozlehlé zahrady, která je spíše topolovou alejí, a začne se svými topoly rozmlouvat o tom, kdo si je objednává a proč. Jakmile se topoly domluví, kdo z nich se vydá k novému majiteli, pan Lopota jim pomůže povytahovat ze země jejich kořeny a kořínky. A když je nakonec celý chumel kořenů venku, pan Lopota připevní pod topol velkou lyži, vhodnou pro každý povrch a každé roční období, a topoly zapřáhne do svého speciálního dřevěného bobu, který má stejnou skluznici jako lyže pro topoly. To víte, že pan Lopota každou chvíli slyšel: boby pro každé roční období, no to bychom také chtěli. Vyrobíte nám jedny, nebo hned dvoje? Dobře vám zaplatíme. Pan Lopota už za ta léta věděl, že nejde lidem ve stručnosti vysvětlit, jak to s jeho boby doopravdy je. Ostatní nedokázali pochopit, že jeho boby se speciální skluznicí pro každý povrch a každé roční období jsou jen jedny jediné na celém světě a že se dědí z generace na generaci a nikdo jiný kromě něj by je řídit nedokázal. Ve dřevě těchto bobů je ukryta moudrost všech jeho předků a topolů, které jim odjakživa dělali společnost. Co je pro někoho jen pouhý vysoký strom, je pro jiné ten nejvěrnější přítel, který viděl počínání celých předchozích generací a je věrným pamětníkem, jehož mysl stárne pomaleji než mysl člověka. Dříve stály topoly u každého domu a plnily funkci rodinné kroniky. Stačilo se dotknout jejich hladkého kmene a chvíli počkat. Kmen se po chvilce rozsvítil, pokud měl člověku co říci. Lidé však svým dětem zapomínali o tomto kouzlu předávat informaci. Možná se jen báli, kolik si toho na ně topoly pamatují, a tak se stalo, že když přišla módní vlna jiného druhu stromu, lidé svůj vysoký topol u domu bez zaváhání vyměnili za strakatou břízu nebo tis z dovozu. Ani bříza, ani tis však nevládnou žádnými kouzly a všechno, co jim řeknete, zapomenou, jakmile zafouká vítr.

Možná jste si všimli, že jsou topoly nejčastěji vysazovány kolem silnic. To proto, že se k několika inženýrům silnic a dálnic kdysi doneslo, že topoly dokážou svítit. A tak nechali silnice olemovat topoly a mysleli si, jak na to vyzráli a že už nebudou muset pořizovat žádné jiné osvětlení. Přišel však první večer, padla tma, ale ani jeden topol se neosvítil. Inženýři topoly přemlouvali a prosili je. Nebylo jim to však nic platné. Topoly by jim rádi pomohly, ale protože inženýři nevěděli, jak jejich kouzlo funguje, vysoké stromy jim neměly co říci. To se hned rozkřiklo a lidi utvrdilo v tom, že topoly jsou zbytečné. Tedy až na rodinu pana Lopoty, která na jejich kouzlo nikdy nezapomněla. Pan Lopota zapřáhl 20 topolů, které si pan starosta objednal, a na svém bobu dojel spolu s topoly až do centra Lážopláža. Pan starosta šel topolům a panu Lopotovi ukázat, kde by si nový hotelový komplex představoval, a topoly se na chvíli svými korunami sklonily až k zemi a svými lístky na konci větví hladily půdu, ve které měli strávit následující roky života. Pan starosta jim vybral moc hezké místo s přívětivými podmínkami. Topoly po chvilce jeden po druhém naskákali do připravených důlků v zemi a radostně se v nich zavrtali. Když se pak napřímili a rozhlédli kolem sebe, vydechli úžasem. Pan Bublinka zrovna foukl několik bublin jejich směrem a ty teď poletovali kolem topolů a odrážili se od jejich větví. Některým bublinám to nedalo a zastavili se přímo v jejich korunách, aby se mohli se stromy seznámit. A pan Lopota věděl, že se topolům bude v centru Lážopláža líbit.

Hotel byl hotov během několika dnů, protože každý obyvatel Lážopláža, který pomohl s jeho výstavbou, dostal několik nocí ubytování mimo sezónu zadarmo. A tak přišli pomáhat skoro všichni. Vybavení hotelu se ujala paní Rokoko a hotel byl opravdu nádherný a voněl noblesou. První hosté se do hotelové haly, kterou tvořila dlouhá chodba podél všech kmenů, přihnali hned druhý den ráno. Obdivně si prohlíželi obrazy a nevěděli, že se jedná o školku obrazů, která si také vyrazila na výlet. Na recepci hotelu pracovala paní Tuhýková. Poznali byste ji podle ostře zahnutého nosu a toho, že měla pořád hlad. Jako malá zkoušela jíst 5x denně, ale to nestačilo. A tak si řekla, že se nebude víc trápit s počítáním chodů a jídlu zasvětí celý svůj život. A protože ráda zobala a uzobkávala, začala se živit výhradně zrníčky, semínky a ořechy. Časem se stala expertkou na takové stravování a jejím snem bylo otevřít první jídelnu pro ptactvo a všechny příznivce zrníčkové diety, jak ji ráda nazývala. Nyní však paní Tuhýková pracovala v nově otevřeném hotelu a hosté ji viděli zobat celý den, když do hotelu přicházeli, odcházeli a dokonce i v noci z postele svých pokojů slyšeli slabounké ťukání jejich dlouhých nehtů o desku recepčního stolu, když si z něj brala svá zrníčka. Pod recepčním pultem měla schované celé pytle, které jí hned první den do práce přivezl pan Tuhýk v bublině. Světla v oknech hotelových pokojů z výšky osvětlovala městečko. Uvnitř se to hemžilo rozhovory hostů, smíchem, pláčem, vztekem i radostí. A i když se topoli snažili neposlouchat, každý rozhovor vyslechli do posledního slova. V den otevření hotelu začali topoli psát kroniku města Lážoplážo. Až tam pojedete, určitě se běžte k hotelu podívat. Nezapomeňte pohladit hladkou kůru topolů a počkat, až se jejich vysoký kmen rozsvítí.

0: Junior.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj všichni milí posluchači. Začíná hlavní hodinka klubu Rádia Junior. Od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová a už tady máme našeho báječného hosta. Vydáme se s ním do vesmíru. A nebude to astronaut, i když i o astronautech jsme si dneska už povídali, bude to astronom. Je tady se mnou Honza Veselý. Ahoj Honzo.
2: Ahoj, ahoj tobě i ahoj posluchačům.
1: Honzo, ty jsi astronom, taky učitel fyziky.
2: Ano.
1: Takže máš zkušenosti s dětmi ze školy a máš zkušenosti taky s návštěvníky planetária, protože právě odtamtud dneska přicházíš, je to tak?
2: Je to tak. A mám zkušenosti i s těmi astronauty, protože ono je to provázané, to je jedna věc. A druhá věc je, že zrovna my třeba jako Planetum připravujeme pro toho našeho astronauta Aleše Svobodu aktivity, které bude dělat na oběžné dráze vlastně pro děti. Bude tam natáčet videa, která se budou dát využít ve škole, bude si povídat s dětmi z oběžné dráhy a tak dále.
1: No tak o tom si taky ale musíme říct. Vidíš to, tahle souvislost mě nenapadla. Já jsem zrovna dneska našim posluchačům pouštěla reportáž, kde se říká o tom, že Aleš Svoboda s velkou pravděpodobností bude pilotem kosmické lodi.
2: Ano, on poletí na pozici pilota, což je teda docela důležitá zodpovědná pozice. On tak je to bojový pilot, že je to pilot Gripenu, ale ono zas na druhou stranu ta loď letí do značné míry automaticky, takže ten pilot vlastně převezme řízení jenom v případě, že je opravdu potřeba. Ale ano, Aleš poletí na pozici pilota.
1: A hlavně musí vědět, co dělat, když bude potřeba.
2: No to samozřejmě musí vědět. To musí vědět každý astronaut, musí projít jako nejenom tím výběrovým řízením, kterým prošel Aleš na vlastní pěst. On byl vybrán z těch přibližně 22 tisíc uchazečů a stal se tím rezervním astronautem Evropské kosmické agentury a my teď jako Česká republika ho vyšleme na tu relativně krátkou misi na mezinárodní stanici, ale on od té doby, co byl vlastně vybrán, tak ještě prochází výcvikem, má teď dokončený ten výcvik astronauta, ale ještě musí trénovat na ty aktivity právě, které bude dělat na oběžné dráze, takže je to opravdu práce, řekl bych tak, jako na pěti kostelích na jednou.
1: A vy už máte rozmyšlené ty aktivity, které bude Aleš Svoboda ve spolupráci s Planetem nebo vůbec s planetáriem dělat?
2: Máme. Ono to je nejenom ve spolupráci s planetáriem. Planetum je vlastně ten projekt jakoby administruje, nebo my to připravujeme, vede to můj kolega Honza Spratek, kterého ty i posluchači určitě znáte. No a ty experimenty už jsou známy, všechno už je připravené, teď vlastně probíhají schvalovací procesy a víc neřeknu. Nebudu prozrazovat.
1: Dobře,
2: nechte
1: dobře.
2: Se překvapit.
1: Kdy si o tom budeme moci popovídat? Za rok?
2: Myslím si, že za rok by to už mohlo být, protože ono to je tak, že všichni, kdo sledovali třeba tu včerejší tiskovou konferenci od nás z Planetária, tak vědí, že termín toho letu Aleše Svobody je tedy druhá polovina příštího roku s tím, že měl by letět nebo ten začátek toho, já to nazvu startovním oknem, tak začátek je v polovině července, ale je docela možné, že poletí už v červnu a my bychom radši, aby letěl až ve školním roce, abychom mohli ty aktivity směřovat do doby, kdy budou teda děti a studenti ve školách. Takže uvidíme. Ten termín my nejsme schopni ovlivnit samozřejmě, ale plán je ten, že ve druhé polovině příštího roku, takže za rok a kousek už si o tom určitě budeme moci popovídat.
1: A doufám, že přijdeš.
2: Přijdu rád, pokud budu pozván.
1: Určitě, určitě. A už nebudeš moci dělat tajnosti. Tak vidíš, jak hezky souvisí astronom s astronautem. V každém případě, když už jsme teďka se bavili o tom, že Aleš Svoboda je vlastně ve výcviku na pilota kosmické lodi, kromě jiného, tak ty jsi říkal, že ta loď se řídí sama, řídí ji cosi jako umělá inteligence?
2: Tak ta se tam nepochybně objevuje taky. Ono, umělá inteligence je za mě trošku módní spojení, které se objevilo v poslední době. Svoji logiku to má, protože ty stroje byly schopny se sami učit a ovládat prostě spoustu věcí. Už jenom třeba to, že když si vezmeme, že první stupeň těch raket Falcon 9, s jednou z nich letěla třeba ta naše družice Planetum 1, tak ten první stupeň se vrací. Když letěla naše družice, tak ten první stupeň letěl už po 8. a přistává to vlastně na ploše, která je menší než přistávací dráha pro letadlo. Přistane to na něčem, na co by normálně možná přistával vrtulník, přistane to i na lodi a tohle musí řídit počítač, že to prostě člověk neudělá. Toto nejde uhlídat, takže v tomhle smyslu umělá inteligence ty lodě řídí i dnes, všechny ty systémy prostě řídí počítače. Člověk do toho může zasáhnout jenom v případě, že se teda něco opravdu jako pokazí nebo v situacích, se kterými by si ty počítače nevěděli rady, ale já teď marně přemýšlím nad tím, jestli vlastně ještě existuje situace, kterou počítač vyřeší hůř než člověk, nebo člověk lépe než počítač, takže spíš bych to viděl tak, že člověk se uplatní tam, kde to není připraveno na tu umělou inteligenci, anebo když prostě něco selže a musí se přejít do nějakého ručního řízení.
1: Uhum. Je to samozřejmě složitá věc a už jsou pryč ty doby, kdy se dělo spousta matematiček za papíry a tuškami nebo psacími stroji a počítali, jak se bude přistávat na měsíci. I to bylo.
2: My teď vzpomínáme na docela dřevní minulost, protože třeba, když si vezmeme ty úplně první lety lidí do vesmíru, tím myslím třeba Gagarina v roce 1961, tak záběry do řídícího střediska opravdu vypadaly tak, jak říkáš, tam seděli kolem stolu lidé, před sebou měli papíry, měli na stole logaritmická pravítka. To když tak děti, zeptejte se učitelů dějepisu a nebo starších učitelů matematiky, co to bylo? To bylo místo kalkulačky. Mm. Pravítko, kde se posouvala taková lišta, z toho oni uměli rychle vypočítat a tu opravdu počítali tu dráhu ručně. A když se přistávalo na měsíci, tak je to známo, že ten počítač, který byl na palubě těch přistávacích modulů lodi Apollo, takže byl daleko méně výkonný, než je nějaký dnes už hodně špatný telefon. No. Smartphone před 10 lety možná už překonal prostě počítač špičkové z 60. let, takže ano, tahle technika jde opravdu velmi, velmi dopředu.
1: To je zajímavá věc. My se tady spolu úplně ve studiu nemůžeme proletět na měsíc, ale v planetáriu ano. A tak se takovým oslým můstkem dostávám k soutěži, protože, holky a kluci, dneska pro vás máme s Honzou Veselým otázku a za tu otázku, pokud nám napíšete na adresu radiojunior@rozhlas.cz, můžete získat rodinnou vstupenku do planetária ve Stromovce v Praze. A to je velká krása, já jsem tam byla několikrát. Všem přeju, abyste se tam podívali. Jaká bude ta dnešní otázka?
2: My se budeme bavit o tom, co bude vidět na obloze za úkazy teďka v létě. Já prozradím, že nás čeká třeba setkání planet s měsícem už v polovině června a potom nás čeká v srpnu hlavně zatmění slunce, zatmění měsíce a ještě budou padat hvězdy, ty Perseidy, také v srpnu. A ta moje otázka, už já ji položím už teď, ale my na ní odpovíme také v průběhu toho povídání o tom, co se bude dít na obloze. Ta se netýká letošního roku. Já jsem řekl, že by to bylo moc jednoduché, takže jsem vymyslel otázku spíš složitou. Kdy bude tady u nás v České republice pozorovatelné nejbližší úplné zatmění slunce? To ten měsíc zakrývá sluneční kotouč, částečných zatmění si užijeme celou řadu, ale kdy bude od nás z České republiky, možná už se to ani nebude jmenovat Česká republika, to trochu napovídám, kdy u nás bude v nejbližší budoucnosti vidět úplné zatmění slunce?
1: Tak, to je otázka. Holky a kluci, já vím, že umíte hledat, ale možná se to dozvíte, když budete pozorně poslouchat Klub Rádia Junior, jehož hostem je dneska astronom Jan Veselý.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je astronom Jan Veselý. Povídáme si o tom, co bude vidět na obloze, tedy budeme si povídat už za chviličku. A jedna otázka s tím souvisí, ta soutěžní, za kterou může jeden z vás získat rodinnou vstupenku do planetária v pražské Stromovce. No a ta otázka zní, kdy bude vidět z České republiky úplné zatmění slunce? Honzo, říkám to správně?
1: To nejbližší v budoucnosti.
0: Ano, nejbližší v budoucnosti. No a pojďme se teďka vydat, a než se tam vydáme, ještě říkám, holky, kluci, můžete nám taky pro Honzu psát otázky, buď na mail radiojunior@rozhlas.cz, anebo volejte, číslo je 800 199 199 a můžete přímo Honzovi položit nějakou vesmírnou otázku. Honzo, pojďme se vydat do pražského planetária. Ty tam vlastně děláš takového průvodce vesmírnými pořady?
1: Přesně tak. Ony ty naše pořady vypadají tak, že polovina je vždycky dokument, pokud jsou to pořady především pro dospělé publikum nebo starší děti. Jo, pro nás vlastně z hlediska obsahu, komu je 12 a víc, tak už je dospělé publikum. A nebo máme pohádky pro děti, a nebo máme třeba i takový rodinný pořad, ten se jmenuje Dobrodružství ve sluneční soustavě, ale polovina z toho je vlastně už předem daný natočený film, dokument, pohádka, a první polovina je živě moderovaná, ta je vždycky aktuální, pokaždé trošku jiná, to je vždycky těžká improvizace, a to hlavně proto, že na obloze se pořád něco děje nového, takže my ukazujeme, co se děje na obloze, a tady už o tom byla řeč, my s planetáriem umíme doletět k měsíci, já ten měsíc umím obletět tak, jako to udělali astronauti v misi Artemis 2 s tou lodí Orion, a dokonce ho umím obletět i ze všech stran, které oni ani neviděli, dívat se na to z boku. A to je nejblíž k měsíci. My můžeme doletět vlastně až za hranice sluneční soustavy, rozhlednout se po tom vzdáleném vesmíru. A tohle tam opravdu dělám, takže tu první polovinu vlastně takhle jako si povídám s lidmi, ukazuji jim vesmír, a druhá polovina je nějaký ten film, dokument nebo pohádka.
0: A ty jsi vlastně takový virtuální astronaut.
1: Ano, já jsem pilot dokonce, já jsem pilot planetária, které se stává kosmickou lodí, a létáme s ním vesmírem a létáme nad světelnou rychlostí a konáme tam zázraky a kouzla. Dospělým přiznáme, že je to podvod. Nicméně musím ještě a chci zdůraznit, že to naše planetárium není něco jako uměle vytvořeného, jak bychom si představovali, aby vesmír vypadal, aby se nám co nejvíc líbil. To jsou reálná data. To naše planetárium, to, co tam vlastně vidí lidé, tak to na tu umělou oblohu, na tu naši obrazovku vlastně generuje 19 počítačů, které se teda usilovně snaží, a ty čerpají vlastně změření pozemských kosmických teleskopů nebo kosmických sond, které letají až třeba k planetám a vyfotí je důkladně, takže to, co my tam ukazujeme, je sice virtuální, ale realita.
0: A já si tak říkám, vlastně jsi mi odpověděl na otázku, kterou jsem měla v hlavě, ale já si říkám, že takhle daleko, jak vy dokážete v planetáriu letět obrazově, tak daleko se žádný člověk nikdy nedostal, možná ani nedostane.
1: Lidé byli nejdál na měsíci a je možné, že se dostanou někdy na Mars, dál už to asi nebude dávat úplně smysl, ale dostali se třeba kosmické sondy dál, takže máme prostě data od všech planet sluneční soustavy, obrazy pořízené kosmickými sondami, obrazy pořízené kosmickými teleskopy, a potom pokud jde o ten nejvzdálenější vesmír, tak to jsou vlastně měření opět vesmírných observatoří anebo těch pozemských teleskopů, a neustále ale ty teleskopy měří a přinášejí nová data. To naše planetárium pracuje opravdu s těmi aktuálními. A mimochodem, jestli se můžu pochlubit, taky jsou meteorologické družice, takové ty, co sledují počasí.
0: Ano.
1: A naše planetárium dvakrát za den načítá údaje o oblačnosti nad celou zeměkoulí. Takže když my tam vzletíme s planetáriem z Země a díváme se na ně z vesmíru, z oběžné dráhy, tak pokud se někde dočtete, dozvíte, že se někde nad Tichým oceánem nachází nějaký hurikán a blíží se k Severní Americe, tak my ho tam opravdu máme.
0: Páni.
1: Takže pracujeme opravdu s reálnými daty.
0: Tak to je, ale to jsem vůbec netušila, tohleto. Když už jsme si povídali o té umělé inteligenci, tak ty si taky říkal, že jste začali využívat umělou inteligenci k něčemu.
1: To je novinka vlastně, protože po otevření planetária a příští týden to vlastně bude přesně rok, co jsme otevřeli po rekonstrukci. konstrukci. Otevřeli jsme planetárium, které už nepromítá, ale vlastně to obří obrazovka z těch svítivých diod, tak první část toho programu, ta živě moderovaná, bývala bez překladu, ale letos už máme vlastně novinku, že překládá umělá inteligence to, co já tam říkám. Protože, a to už posluchači si možná všimli, já mluvím docela rychle, tak umělá inteligence občas nestíhá, takže má zpoždění třeba i půl minuty nebo tři čtvrtě minuty. To jsou pak docela legrační situace, protože já řeknu nějaký vtip, teď se lidi zasmějou a ty cizinci teprve potom slyší vtip v těch sluchátkách. Překlad máme tedy zatím jenom do angličtiny, ale udělali jsme to, protože my máme opravdu hodně zahraničních návštěvníků. To naše planetárium je unikát nejenom v rámci České republiky, ale v rámci celé Evropy, protože v Evropě nikde jinde planetárium tohoto typu není zatím a pořád ještě jsme dokonce největší planetárium tohoto typu na světě a v těch jiných kontinentech jich je několik jednotek. Takže ano, využíváme umělou inteligenci k překladu do angličtiny.
0: A stíhá umělá inteligence, nebo takhle stíhá, nemyslím časově, ale opravdu to překládá dobře?
1: Ne. My máme kontrolu, my tam máme takový monitor, na kterém vidíme, ona vždycky nejdřív nás si poslechne v češtině, potom se to dokonce na tom monitoru vypíše česky a potom to ta umělá inteligence přeloží do angličtiny a řekne to těm lidem, takže my vidíme, co jsme řekli my a co řekl ten, co udělal ten překlad, co řekla umělá inteligence a občas teda to jako kulhá. Jednak částečně možná, protože nám nerozumí, ale hlavně s těmi astronomickými pojmy si občas neví rady, takže není to stoprocentní, není to úplně, úplně dokonalý překlad.
0: Dobře, tak to je taková novinka, kterou si užijí možná cizinci.
1: Oni si to využívají i Češi. Často se nám Češi nebo slovenští návštěvníci si řeknou o sluchátka, že si to jako chtějí vyzkoušet, chtějí si to porovnat. Na druhou stranu já před tím třeba trochu varuju, protože v těch sluchátkách je to jenom stereo. Jsou to prostě jenom dva reproduktory ve sluchátkách, když to naše planetárium má prostorový zvuk, takže se ozývá ten zvuk všude kolem diváků. Pod diváky jsou vlastně ty dva hluboké, ty takzvané subwoofery, které s vámi klepou, když něco narazí do země. A nad diváky nahoře jsou ještě další čtyři reproduktory a když si ucpete uši těmi sluchátky s tou angličtinou, tak o tenhle ten prostorový zvuk přijdete.
0: A to je velká škoda.
1: To je škoda.
0: Holky a kluci, pište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz, pokud chcete zodpovědět soutěžní otázku a ta zní, kdy bude nejbližší úplné zatmění slunce pozorovatelné přímo z České republiky. Řekla jsem to dobře. A jeden z vás může získat rodinnou vstupenku do planetária v Praze. No ale můžete taky vymyslet nějakou hezkou otázku pro Honzu Veselého, protože Honza je astronom a ví toho spoustu. No a já už se takhle dívám, že v naší mailové schránce sice přibývají odpovědi, ale holky a kluci, otázka zní, kdy bude to nejbližší zatmění slunce pozorovatelné z České republiky úplně celé. Takhle bychom
1: tak,
0: to měli.
1: Jde o to, aby bylo úplné. Protože částečných zatmění od nás opravdu bude v nejbližších letech vidět spousta, ale už jsem napověděl, že to úplné bude v hodně daleké budoucnosti, že se to tady možná už nebude jmenovat ani Česká republika, ale jde o úplné zatmění na našem dnešním území.
0: Tak a rovnou nám tady posílá otázku Denisa. Ahoj, já bych se chtěla zeptat, jestli někdy hrozí, že slunce vyhasne a jestli bychom to hnedka viděli.
1: To je hned několik otázek najednou a jsou hrozně zajímavé. Jedna věc je ta, že světlo ze slunce k nám letí 8 minut, takže kdyby slunce zhaslo, tak my si 8 minut ještě ničeho nevšimneme, takhle na to reagují všichni, nicméně ono to ještě horší. To záření, to světlo vzniká uvnitř, v jádru slunce. To jádro slunce je docela veliké, probíhá v něm něco, čemu se říká termonukleární fúze, ale to jádro je obklopené ještě vnějšími vrstvami toho slunce. Přibližně do poloviny poloměru sahá to jádro a zbytek je plyn, který už to záření vlastně nevytváří, ale to záření z jádra se skrz ten plyn musí propracovat. A teď ono se tam pohltí, vyzáří, pohltí, vyzáří, pohltí, vyzáří. Jde to hrozně pomalu. Průměrně to trvá 100 000 roku, než se vlastně ta energie z nitra slunce dostane k jeho povrchu. Takže kdyby to, co se děje v jádru slunce, to, tu, tu, termonukleární fúzi, která se tam děje, teďka někdo vypnul, ono to nejde, jo, to je v těžkém rozporu s jakýmikoliv fyzikálními zákony, ale kdyby to někdo udělal, tak ještě 100 000 roků si možná ničeho nevšimneme, pak začne slunce slábnout. Takže slunce nejde vypnout, takže by jako se hned udělala tma. A ta druhá věc, co zazněla jako první otázka, to se týká toho, že my víme, že slunce nesnad, že by vyhaslo, ale slunce opravdu zanikne. Ale víme, že to taky bude asi tak za 5 miliard roků. Takže
0: to nám může jako být jedno.
1: No. Ale ono nevyhasne tak, jako že když jo, zasnete lampičku nebo odpojíte od elektriky. Ono to slunce vlastně na konci života se mu začne nedostávat toho paliva, které má v tom jádru, kde se z vodíku dělá helium. A tím pádem vlastně vyhraje gravitace, která se snaží to slunce stlačit. Ty hvězdy fungují na principu rovnováhy mezi vlastní gravitací, která to stlačuje, tím to zahřeje, nastartuje tu tvorbu energie tam vnitru slunce a ta se zase hrne proti, takže máte rovnováhu, ta vydrží třeba 10 miliard roku. Slunce už skoro 5 miliard roku staré je a ještě má 5 miliard roku nejméně před sebou. A pak se ta rovnováha poruší, to jádro se začne hroutit, ale tím se tam zvýší teplota, slunce začne dělat těžší prvky, vydává to víc energie, takže vlastně zvenku se bude nafukovat. A teď pozor, to slunce stane se červeným obrem, to je docela jako populární jméno pro ten závěr toho života hvězdy, jako je naše slunce, ale zároveň taky to znamená, že pohltí Merkura, Venuši, možná i Zemi, Mars to možná přežije, ale tomuhle nafouklému slunci dojde zdroj energie v jádru, takže se to zhroutí na to jádro a vlastně to vybuchne. Ta hvězda odhodí tu svoji obálku a zbyde něco, čemu se říká planetární mlhovina. Těch známe na obloze spoustu, jsou to takové krásné obláčky plynu, které když vyfotíme velkými dalekohledy a přidělíme jednotlivým druhům plynu barvy, tak jsou pak krásně barevné. Jsou to vlastně takové hvězdné hrobečky. Vlastně je to docela smutný pohled, ale na druhou stranu je to nádhera, je to krásné. Takže ano, za 5 miliard roků slunce vlastně odhodí obálku. Naše Země rozhodně život na Zemi se toho ani nedožije, protože ten život na Zemi kvůli stoupající teplotě toho slunce zanikne mnohem dřív ještě.
0: To zní trošku děsivě, ale
1: za miliardu roku
0: nás se to opravdu nebude týkat. Možná, že lidstvo bude existovat úplně na jiných planetách.
1: No, budeme muset možná se přestěhovat na nějakou planetu u úplně cizí hvězdy, protože to nafukující se slunce potom ty podmínky jako vhodné pro život vlastně zničí i na Marsu a na Jupiterových měsících, takže už nebude kam. Jako.
0: Někam mimo naší sluneční soustavu na nějakou exoplanetu.
1: Ale to už je opravdu těžké sci-fi, protože jasně, pravděpodobně v silách našich technických a fyzikálních je tak maximálně cestovat v rámci sluneční soustavy.
0: Zatím tam rozhodně nejsme, ale stane se tohle to, ten konec každé hvězdě ve vesmíru?
1: Úplně každé ne, protože většina hvězd je dokonce menších než slunce. To je taky docela zajímavé, já se na to docela často ptám lidí. Naše hvězda slunce je poměrně malá. Ale naprostá většina hvězd je ještě menších. To jsou takzvaní červení trpaslíci. Astronomové si potrpí na takovéhle, to je vědecká kategorie, takovéhle názvy. A hvězdy, které jsou mnohem menší než naše slunce. Ony mohou být velké třeba jenom o malinko víc než je planeta Jupiter. A už je to hvězda, taková jako nejmenší možná. Na povrchu těch hvězd je menší teplota. A tyhle ty hvězdy na konci života jednak žijí delší dobu a na konci života jenom tak asi zapulzují a prostě to vyhasne, takže neskončí tímhle výbuchem. A takovýchto červených trpaslíků, pokud platí ta statistika, kterou astronomové udělali, tak v našem okolí červených trpaslíků je 91 ze 100. Pouze 6 hvězd ze 100 jsou hvězdy podobné našemu slunci a zbyly nám už jenom 3 hvězdy ze 100, 3% hvězd. A to jsou ty obří hvězdy, ty veliké, které explodují dokonce jako supernovy. Ale co je na tom zajímavé, to jsou ty, co my vidíme na obloze očima. Protože oni hodně svítí, tak jsou dobře vidět. Takže když se díváme na oblohu očima, tak děti pozor, to je jeden veliký podvod, protože tam vidíme jenom ty nejjasnější, nejzářivější hvězdy. Ty jsou jenom 3 ze 100 v průměru. Sem tam některá je podobná našemu slunci a 91 hvězd ze 100 jsou červení trpaslíci a my nevidíme ani jednoho. Slunci nejbližší hvězda Proxima v souhvězdí Kentaura je červený trpaslík a není vidět očima. Pakliže není vidět ani ten nejbližší červený trpaslík, tak to znamená, že není vidět žádný. Takže pozor na to, vesmír klame.
0: Fakt vidíme občas opravdu jenom něco. Tak, holky a kluci, mým hostem je dneska Jan Veselý, astronom, který přišel z Planetária v Praze, čili odměnou za soutěžní odpověď bude rodinná vstupenka do Planetária a můžete tu vstupenku pro celou rodinu získat, když nám napíšete na adresu Radio Junior @rozhlas.cz, kdy bude vidět nejbližší úplné zatmění slunce z České republiky.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mým hostem je dneska Jan Veselý z Planetária v Praze a taky učitel fyziky, protože si povídáme o vesmíru a slíbili jsme, že vám řekneme, co na hvězdné obloze můžete vidět. To, jak se díváme na hvězdnou oblohu, to záleží taky na místě, kde jsme, a vy to krásně můžete vidět právě třeba z Planetária v Praze. A získat tam můžete rodinnou vstupenku, když mi na adresu radiojunior@rozhlas.cz napíšete, kdy bude z České republiky vidět nejbližší úplné zatmění slunce. A je to otázka zapeklitá, dobře se nad ní zamyslete. Tak, Honzo, co můžeme vidět třeba, když začneme teďka, že už se blíží léto?
1: Tak začnu tím, co můžeme vidět i bez planetária. Na obloze jsou teď krásně večer vidět planety. Teď se o tom všude píše a mluví, takže si myslím, že posluchači, většina z nich o tom už ví, že ty dvě nejjasnější planety, Jupiter a Venuše, jsou na obloze těsně vedle sebe večer nad severozápadním obzorem. Venuše je jasnější než Jupiter, přestože je menší, protože Venuše je k nám prostě blíž, takže to, že ty planety na obloze jsou těsně vedle sebe, je zase jenom klam. Ve skutečnosti je každá jinak daleko, ale každopádně zrovna dneska v noci, ono to nevypadá, že by nám přálo počasí, ale budou úplně nejblíž k sobě na té obloze úhlově, jaksi pak se budou trošku, jak jsou se rozutečovaly, ještě v následujících týdnech budou obě dvě ty planety, Jupiter i Venuše, večer vidět, protože se blíží léto astronomické. V přírodě už léto máme, tak ta noc je velmi krátká a stmívá se hodně pozdě. Slunce zapadá kolem 9. hodiny. Já bych doporučoval se dívat tak kolem 10. večer. Ty planety začnou být vidět už o 9:30, ale to je tam pořád ještě modrá obloha. Jak ta obloha tmavne, tak jsou planety vidět lépe. Ve 23 hodin, v 11 večer zase zapadnou, jo? Takže nemáme na to moc času, jsou vidět jenom večer. A oni, jak se postupně rozutíkávají, tak můžeme si všimnout, proč jim říkáme planety, protože to slovo planeta vlastně znamená tulák nebo bludice, jsou to takové bloudivé hvězdy na obloze. A v polovině června tohoto měsíce se k ním přidá měsíc, takže 16. června večer.
0: To je za týden.
1: To je za týden. Můžeme vidět na obloze Venuši, Jupiter a srpek měsíce, který se tam objeví krátce ponovu. To bude nádherná podívaná. Kdyby bylo hodně dobré počasí, tak je tam dokonce vidět i planeta Merkur, ale ta je o hodně slabší. Samozřejmě vám to můžeme ukázat v planetáriu, ale já doporučuji zážitek přímo z přírody, čili tady nepotřebujete vlastně ani být daleko od města. Ty planety jsou docela jasné, je to navíc za soumraku, za červánku, takže jenom spíš někam na kopec, na věž, odkud je dobrý výhled směrem na severozápad. A kterým směrem to je, poznáte podle toho, kde jsou ty červánky, protože bude to po západu slunce. To je jedna věc. No a druhá věc je, že nás čekají v srpnu dvě zatmění. Nejdřív 12. srpna nastane zatmění slunce. Od nás bude vidět jako částečné. Ono nebude moc chybět do úplného. To zatmění začíná nebo nastává večer na obloze, takže ve chvíli, kdy u nás bude ta největší fáze, jak se tomu říká, kdy bude největší část slunce zakrytá měsíčním kotoučem, protože když je zatmění slunce, tak je měsíc mezi zemí a sluncem a zakrývá nám to slunce, tak v té době bude to slunce zapadat. Kdybychom chtěli vidět úplné, tak musíme cestovat. Naštěstí nedaleko, protože jako úplné tohle zatmění bude vidět v Evropě, ve Španělsku. Upřímně řečeno, už teďka tam jsou všechny ubytovací kapacity vyprodané, očekávejte tam všude návaly a zácpy, ale na druhou stranu říkám, stojí to za to. Podívejte se na úplné zatmění naživo. Jeden můj kolega, bohužel už není mezi námi, Vašek Knol z Pardubické hvězdárny, řekl takový slogan jednou, který je naprosto nesmrtelný: zatmění, úplné zatmění slunce je jediný nebeský úkaz, kterému lidé tleskají. Opravdu spontánně, když to nastane, to úplné zatmění, ozve se potlesk, ozvou se nadšené výkřiky. Takže doporučuju, ale úplné zatmění bude jenom ve Španělsku nebo třeba v Grónsku, ale tam je trochu horší předpověď počasí a jinak vlastně většinou se odehrává na moři. Jo, ono to zatmění úplné je vidět jenom z takového úzkého pásu, do kterého dopadá stín od měsíce, takže z tohoto důvodu je to zatmění vlastně poměrně vzácné. Já už rovnou řeknu odpověď na tu otázku, aby měli posluchači čas reagovat. U nás, můžu? Jestli můžu, tak já to řeknu. U nás nejbližší úplné zatmění v České republice v pátek 7. října 2135. Tak nevím.
0: To si asi neužijem.
1: Já ne. Ale možná se někteří mladší posluchači toho dožijí, takže 2135 nejbližší u nás úplné. A jinak na to zatmění slunce navazuje zpravidla i zatmění měsíce a to u nás uvidíme 28. srpna letošního roku. Zase bude jenom částečné, ale bude v noci, bude nad ránem vlastně. Skončí to západem měsíce přibližně ve 6:45 ráno. A také v tu chvíli bude to největší zatmění, ale nebude úplné.
0: Dalším úžasným ukazem na letní obloze jsou taky Perseidy. Mohl bys mi říct, proč se to jmenuje zrovna takhle?
1: Já začnu tím, že jsou to vlastně světelné záblesky ve vzduchu, v atmosféře. To, co vidíme jako takzvané padající hvězdy, jak se tomu lidově říká, to je světlo, které vydává vzduch. Žádný kosmický objekt, ale kosmický objekt je příčinou toho světelného záblesku. Totiž, když do zemské atmosféry vletí malinké zrníčko prachu, tak ono tam vletí obrovskou rychlostí a ten vzduch prostě dostane zásah od toho zrníčka, dostane energii, která se vlastně přemění na světlo. Ono se tomu říká, že se vybudí, excituje cizím slovem a pak se to vrací vzduch. Atomy vzduchu se vracejí do normálního stavu a přitom svítí. A tyhle ty padající hvězdy zdánlivě vylétají ze souhvězdí Persea, protože to je směr, ze kterého k nám přilétají ta prachová zrnička. V tomhle případě jde konkrétně o prachová zrnička, která za sebou trousí kometa, která obíhá kolem slunce jednou za 130 roků, takže se nevrací příliš často, ale ten prach zůstává podél její dráhy rozptýlený. Ta kometa se jmenuje Swift Tuttle, ale to myslím v tuhle chvíli není úplně podstatné. Podstatné je tedy to, že nám to zdánlivě vylétá z toho Persea, proto jim říkáme Perseidy, těm padajícím hvězdám. A nejvíc jich můžeme vidět v noci z 12. na 13. srpna. A teď byste měli všichni zbystřit, protože 12. srpna bude zatmění slunce. To znamená, že měsíc je v novu. Ona na obloze vůbec nebude, takže nám na obloze nebude překážet. Na pozorování padajících hvězd je potřeba mít tmu, takže to musíte utéct z města, taky musíte někam na kopec, abyste měli výhled na celou oblohu, ale buďte někde, kde je tma, a protože nebude na obloze měsíc, tak tyhle podmínky letošní vlastně budou mimořádně dobré na pozorování těch Perseid, těch padajících hvězd, takže jenom si přejme, aby bylo dobré počasí.
0: To chci říct. To by nám všechny ty podmínky byly na nic, kdyby nebylo krásné počasí, ale je léto, tak snad to bude dobré. Budeme čarovat.
1: Snad to bude dobré. My umíme čarovat v planetáriu, takže kdyby to nevyšlo v přírodě, přijďte se podívat do planetária. Ukazujeme i ta zatmění, i ty padající hvězdy Perseidy v planetáriu.
0: Holky a kluci, soutěžní otázka dneska zní, kdy bude nejbližší úplné zatmění slunce viditelné z České republiky. Jestli jste dobře poslouchali, tak už to víte. Napiš to nám to na adresu radio.junior@rozhlas.cz. Dneska sice nikdo netelefonuje, ale píšete nám a to mám radost. Takže po případě číslo je 800 199 199 a já se za chviličku podívám do mailu, protože tam jsou nějaké otázky pro Honzu a budou pěkně zapeklité. Honza Veselý je hostem klubu Rádia Junior.

0: Holky a kluci, v klubu Rádia Junior je mým hostem Jan Veselý, astronom, taky učitel fyziky. Proč by se vlastně děti měly učit fyziku?
1: Já bych neřekl, že bych trval na tom, aby se učili fyziku. Já fyziku používám k tomu, abych svým studentům, a tu fyziku učím na gymnáziu, tak abych svým studentům prostě ukázal, jak funguje svět. Já po nich nechci, aby si pamatovali vzorečky, já si upřímně řečeno taky nepamatuju, ale já mám zase takovou úchylku, že si umím odvodit, ale prostě jde o to, že fyzika popisuje opravdu, jak funguje, řekněme, neživá příroda, ale dneska už i živá, že existuje biofyzika, spousta procesů, které se dějí v lidském těle nebo v živých organismech, má prostě fyzikální a chemické vysvětlení, takže studovat by se to mělo proto, aby člověk rozuměl tomu, co se děje kolem, a aby se nenechal obalamutit. To je ono, jakože potom, když jako víte, jak funguje ten svět, jak fungují zákony přírody, tak vám nemůže někdo jako jenom tak vás opít rohlíkem a třeba vás nachytat nějakou lží.
0: To je dobrá věc. Já se dívám do mailu, slíbila jsem, že zodpovíme otázky. Dobrý den, myslíte si, že existuje život na nějaké jiné planetě? Děkuji, Krištof.
1: Já jsem o tom přesvědčen, že existuje. Bylo by hodně divné, kdyby neexistoval, a my jsme v posledních, no už možná 20 letech učinili docela hodně kroků směrem k tomu hledání nějaké planety, která by byla obyvatelná, podobná naší Zemi, a nebo dokonce na které by ten život byl. Zatím jsme neuspěli, ale právě pro naše posluchače je to vlastně domácí úkol. My jsme totiž zjistili, že planet je ve vesmíru víc než hvězd. Tohle jsme ještě právě před nějakými 10-15 roky vůbec netušili. A astronomové začali pátrat po těch planetách u cizích hvězd, říkáme jim exoplanety. A zjistilo se, že většina hvězd má planety, naprostá většina hvězd. Tady za námi, tady na tom monitoru svítí hvězdná obloha a prakticky platí, že ať ukážete na kteroukoliv hvězdu na obloze, tak je dost pravděpodobné, že má planetu. Prostě trefit hvězdu, která nemá planetu, je veliká vzácnost. A protože mnohé ty hvězdy mají víc planet, stejně jako Slunce, jich má 8, tak dneska víme, že planety je víc než hvězd. To jsme ještě nedávno vlastně vůbec netušili. A my dneska umíme u těch planet zjistit třeba to, jak jsou veliké, jak jsou daleko od svojí mateřské hvězdy, jaká je na nich teplota. Jsme dokonce už dneska díky těm kosmickým a velkým pozemským teleskopům schopni zjišťovat chemické složení atmosféry. Takže my už známe planety, které jsou obyvatelné pro život podobný, jako je na naší Zemi. Známe planety, na kterých je voda. Třeba si nejsme jistí tím, jestli ta voda je v atmosféře nebo jestli je na povrchu jako kapalná, ale víme, že tam voda je. Takže dalším krokem bude najít planetu, na které ten život opravdu je. Existují na to taková vodítka. Musím předeslat, že naprostou většinu těch planet jsme nikdy neviděli. To už je jako poměrně složitá astrofyzika, tomu se říká spektrální analýza, a my vlastně rozkládáme světlo té planety, které nám splývá se světlem hvězdy okolo, které obíhá, pak z toho musíme odečíst tu hvězdu a zjistíme, co se podepsalo vlastně v tom takzvaném spektru ve atmosféře té planety. Ale pokud najdeme planetu, na které je atmosféra podobná jako ta naše třeba, nebo dokonce tam najdeme chlorofil, zelené barvy v rostlinách, tak máme téměř jistotu, že tam může být život. Tak to máte za domácí úkol, posluchači. Jo, to je vaše práce. Moje generace zjistila, že planet je prostě strašně moc, nepřeberné množství planet, a tak jenom najděte tu pravou, tu, na které ten život je. Teď nemluvím o tom, že bychom hledali planetu, kde jsou nějaký zelený mužíci, který si s náma budou povídat. Tohle to jsou opravdu pohádky z sci-fi, ale najdeme planetu, na které je život třeba jako jenom bakterie, nebo jako rostliny, nebo jako vyšší organismy. Nebudeme vědět, jak vypadají. Nikdy je nenavštívíme.
0: To už je to na další daleko, generaci.
1: Ale objevit život si myslím, že dokážeme, pokud existuje, a já tomu věřím, tak do 10 let to máme.
0: Jednodušší otázka. Viděl jsi někdy zatmění slunce nebo měsíce? Jestli jo, jak jsi na to reagoval ty a okolí, a jestli ne, chtěl bys ho někdy vidět? Ptá se Veronika.
1: Zatmění slunce a měsíce, těch částečných, jsem viděl už opravdu hodně. Úplně, dokonce já se pochlubím. Časopis ABC pořád ještě existuje. Ano. Doufám, že nevadí, že mu tady budu dělat reklamu. Já, když jsem chodil do 7. nebo 8. třídy, tak jsem vyhrál soutěž časopisu ABC o fotografie zatmění měsíce. Bylo to mimochodem v roce 1981, neexistovaly žádné digitální foťáky, čili ta technologie byla docela komplikovaná, ale moje fotky zaujaly nejvíc, takže jsem vyhrál tuhle soutěž. A to mě bylo teda těch 14, ale viděl jsem i zatmění slunce, to, na co jsem doporučoval vyrazit tentokrát do Španělska třeba. Je to opravdu mimořádný zážitek a jak jsem já na to reagoval, tak já jsem věděl, do čeho jdu, ale samozřejmě, že mě to nadchlo. Reagoval jsem tak, že jsem natáčel kamerou a komentoval, co vidím a mačkal jsem spoušť a tak dále. Nicméně třeba ptáci, nám se těsně před tou úplnou fází toho zatmění, kdy se na chvilku setmí, tak se začali houfovat ptáci na drátech, jako kdyby jako udeřil podzim a chtěli odletět. A ve chvíli, kdy nastalo to úplné zatmění, tak se ty ptáci s strašlivým křikem rozletěli. Jo, se pravděpodobně lekli toho, že se udělala tma. Takže ano, v přírodě se dějí docela zajímavé věci při tom zatmění, nejenom na té obloze, jo, ale i v našem okolí.
0: A máme asi tak 4 minuty na to, aby si odpověděl Teresce. Tereska píše: ahoj, mě by zajímalo, co to znamená, když se říká, že zemská osa je šikmá.
1: Ona je spíš nakloněná než šikmá, ale nakloněná je vlastně tak, že když si to představíme, že Země obíhá kolem slunce, tak zkuste si to představit jako, že bruslíte v zimě na stadionu nebo v létě na kolečkových bruslích na nějaké betonové nebo asfaltové ploše a když budete pořád jako chtít jezdit dokola, ale do jako malého kroužku a rychle, tak vy se musíte naklonit. Jo, vy jste vlastně v náklonu směrem dovnitř do toho kruhu. Netvrdím, že příčina toho, že vy se musíte naklonit při tom bruslení, je stejná jako příčina toho, proč je zemská osa takhle nakloněná, ale ten výsledek je stejný. Jo? Ta země je prostě skloněná vůči té rovině, ve které obíhá kolem slunce. Je tam jeden zásadní rozdíl. Ta zemská osa je nakloněná pořád stejným směrem, někam do vesmíru. To by posluchači měli vědět, kam na polárku, že jo, neboli na severku, ale když vy budete bruslit, tak se ten směr, kterým jste nakloněni, neustále mění, ale ten úhel zůstává. Takže naše zemská osa je skloněná o 23,5 stupně a to je příčina, proč se nám střídají roční období. Takže to je velmi užitečná věc, to, že je zemská osa takhle nakloněna.
0: Mm-hmm. A já jsem si třeba jako malá holka ve škole myslela, že opravdu existuje nějaká tyč, která vede zeměkoulí od pólu na jihu
1: ano,
0: k pólu, na severu.
1: No, to je globus, že globus je ten model té země a tam ta tyčka být musí, skutečná země opravdu žádnou tyč nemá, takže ta zemská osa je jenom myšlená. I když teď si nejsem jistý tím, jestli, ale no jo, na jižním pólu v Antarktidě, že tam tak jako z legrace někdo tu tyč jako udělal, že tam je ta zemská osa. Každopádně já řeknu něco, možná trošku vtipného, prozradím, že jedna moje kolegyně zkouší v planetáriu děti z toho, z čeho je ta zemská osa vyrobená, že?
0: Takže vlastně z ničeho.
1: Pak jim teprve prozradí, že je z ničeho, ano, že neexistuje.
0: Tak to je krása. Honzo, čas kvapí, takže mě prosím tě řekni jedno číslo od 1 do 18.
1: 13.
0: 13, já najdu 13 mail v pořadí. No a možná bychom na závěr mohli říct, na co tedy můžeme pozvat naše posluchače do planetária.
1: Já bych vás pozval na jakýkoliv z našich pořadů. Jedním z nejoblíbenějších je pořad, který se jmenuje Voyager. A tady bych chtěl prozradit, že my ho máme teď v nové verzi. Naše planetárium je natolik unikátní, že prostě v žádné jiné planetárium vám ho takhle nepromítne nebo neukáže. A když kolem vás letí Sputnik, to je ta první družice Země, tak je tam vidět, že je poškrábaný. Tam jsou takový jemný škrábance. Na to jsem zíral s otevřenou pusou, toho jsem si nikdy předtím nevšiml. Takže na jakýkoliv z našich filmů, přijďte se podívat do expozice. My máme novou výstavu meteoritů, tam jsou pravé kameny, které přiletěly z vesmíru. Můžete si zkusit potěžkat železný meteorit, nadzvednout ho.
0: Jako fakt se na něj člověk může šáhnout.
1: Jo, ale je to fakt těžký, ale můžete ho zkusit nadzvednout. A pak máme také expozici výstavu, která se jmenuje Země z vesmíru. Tu máme od Evropské kosmické agentury a je to interaktivní, takže tam taky si jako s tím můžete pohrát. A pak samozřejmě ty naše pořady. Takže přijďte, máme otevřeno vlastně o prázdninách. Máme neustále sobotu, neděli, kromě pondělí. Jo, ale i v pracovní dny máme otevřeno 6 pořadů denně od rána do večera.
0: Už se u vás v planetáriu najde taková ta váha, kolik vážím na Marsu, na měsíci.
1: Tu jsme tam mývali, ale teďka nemáme. Ale najdete na Petříně, na Hvězdárně.

0: jsme nejenom planetárium. Planetum má dvě hvězdárny. Hvězdárnu na Petříně Štefánikovu. Tam se podíváte dalekohledem pravým na skutečnou oblohu, pokud je jasno. A nebo máme hvězdárnu v Ďáblicích. Tam se můžete také podívat dalekohledy. A dokonce je tam trošku lepší tma. A obě ty hvězdárny mají expozice, takové interaktivní, kde si můžete vyzkoušet takovéhle věci.
1: Tak, to je úžasná pozvánka nejenom do planetária, ale taky na hvězdárny, protože i tenhle pohled stojí za to. A já už jsem našla 13. mil v pořadí. Dobrý den, posíláme odpověď na soutěžní otázku. Nejbližší úplné zatmění slunce, pozorovatelné z území České republiky, bude v pátek 7. října 2135. Děkujeme za zajímavé povídání. Zdraví Zuzu a Zorka Kavkovi. Je to správně, Honzo?
0: Je to správně, gratuluju a ještě dodám, že to bude dopoledne kolem 10. hodiny. Je to pracovní den, pátek, tak si na to
1: dejte si budíka. Už teď. A já už mám tady budíka, že musíme končit, holky a kluci. Dneska tu se mnou byl astronom Jan Veselý. Honzo, ahoj.
0: Ahoj a děkuji za pozvání.
1: No a já už se s vámi, holky a kluci, taky loučím. Uslyšíme se třeba v neděli ve Všudykuku a nebo příští úterý. Teď už vám krásný poslech přeje Jana Richterová. Dobrou noc.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Kačka, kterou znáte už od posledně, si vždycky přála mít psa. A když už si myslela, že se jí to přání snad nikdy nevyplní, dostala mopse. Při venčení si díky němu našla spoustu nových přátel. Teď už jen, aby si mezi nimi vybrala toho nejlepšího kamaráda, o kterém má ve škole napsat příběh. Je tu druhý díl ze seriálu Kačka a mops s názvem Kamarádi. Tak hezky poslouchejte.

Dobrý večer, děti. Ahoj, Deníčku. Dneska jsme měli ve škole při hodině češtiny napsat příběh na téma Můj nejlepší kamarád. Ostatní se hned pustili do práce, jen já ne. Říkala jsem si, jak to, že všichni mají hned tak jasno? Já mám spousty přátel. Lucku, která je tak ukecaná, že když chcete taky něco říct, musíte jí do pusy nacpat sušenku, aby na chvíli stichla. Helču, co zná všechny trendy v módě a moji garderobu zděděnou po sestřenicích a bratrancích, považuje za zoufale tragickou. Pavlíka, který se mnou sedí v lavici, údajně mě strašně miluje, ale já myslím, že chce jen opisovat při písemkách, protože je dutej jak bambus. A to jsou jen jména ze třídy. Do školy chodím kolem staré vilky. Krčí se mezi vysokými paneláky, má zarostlou zahradu a bydlí v ní paní Milátka. Je to bývalá operní pěvkyně, ale už hodně bývalá. Je jí snad 100 let. Občas mě pozve na návštěvu. Má spoustu kožichů a třpitivých šperků. Vždycky to všechno na sebe zavěsím a poslouchám, jak vypráví o časech, kdy byla slavná. Jednou se v těch nobl věcech vyfotím a módní guru Helena pukne závistí. S Milátkou jsem se seznámila při venčení mopse. Žije s operychanou čivavou Fifi. Tahle hysterická, uňafaná protiva připomíná nášlapnou minu a je postrachem celého okolí. Kdo nemá na kotníku jizvu po jejím útoku, jako by ani nepatřil do našeho sídliště. Z nějakého důvodu, ale ze všech psů, ona jediná snese mopse. Je přátelský, ale ostatní mazlíčci na něj jen štěkají. Je to tím, že nemá čumák jako oni a chrochtá. Já ho ale uklidnila, že často to tak chodí i u lidí. Když potkají někoho, kdo vypadá jinak a mluví cizí řečí, začnou se bát a nesnášet ho. Nenávist dá asi míň práce než seznamování. Mops je rád, že za to nemůže a že má aspoň Fifi. S kámošema to má teda jednoduchý. Jenže co já? Fakt jsem nevěděla, koho do toho svého příběhu vybrat. Rozhlížela jsem se po třídě, jak všichni usilovně píšou, a dál jsem se v hlavě probírala zástupem mých přátel. V paneláku kamarádím s panem Josefem v nejvyšším patře a

0: protože hraje na housle. Sousedi na něj nadávají, hlavně když spustí v pozdní hodinu. Taky jim vadí, že nikdy nemluví a ani nepozdraví. Vůbec nikdy. Ne, že by byl němý. Před měsícem jsem ho viděla zakopnout a říct au, takže to umí. Asi jen nechce. Podle mě nemá rád lidi, proto schválně fidlá i uprostřed noci. Tatínek mi o něm prozradil, že měl krutý osud. Když byl kdysi dávno malý, musela celá jeho rodina odjet na nějaký tábor. Nepekli si tam ale buřty, nehráli hry ani nechodili na výlety. Byli tam zlí vedoucí a celkově to evidentně nestálo za nic. Nesměli odjet domů a nakonec se přihodilo něco strašného a všichni umřeli. Josef zůstal sám. Když vyrostl, stal se houslistou v orchestru, ale pak prý na něj někdo žaloval, že nadává na politiku. To se tehdy nesmělo. Z orchestru ho kvůli tomu vyhodili a musel pracovat jako popelář. Dneska už by se to prý nestalo, máme totiž demokracii. To znamená, že si každý může nadávat, jak chce. Táta ale stejně často říká, že celá politika je pro malí děti. No nevím, já bych radši kolo. Kdybych ti měla, milý deníčku, vypsat všechny lidi, které jsem díky Mopslíkovi potkala, došly by ti za chvíli stránky. Nemám ale čas se všema kamarádit. Možná bych měla dát dohromady Josefa s Milátkou. Kdyby si padli do oka, mohl by se nastěhovat k ní do vily, koncertovat od rána do večera a měl by klid. A nám s Mopsem by na oba stačila jediná návštěva. Někdy jsme s Mopsem stejně nejradši jen sami dva. Čteme si, prolézáme tajemná zákoutí v naší ulici, nebo si hrajeme třeba nahoněnou. Taky si někdy povídáme. Nedávno mě rozesmál super vtipem, jen si ho poslechni. Dobrý, ne? Někdy zase jen tak ležíme v trávě, koukáme na nebe a mlčíme. Jsou to kouzelné chvilky, dokud si mops neprdne. Tím veškeré rozjímání končí a oba dostaneme záchvat smíchu. Taky se mu můžu se vším svěřit a mám jistotu, že to nevykecá. Je na něj totiž spoleh. Asi už teda, milý deníčku, tušíš, jak to nakonec ve škole dopadlo s tím příběhem, co jsem měla se smolit a koho jsem si do něj vybrala. Dala jsem mu nadpis Můj nejlepší kamarád Mops. Dobrou noc.
1: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
2: Rádio Junior, velká pohádka.
3: Žili byli dva mladí lidé, dívka Marie a mladík Jan, kteří se měli tuze rádi. A jak to bylo dál? To se dozvíme v pohádce nazvané Chaloupka z perníku. Napsala Hana Doskočilová, režie Miroslav Šváb, účinkuje Eduard Cupák. Natočeno v roce 1982.

0: Za dávných časů bývalo lesů, kam oko dohlédlo. Po kopcích i dolinách za lesem les a za hájem háj. Za to chaloupek všude poskrovnu. Jako když se večer zastmívání objeví na nebi zatím jen sem tam hvězdička. Lidé si jeden ke druhému museli trním a houštinami prošlapávat klikaté lesní chodníčky. A jestli se tu a tam šťastnou náhodou přihodilo, že se na takovém chodníčku potkali mládenec jako jedle a panenka z důlky ve tvářích, dlouho se nerozmýšleli, honem se do sebe zamilovali a slíbili si věrnost na věky. Potom se vzali za ruce Marie a Jan a šli, kam je srdce vedlo. Hleděli si do očí a tak skoro poslepu a po paměti našli nejkrásnější místo z celého lesa, kde si postaví chaloupku. Hned první jaro se jim pod střechou uhnízdili vlaštovky a za komínem moudrá vrána Bára. Však to taky byla chaloupka ze všech jediná a byla nejkrásnější, protože si ji postavili sami dva a měli se přitom moc a moc rádi. Jedenkrát se vracel Jan domů s loktuší plnou soušek, ale na zápraží mu cestu zastoupila moudrá vrána Bára.
1: Soušky nazbírá každý trulant. Ty bys měl jen radši porazit smrk. Smrková prkýnka jsou na kolíbku ta nejsprávnější.
0: Jan mával rukou, nebral vránu dvakrát vážně. Ale jakmile za ním u chaloupky zapadla vrátka, přece jen mu to nedalo a pro všechny případy se přeptal. Nečekáme, má milá, náhodou syna? Syna, co tě nemá, řekla Marie s jistotou. Po ránu šla totiž máchat prádlo na potok a sotva se chtěla na chvilinku v tůňce zhlídnout, hned přiletěla vrána Bára a zakrákala.
1: Konec parádění, trochu krásy musíš nechat taky pro Madlenku.
0: A právě podle toho s určitostí poznala, že jako první nezapláče na kolíbce kluk, ale holčička. S Madlenkou šlo od jak živa všechno jako po másle. Sama se naučila smát a sedět, chodit a mluvit, žádný s tím neměl ani ty nejmenší starosti. Za to u Honzíka, který přišel na svět o rok později, byly tyhle jednoduché věci vždycky náramně složité a zašmodrchané, aspoň na tři uzlíky. Mnohem dřív se naučil šplhat po stromech, než pořádně chodit po dvou. Dřív uměl zapískat na pusu kde jakou ptačí písničku, než z něho dostali první kloudné slovo. Čím to tak bylo, čerti vědí. Snad, že mu přes kolíbku přeskočil jankovitý zajíc, snad, že mu zapovíjánek zapadl rezavý veverčí chlup. Jedno je však jisté. Měli s ním všichni tři, maminka, táta i Madlenka, od rána do večera plné ruce práce. Z chaloupky pod šindelovou střechou se teď ozývalo samé Janíčku sem, Janíčku tam, dávej pozor na Janíčka, ať nikam nespadne, převlečte Janíčkovi košilku, zase jí má trošku umouněnou. Psst, buďte potichu, Janíček nám konečně spinká. I v ráně Báře za komínem šla z toho věčného Janíčkování hlava kolem.
1: Hrozně kluka rozmazlujete. Bude s tím akorát fůra starostí,
0: varovala ještě zavčas tatínka Jana, ale ten dělal, že neslyší.
1: Drž toho rošťáka trochu víc krátka,
0: napomínala maminku Marii. Ale maminka jí neslyšela doopravdy, protože tou dobou měli s Madlenkou uši jen a jen pro svého chlapečka Janíčka, pro Honzu Honzíka, uličníka. A tak vlastně jediný, kdo tenkrát Bářino krákorání nebral na lehkou váhu, byl Honzík sám.
1: Jenom co ofous po vyrostu, však já jí to Báře spočítám.
0: Umiňoval si už v povíjánku. A čas plynul, běžel, utíkal, a Honzík povyrostl, nežli ta její chaloupka čtyřikrát pod sněhem usnula, než se k ním čtyřikrát vrátilo po zimě zase jaro. Sotva měl kluk první příležitost, že ho na dvorku nikdo nehlídal, založil si ruce jako kníže pán a křikl ke komínu. Už se o mě víckrát nestarej, krákoro krákavá, starání já nemám rád. A s napětím čekal, co se bude dít. Vrána Bára vykoukla přes okap, změřila si Honzíka od paty k hlavě, ale že byl pořád ještě za groš kudla, řekla trpělivě.
1: Musím se starat, jsem tvoje kmotra. I když tohle kmotrování není pro mě podle pravdy žádná velká paráda.
0: Já si tě za kmotru nevybral, ocekl Honzík.
1: Jaké pak vybírání, široko daleko tady není druhý rozumný tvor.
0: Tak ať. Však bych si našel aspoň havrana. Jednou jsem kluk a klukovi ženská kmotrovat nemá. Teprve teď se moudrá Bára skutečně dopálila.
1: Může ti pro mě za mě kmotrovat rovnou havraní král, ale u Báry máš na do smrti utrum.
0: Vyletěla zpátky za komín a víc už nechtěla mít s Honzíkem vůbec nic společného. A kluk se náramně radoval. Zrovna tohle si přál. V tu chvíli se však vrátila na dvorek Madlenka, něco zaslechla, něco si domyslela a tu se jí to polekalo. Honem v ránu odpros, naléhala na brášku. Jinak nám její rady budou jednou na mou duši moc a moc chybět. Co se bojíš? Smál se Honzík. Až mi bude kmotrem sám havraní král, může si dát moudrá Bára svoje rady klidně za klobouk. Že tě pusa nebolí, okřikla ho Madlenka a marně se klukovi snažila vysvětlit, že přece žádného takového krále neznají, že ani nevědí, co je zač a jestli vůbec je. Však já si ho najdu, prohlásil Honzík s kuráží a už se sypal ze vrátek. Nemuseli chodit nikam daleko. Hned za plotem zahrádky spal na krajní borovici havran Tobiáš a hlasitě chrápal. Honzík si udělal z dlaní trumpetku a zavolal do větví. Nejsi ty náhodou havraní král? Musel to zavolat ještě čtyřikrát, nežli se starý Tobiáš malinko probral, na škvírku pootevřel pravé oko a vzdychl.
2: Ano, ano.
0: Kluka potěšilo, jak brzy havraního krále našel, ale nemarnil čas a ptal se dál. Nechtěl bys mi havraní králi ode dneška kmotrovat?
2: Ano, ano.
0: Vzdychl Tobiáš po druhé a znovu se chystal usnout. Počkej, ještě neusínej. Ještě se tě potřebuju zeptat, jestli mi budeš kmotrem z té duše rád.
2: Ano, ano.
0: Vzdychl havran po třetí, zavřel oko a pak už vážně nebyl k probuzení. Ale to klukovi nevadilo. Dosáhl svého a zářil pýchou jako 3 dny starý kohout, když se mu podaří prvně zakokrhat. Šel domů s rukama v kapsách, pískal si a cestou kopal do všech kamínků. A Madlenka za ním capala jako slepička. Vlastně se jí celá ta příhoda s opelichaným havranem vůbec nezamlouvala. Že umí říkat jenom áno, áno a ustavičně spí. Třeba už dávno neví, co prve slíbil. Jenomže vláčet se s malým bráškou po lesích a hledat jiného havrana, dokonce havraního krále, to se jí teprve nechtělo. Radši si dala pusu na zámek a mlčela, však ono to nějak dopadne. Nějak, nějak. Ale jak? Takhle se dá, milý zlatí, zadělat akorát na trampotové knedlíky.

0: Od té doby, co se Honzík s Moudrou Vránou rozkmotřil, bylo s ním ještě horší pořízení nežli dřív. Tatínek Jan a maminka Marie si toho hned na počátku nevšimli, protože měli zrovna práce až nad hlavu. Doma se všichni sešli jedině u večeře. Madlenka přichystala na stůl 4 talíře a 4 lžíce, z hrnce na plotně se vonavě kouřilo, jenomže zase byly brambory. Loňské brambory na loupačku. Jsou žluté jako housátka, říkala maminka. Vždyť jsme si je sami za chaloupkou sázeli a sami taky do posledního mrňouska sklidili, dodal hrdě tatínek Jan. Chtěli by možná trošičku přimastit, špitla Madlenka. Za to nejmladší Honzík si žádný ubrousek pod bradu nebral a spustil rovnou bez okolků. V jednom kuse brambory, to mě vážně nebaví. A odložil dřevěnou lžíci. Všichni zůstali jako opaření. Jestli ti u nás nechutná, najdi si jinou chaloupku. Navrhla mu smutně maminka Marie a bylo jí do pláče. Třeba najdeš nějakou perníkovou, kde mají cukrová vrata a plot z marcipánu, broukl tatínek a více na Honzíka ani nepodíval. Madlenka honem brášku popadla a odnesla ho do postele, aby nakonec ještě kvůli němu nezačal u stolu křik. Myslíš, že nějaká taková v lese je? Zeptal se Honzík šeptem, když svoukli svíčku a chystali se usnout. Možná, ale nejspíš v tu stranu půlnoční, kde namísto hříbku rostou muchomůrky a kam my nikdy nechodíme. A myslíš, že má doopravdy cukrová vrata a plot z marcipánů? Chtěl vědět kluk. Možná, připustila Madlenka. Ale budou zatím dozajista čáry a kouzla a všelijaká hejblata a vůbec. Radši si o tom Honzíčku nebudeme ani povídat. Mohla by nás komínem vyposlechnout Vrána Bára a zítra to mamince a tatínkovi žalovat. Kluk si dal říct a dál se neptal. To Madlenku uklidnilo. A uklidnilo to na chvíli i Moudrou Vránu Báru, která komínem slyšela z chaloupky skutečně kdejaké třeba jen tichonké šeptnutí. Obě se však zmýlili, jestli si mysleli, že kluk na perníkovou chaloupku zapomene, že do rána všechno zaspí. Naopak, Honzíkovi se teď ve snu o jiném nezdál než o domečku z marcipánu a přes den na nic jiného nepřemýšlel, jen jak by Madlenku přemluvil, aby s ním šla do lesa na půlnoční straně. Už začínaly růst houby májovky, pomalu zrály jahody, a čas byl na takové nápady jako stvořený. Jak začal Honzík večer pod peřinou znovu o půlnočním lese, Moudrá Bára rázem rozpoznala, kam ty řeči povedou. Počkala si na Madlenku na zahrádce a spustila rovnou k věci.
1: Jestli dáš na toho čerchmanta a půjdete na půlnoční stranu, budeš se zafralitovat.
0: Já vím, špitla Madlenka.
1: Jestli do strašidelného lesa jednou jedinkrát vkročíte, strašlivě to s vámi dopadne.
0: Já vím, ale co mám dělat, když Honzík jinak nedá?
1: Seš starší a musíš mít rozum.
0: Já vím, ale co jestli mě přece jen přemluví? Moudrá Vrána si povzdychla, podrbala se pařátem na hlavě a potom řekla.
1: Zaveď ho jenom na sám krajíček. Z kraje půlnočního lesa ještě nestraší. A po všechny případy si nazbírej do kapsy trochu oblázků. Půjdeš je za sebou trousit a podle nich pak trefíte zpátky domů.
0: Děkuju ti, Moudrá Báro. Děkuju ti za radu. Zavolala Madlenka a moc se jí ulevilo. Ze srdce jí spadl kámen těžký jako půlka světa. To se ví, že Honzík sestřičku nakonec přemluvil. Naštěstí si ale Madlenka rady Moudré Vrány dobře zapamatovala a vedla kluka v půlnočním lese opravdu jenom po okraji, kde ještě vůbec nestraší. Rostly tu jahody jako všude jinde, ptáčkové cvrlikaly a ve větvích se proháněly veverky. I tak však na každém kroku ztrácela Madlenka z kapsy oblázek, aby si cestu domů nepopletli. Jednou jsou v půlnočním lese, tady se zabloudí jedna dvě. A teprve, když dorazili zpátky na zápraží, celá blažená řekla Bráškovi: tak vidíš, Honzíčku, dneska jsme byli na půlnoční straně a zítra půjdeme úplně jinam. Tam, kde jsme zvyklí, kam jsme chodívali odjakživa. Bone, zamračil se kluk, zítra půjdeme do půlnočního lesa na novo, jenomže dál, mnohem dál. S Madlenkou se třikrát otočila zahrádka. Co si počne? Honem se rozběhla za Moudrou Vránou, že jisté šlamastiky nějak poradí. Ale jako z udělání Vrána za komínem vůbec nesedí. Prý pro ní o polednách vzkázala teta ze třetího kolena, že má kašel, rýmu a všelijaké píchání, aby jí Bára bez meškání přiletěla potěšit. A Bára letěla. Madlence zůstala poslední jiskřička naděje, že je zítra tatínek s maminkou nikam nepustí. Jenomže, když je smůla, tak je taky pech. Tatínek Jan a maminka Marie, jak byl čas dlouhý, nikam nechodili, ale na zítří se chystali do údolí na jarmark, že si tam koupíte látko. A když nám ještě potom zbude půlka groše, přineseme vám z jarmarku dva preclíky a okurku, slibovala maminka. Nejlepší by bylo, aby nás s Honzíkem vzali sebou, pomyslela si Madlenka. Ale že byla ve všem trochu loudavá, nechala si ten nápad až na ráno, ráno, že je moudřejší večera. Do údolí to však byla dálka dálek, a tak se tatínek s maminkou vypravili ještě za tmy, aby to i se zpáteční cestou v jednom dnu stačili. Děti se probudili a v chaloupce nebylo ani živáčka, jenom slánka na stole, dva hrnky mléka a dva krajíce. Tohle se klukovi náramně hodilo. Dneska nás nikdo nehlídá, dneska můžeme být v půlnočním lese třeba až do tmy. Co tě vede, Honzíčku, lekla se Madlenka. Přece se nevydáme v takovou strašidelnou stranu, když se tu nemáme předem ani s kým poradit. Jenom se nestarej, odbilí Honzík. Půjdu si o radu za svým kmotrem Havranem. A taky to udělal. Rozběhl se rovnou čárou k první borovici za plotem. Co to bude za rady od ospalého krále, nekrále, dovedla si Madlenka živě představit. Honzík nejspíš také, právě proto se ho ptal. Můžeme jít do půlnočního lesa? Můžeme tam být, jak dlouho chceme? Třeba až do půlnoci? A potom Havran Tobiáš s konečnou platností zavřel škvírku oka, protože víckrát než třikrát na dotazy zásadně neodpovídal. Tak vidíš, řekl Honzík. Vidím, že nemáš rozumu ani za grejcárek, broukla Madlenka a honem si do kapsy začala dělat novou zásobu oblázku na ztrácení, jinakže v půlnočním lese nebudou mít zhola nic, aby hned za prvním pařezem na dobro nezabloudili. Ani tentokrát jim nepřipadal půlnoční les nějak zvlášť strašidelný, aspoň na první kouknutí. Klidně tu sbírali jahody, Madlenka do čbánku a Honzík do pusy. A přitom zacházeli pořád dál a dál. Teprve za čtvrtým remízkem stromy jakoby najednou šeptali různá zaříkání, smechu v temných koutech svítila nedobrá světýlka a odevše to vonělo čertovou kuchyní. Radši se vrátíme, řekla Madlenka. Proč? Zrovna teďka tu možná na nás někde za bukem čeká perníková chaloupka. Nače nám, Honzíku, chaloupka z perníků? Stejně nám večer tatínek s maminkou přinesou z jarmarku každému preclík. Kluk zůstal na Madlenku koukat, jestli má všech pět pohromadě. Víš ty vůbec, kolik preclíků má takový domek z perníků? Třeba jenom na kousínku podezdívky? Nejmín 100, ale co preclíky? A Honzik spustil o marcipánových husarech a o srdíčkách s cukrovou polevou, že se Madlenka zmohla sotva na poslední větu. No jo, bráško, jenomže my už v kapse nemáme ani jediný oblázek. Cestou je všechny poctivě vytrousila.
2: Nevadí, můžeš přece trousit ze čbánečku jahody, navrhl Honzík.
0: A Madlenka, jak se jí to dvakrát nepozdávalo, zas malého brášku poslechla. O polednách, kdy se slunce po obloze dokutálí nejvíš, na chvilinku se zastaví. A s ním se zastaví i ptáci v letu, utichne vítr a všechno znehybní. Ten zázrak trvá sotva mžik, ale kdo v takový okamžik nemžikne, uvidí les celý proměněný, jako Honzík s Madlenkou. Slunce jim stálo nad hlavami, ani lísteček se nepohnul a oni v tom hlubokém tichu spatřili mezi kmeny prosvítat loučku o málo větší nežli dlaň a na loučce jim před očima rozkvétala divizna. Ani lísteček se nepohnul, ani moucha nezabzikla, jenom ta divizna se pomaloučku vytáhla z trávy, rozložila sametové lupeny a otvírala květ za květem. A květy byly zlaté a tuze opojně voněly.
2: Konečně pořádné kouzlo, zaradoval se Honzík a dokonce i Madlenka se nad tou krásou načisto přestala bát.
0: Kde by jí napadlo, že začátek opravdového strašení může být takhle líbezný?
2: Vzali se za ruce a honem si běželi ke zlaté divizně přivonět zblízka.
0: Přivoněli poprvé a ticho kolem se rozeznělo tisícem zvonivých smíchů, tisícem stříbrných chichotání. Bylo to náramně veselé. Přivoněli podruhé a loučka s diviznou najednou ožila tisíci malinkých mužíšků, kteří si v trávě hráli a mezi sebou špásovali, houpali se v tisíci kalíšcích květů a létali vzduchem na tisíci ptačích peroutkách. To bylo ještě veselější. Což teprve, až si přivoníme do třetice, těšili se Honzík s Madlenkou a hned to taky zkusili. Přivoněli po třetí a rázem nevěděli o světě. Usnuli spánkem hlubokým, přehlubokým, jakým dovede uspávat jenom a jedině uspávací divizna v pravé poledne na loučce v půlnočním lese.
2: Zatím tatínek s maminkou na jarmarku v údolí koupili telátko a ještě jim zbylo na dva preclíky. A právě když ty preclíky v pouťové boudě spolu vybírali, maminku Marii z ničeho nic píchlo u srdce a řekla tatínkovi: mám takovou úzkost, jen radši jsme neměli nechávat děti doma samotné.
0: Však oni se nestratí, zabručil tatínek, pohladil maminku po drdůlku, ale moc jistý si nebyl. Nahoře z věže tlouklo poledne a od té chvíle neměli už na jarmarku žádné stání.
2: K večeru se vrátila za komín moudrá vrána Bára. Návštěva u tety se vydařila.
0: A za to ta prázdná prázdnota v domku pod Šindelovou střechou se jí vůbec nechtěla líbit. Velcí šli na jarmark. O tom věděla. Ale kde jsou u všech všudy ti dva malí cvikýři? Přeletěla plot,
2: že se pozeptá Havrana Tobiáše. Jednou je Honzíkovi kmotrem, snad se trochu postaral.
0: Jenomže Tobiáš na své borovici nesedí a nikde dokola není k zahlédnutí. Teprve za hodnou dobu ho Bára našla dole v kapradí. Větev se s ním ulomila a on to ani nepoznal. Dřímal a klidně dříme dál. Ty bys mi byl platný jako v čočce kamení, pomyslela si moudrá Bára a sama se vydala hledat Honzíka s Madlenkou. Nikdo jí nic neporadil, ale stejně s neomylnou jistotou zamířila k půlnočnímu lesu. Když se Honzík a Madlenka probudili, nebylo to probuzení dvakrát příjemné. Noc tmavá, že by jí kudlou nepropíchl, a loučka s diviznou se v ní na dobro utopila. Co budeme dělat, Honzíčku? Ale Honzík, jak měl jindy kuráže za čtyři, najednou mu žádná nezbyla. Držel se Madlenčiny sukně, ani nedutal a hlavu by si nejraději schoval k ní do rukávu, jen aby neviděl, jak na ně tma tmoucí kouká ze všech stran. A byla to nakonec bázlivá Madlenka, kdo musel kluka konejšit a vymýšlet mu všelijaká těšení. Že je tatínek s maminkou hledají po lese s Lucernou a že je dozajista brzy najdou, že po nich pátrá možná i vrána Bára, jestli se už vrátila z návštěvy a podle jahod a oblásků, že za nimi bez pochyby trefí. Vlastně měla Madlenka skoro pravdu. Skoro pravda však nikdy není pravda úplná. Tatínek s maminkou je hledali, ani si doma nesedli, jenomže je hledali v docela jinačím lese, kam se chodívá a kam se chodit má. A taky Bára za nimi netrefila dál než poslednímu Madlenčinu oblásku, jelikož jahodovou pěšinku stačili mezi tím ptáci načisto se zobat. Tak, a co si děti nabrečí?
3: Já jsem se, Madlenko, na mou duši nebál, řekl Honzík a právě se chystal na delší vysvětlování, když tu náhle v raním sluníčku uviděl svůj sen.
0: Chaloupku přitulenou pod strání a byla od schodu až po střechu celá z marcipánu. Rozběhl se k ní, co mu nohy stačily, a než Madlenka pochopila, jaká se tu vlastně hraje písnička, lezl už Honzík přes cukrový plot.
2: To bys neměl, zavolala potichu na brášku, ale hodně potichu, protože si v koutku duše přála, aby jí taky uloupil z chaloupky aspoň jedno perníkové srdíčko, nebo aspoň dvě.
3: Kde jsi, Madlenko? Musíš mě vysadit?
0: Ozvalo se pod stráňkou.
2: Mlsná pusa to nakonec vyhrála a Madlenka se pustila z kopce dolů za klukem. A vždycky ho vysadila, kam by sám nedosáhl, a tak měli za chvíli perníku plné kapsy. Sotva si však chtěli prvně ukousnout, skřípavý hlas jim promluvil rovnou za zády.
4: Ale, ale, hulátka, drobátka, dostali jste chuť na můj marcipán.
0: Kde se vzala, stojí tady babice Hudrmanda, a kolem pantoflí se jí lísá černý kocour Fous. Děti se leknutím přikrčili.
4: Copak, miláčkové, došla vám řeč? To není zdvořilé nedat babičce, hudrničce ani kloudné pozdravení.
3: Dobrý tro, pípli dvojhlasně. Perník z kapes vysypali na hromádku a Madlenka rychle dodala, tak my zase radši půjdem. Vzala kluka za ruku a táhla ho pryč.
2: Neudělali však ještě dva kroky, když je babice Hudrmanda chytla vzadu za límec a řekla hlasem z vosího medu.
4: Kam byste spěchali, kuřátka moje? Hudrnička vás zve na návštěvu. Jenom se necukejte, broučkové. Mám v chaloupce marcipánku plná šuplátka.
2: Dostrkala je do síně a perníkové dveře se za nimi zavřely jak voda za kamínkem. A tak ve chvíli, kdy vrána Bára po dlouhém hledání konečně uviděla z výšky letu perníkovou chaloupku, zůstal už venku na zápraží jenom kocour Fous. Bára přistála na plotě z cukrlátek a marně si lámala hlavu, jak se dát nenápadně s Fousem do hovoru. Nebylo třeba, začal sám.
1: Mňau, co tady okouníš? Koukej letět dál.
2: Mňoukl nerudně. Nejvíce doví, kdo hloupým kocourům lichotí, usoudila moudrá vrána a hned spustila.
1: Žádný div, že si tě prohlížím. Takový krásný kocour se často nevidí. Srst jako zrcadlo, tebe doma zaručeně stokrát denně kartáčují. Ani ne?
2: Zavrnil už daleko smírlivěji.
1: No, dneska si určitě Hudrmanda na kartáč vůbec nevzpomene. On si má zrovna v chaloupce fůru práce.
2: Krákla Bára ledabile a kocoury na to bez okolku vyklopil, co se u nich pod strání od rána přihodilo.
1: To musí mít paní Hudrmanda, dětičky moc ráda.
5: Moc?
2: Přisvědčil Fous.
1: Hlavně na kmíně a na česneku a se špetkou tymiánu.
2: Báru zamrazilo, ale přemohla se, aby na ní Hudrmandin kocour nic nepoznal. A pak se s Fousem nakvap rozloučila, jakože odlétá bůh ví kam daleko. Když za dětmi cvakla klika perníkové chaloupky, babice Hudrmanda se okamžitě přestala přetvařovat. Už nebylo žádné broučkování a marcipánkování. Rovnou je šoupla do přísinku a zavřela na petlici. Byl to přístěnek nejsmutnější ze všech přístěnků. Šeravý a prázdný, jako vymetený. A v okně pevná mříž. Teprve za chvíli, až se Honzík s Madlenkou trochu rozkoukali, uviděli v koutě klec se dvěma nasmrt vyplašenými holoubky. V kleci klec. Při takovém podívání musí každého napadnout z černých myšlenek vždycky ty nejčernější. Jestli si snad Hudrmanda s Fousem nechtějí holoubky upéct k večeři. Honzík přitiskl ucho ke dveřím a slyšel odvedle z kuchyně každýčké slovo.
1: Fousi, zatopíš pod pecí.
6: Proč ne? Dva k nám přiletěli, dva k nám přišli.
1: Fousi, připrav lopatu, ať do té pece můžeme sázet.
6: Proč ne? Dva a dva jsou čtyři.
1: Fousi, potluč koření, ať nám ta pečínka z pece pořádně zavoní.
6: Proč ne? Dva malí pro mě, dva větší pro tebe, mňau.
2: Jakmile si kluk přepočítal, o čem to babice Hudrmanda a černý kocour spolu vykládají, strachy se rozbrečel. A pak se strachy rozbrečela taky Madlenka, když jí to Honzík hned zatepla celé pověděl. Kdyby nás, Honzíčku, radši nikdy nenapadlo chodit do půlnočního lesa a nikdy jsme si nepřivonili k té uspávací divizně, vzdychla Madlenka, vzala brášku kolem krku a oba se dívali na okno z mříží. Nebýt uspávací divizny, nevzbudili jsme se až po tmě a nemuseli bloudit lesem do svítání, nenašli bychom perníkovou chaloupku a nemusela nás do ní Hudrmanda zatáhnout. A mříže v okně byly opravdu příliš blízko u sebe, než aby tudy děti mohly utéct.
5: Kdyby nás sem Honzíčku babice nezatáhla, tak tady nemusíme čekat, jak ti dva holoubci, až nás posadí na lopatu a strčí do pece a...
3: V tom Honzík vyskočil, rozběhl se k holoubkům a holubí klícku jim otevřel. To se ví, že ti dva malí proklouzlí mříží docela snadno. A skoro zároveň se ozvala za oknem brána Bára.
1: Kdybyste vy koulanti hudamandě na lopatu nesedli, nikdy vás přece do té pece nestačí.
3: Nápad za všechny perníky. Však bylo na čase, babice Hudrmanda už otvírala závoru. Kocouru Fousovi oči jen svítili, když babice kolem pece začala dětem vysvětlovat, co a jak.
1: Tady se posadíte, tady se přidržíte a už ať jste na lopatě, nebo si mě nepřejte.
3: První šel Honzík, že jsou kluci šikovnější. Když z lopaty spadl asi po páté, Fous měl chlupy zježené a Hudrmanda samou zlosti tancovala po světnici dupáka, přišla řada na Madlenku.
1: Pojď ty, a dokáž mu, že dá holka klukový trumf.
3: Ale Madlenka padala z lopaty skoro stejně šikovně jako bráška. Babice Hudrmanda s kocourem to s oběma zkoušeli po dobrém i po zlém. Jenomže marnost nad marnost, dvě takové padavky děti v perníkové chaloupce ještě neměli.
1: Pusťte mě na lopatu, vřískla hudrnice vstaky bez sebe. A vy se dívejte, ať se něco přiučíte. Jak jsem stará, tak to svedu líp. Tady se posadím, tady se přidržím.
3: Madlenka s Honzíkem na sebe ani nepotřebovali mrknout, vyšlo jim to i bez mrkání. Babice Hudrmanda v peci zmizela jedna dvě. S Fousem to dopadlo o Fous hůř. O toho stačili jenom přerazit koštěn. A potom na nic nečekali, mohlo tu být perníku třeba na čtyři poutě, práskli za sebou dveřmi z marcipánu a utíkali domů. Přes půlnoční les jinudy se nedalo, ale tentokrát jim nad hlavou letěla moudrá vrána Bára a spolehlivě je dovedla až na Madlenšinu pěšinku s obláskům. Dál už trefí sami. Bára si přece musí pospíšit, aby tu šťastnou novinu ze svého komínu předem rozhlásila. Děti se vracejí.
1: Potřebují trochu vyprášit, protože jsou to rošťáci. A taky trochu pomazlit, protože při tom vandrování hrozně zkusili,
3: poradila moudře tatínku Janovi a mamince Marii.

vyprášili, trochu je pomazlili a celý šťastní zasedli k večeři. Čtyři talíře a čtyři lžíce. A navíc dva preclíky z jarmarku, ty vám byly největší a nejsladší ze všech preclíků. Kdo nevěří Madlence a Honzíkovi, ať se na to klidně přeptá, třeba Havrana Tobiáše.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

očekávají. Za svý štěstí můžeš sám, přitom vědí. Náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet, ale ten boj

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné. Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky a penězům tam odzvonilo. V skutku nevídané věci se tam však začínají dít s příjezdem zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání. Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas městečko navštívit. 13-dílnou četbu na pokračování Městečko Lážoplážo napsala Tereza Pařízková, režie Apolena Novotná, účinkuje Michal Zelenka.

Od té doby, kdy bylo oficiálně oznámeno vítězství Lážopláža v soutěži o zlatou velrybu, začalo městečko doslova praskat ve švech. Každý den přijížděli do Lážopláža stovky lidí, aby se podívali, jak vypadá nejkrásnější moře, ve kterém bude zlatá velryba celý rok bydlet. Pan starosta měl stále méně a méně času a musel sestavit tajnou radu, která dohlížela na to, aby všech 100 fénů fungovalo, jak má. Tajná rada pravidelně ráno, odpoledne a večer přepínala stupně intenzity foukání fénů, aby nikdo nepoznal, že nejde o pravé moře. Rada sestávala ze 3 nejdůvěryhodnějších členů radnice – pana Tichunky, pana Vohlídala a paní Ouřadové, kteří museli panu starostovi složit slavnostní přísahu, že neprozradí tajemství, kterým je opředena ta nejkrásnější mořská hladina, jakou kdo kdy viděl. Slavnostně přísaháme na svůj domov, město Lážoplážo, že nikdy neprozradíme tajemství stav

fénů a barviva na velikonoční vajíčka a že budeme věrně sloužit nejkrásnějšímu moři, jakož i zlaté velrybě. Přísahali všichni hlasitě za zavřenými dveřmi kanceláře pana starosty. Návštěvníci se přijížděli dívat na moře, ale to ještě netušili, že město má i největší bublifuk na světě, jezevčí komat, vědmochodku v každé výloze a školku pro obrazy a že raní rosa tančí každé ráno přesně v 6:31 rosý tanec, na němž mohou i místní obyvatelé, kteří jej viděli nespočetněkrát, oči nechat. Svůj jednodenní pobyt si návštěvníci okamžitě prodlužovali na několik dní. Pan starosta musel narychlo nechat postavit další hotel u centra města, aby mohl tolik návštěvníků ubytovat. A protože chtěl pro své město něco výjimečného, rozhodl se pro hotelový komplex v Korunách Topolů. My už víme, že pan starosta je schopen zařídit téměř cokoliv. A tak nás nepřekvapí, že jej neodradilo ani to, že v centru Lážopláža žádné topoly nerostly. V příručce starosty našel kontakt na pana Lopotu, který bydlel až na samém okraji Lážopláža a měl půjčovnu topolů.

Taková půjčovna funguje velmi jednoduše. Když si někdo usmyslí, že potřebuje topol, pan Lopota si sedne doprostřed své rozlehlé zahrady, která je spíše topolovou alejí, a začne se svými topoly rozmlouvat o tom, kdo si je objednává a proč. Jakmile se topoly domluví, kdo z nich se vydá k novému majiteli, pan Lopota jim pomůže povytahovat ze země jejich kořeny a kořínky. A když je nakonec celý chumel kořenů venku, pan Lopota připevní pod topol velkou lyži, vhodnou pro každý povrch a každé roční období, a topoly zapřáhne do svého speciálního dřevěného bobu, který má stejnou skluznici jako lyže pro topoly. To víte, že pan Lopota každou chvíli slyšel: boby pro každé roční období, no to bychom také chtěli. Vyrobíte nám jedny, nebo hned dvoje? Dobře vám zaplatíme. Pan Lopota už za ta léta věděl, že nejde lidem ve stručnosti vysvětlit, jak to s jeho boby doopravdy je. Ostatní nedokázali pochopit, že jeho boby se speciální skluznicí pro každý povrch a každé roční období jsou jen jedny jediné na celém světě a že se dědí z generace na generaci a nikdo jiný kromě něj by je řídit nedokázal. Ve dřevě těchto bobů je ukryta moudrost všech jeho předků a topolů, které jim odjakživa dělali společnost. Co je pro někoho jen pouhý vysoký strom, je pro jiné ten nejvěrnější přítel, který viděl počínání celých předchozích generací a je věrným pamětníkem, jehož mysl stárne pomaleji než mysl člověka. Dříve stály topoly u každého domu a plnily funkci rodinné kroniky. Stačilo se dotknout jejich hladkého kmene a chvíli počkat. Kmen se po chvilce rozsvítil, pokud měl člověku co říci. Lidé však svým dětem zapomínali o tomto kouzlu předávat informaci. Možná se jen báli, kolik si toho na ně topoly pamatují, a tak se stalo, že když přišla módní vlna jiného druhu stromu, lidé svůj vysoký topol u domu bez zaváhání vyměnili za strakatou břízu nebo tis z dovozu. Ani bříza, ani tis však nevládnou žádnými kouzly a všechno, co jim řeknete, zapomenou, jakmile zafouká vítr.

Možná jste si všimli, že jsou topoly nejčastěji vysazovány kolem silnic. To proto, že se k několika inženýrům silnic a dálnic kdysi doneslo, že topoly dokážou svítit. A tak nechali silnice olemovat topoly a mysleli si, jak na to vyzráli a že už nebudou muset pořizovat žádné jiné osvětlení. Přišel však první večer, padla tma, ale ani jeden topol se nerozsvítil. Inženýři topoly přemlouvali a prosili je, nebylo jim to však nic platné. Topoly by jim rádi pomohly, ale protože inženýři nevěděli, jak jejich kouzlo funguje, vysoké stromy jim neměly co říci. To se hned rozkřiklo a lidi utvrdilo v tom, že topoly jsou zbytečné. Tedy až na rodinu pana Lopoty, která na jejich kouzlo nikdy nezapomněla. Pan Lopota zapřáhl 20 topolů, které si pan starosta objednal, a na svém bobu dojel spolu s topoly až do centra Lážopláža. Pan starosta šel topolům a panu Lopotovi ukázat, kde by si nový hotelový komplex představoval, a topoly se na chvíli svými korunami sklonily až k zemi a svými lístky na konci větví hladily půdu, ve které měli strávit následující roky života. Pan starosta jim vybral moc hezké místo s přívětivými podmínkami. Topoly po chvilce jeden po druhém naskákali do připravených důlků v zemi a radostně se v nich zavrtali. Když se pak napřímili a rozhlédli kolem sebe, vydechli úžasem. Pan Bublinka zrovna foukl několik bublin jejich směrem a ty teď poletovali kolem topolů a odrážili se od jejich větví. Některým bublinám to nedalo a zastavili se přímo v jejich korunách, aby se mohli se stromy seznámit. A pan Lopota věděl, že se topolům bude v centru Lážopláža líbit.

Hotel byl hotov během několika dnů, protože každý obyvatel Lážopláža, který pomohl s jeho výstavbou, dostal několik nocí ubytování mimo sezónu zadarmo. A tak přišli pomáhat skoro všichni. Vybavení hotelu se ujala paní Rokoko a hotel byl opravdu nádherný a voněl noblesou. První hosté se do hotelové haly, kterou tvořila dlouhá chodba podél všech kmenů, přihnali hned druhý den ráno. Obdivně si prohlíželi obrazy a nevěděli, že se jedná o školku obrazů, která si také vyrazila na výlet. Na recepci hotelu pracovala paní Tuhýková. Poznali byste ji podle ostře zahnutého nosu a toho, že měla pořád hlad. Jako malá zkoušela jíst pětkrát denně, ale to nestačilo. A tak si řekla, že se nebude víc trápit s počítáním chodů a jídlu zasvětí celý svůj život. A protože ráda zobala a uzobkávala, začala se živit výhradně zrníčky, semínky a ořechy. Časem se stala expertkou na takové stravování a jejím snem bylo otevřít první jídelnu pro ptactvo a všechny příznivce zrníčkové diety, jak ji ráda nazývala. Nyní však paní Tuhýková pracovala v nově otevřeném hotelu a hosté ji viděli zobat celý den. Když do hotelu přicházeli, odcházeli a dokonce i v noci z postele svých pokojů slyšeli slabounké ťukání jejich dlouhých nehtů o desku recepčního stolu, když si z něj brala svá zrníčka. Pod recepčním pultem měla schované celé pytle, které jí hned první den do práce přivezl pan Tuhýk v bublině. Světla v oknech hotelových pokojů z výšky osvětlovala městečko. Uvnitř se to hemžilo rozhovory hostů, smíchem, pláčem, vztekem i radostí. A i když se topoli snažili neposlouchat, každý rozhovor vyslechli do posledního slova. V den otevření hotelu začali topoli psát kroniku města Lážoplážo. Až tam pojedete, určitě se běžte k hotelu podívat. Nezapomeňte pohladit hladkou kůru topolů a počkat, až se jejich vysoký kmen rozsvítí.

Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly, v jeden chů.

v duši vrásky. Ten to tam trochu v sobě má. Ví, že přišla chvíle pro otázky.

Někdy ptám se, kdo jsem já, kdo jsi ty, kdo vlastně řídí naše pocity, kdo s námi mává.

kde se nevyhrává. Ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám. Noci pominou a i strach se vzdává.

0: kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá.
1: Hezký večer
2: s Rádiem Junior.

smutek, štěstí, když nahradí. Pes ten by utek, morče však nezradí. Pes ten se bojí,

povídá. Zkus projít dveřmi, které si hlídat dá. Působí dojemně, hrůza v tvých očích, když morče se země po tobě skočí.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když víš,

0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
1: Kouzlím kránu.
0: Otevírám peklo bránu, ej.
1: Peklo bránu.
0: Ve své

0: to mě zase loupá v kříži.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Radio Junior.
1: Tap tap. Tap tap. Tap tap. Tap tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap tap.
2: Jak se tady tiše šlapka.
1: Tap tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap tap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Tap tap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Tap tap.
2: Snad ti na ní roste peří.
1: Tap tap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Tap tap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Tap tap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Tap tap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Tap tap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Tap tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap, tap.

nevidíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš takto nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

Hned vedle mého strýce švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou 3 měsíci vyrážte trpaslici svou lásku.

nechce, trpaslík sa nevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopit, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kletba ho trápí jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil projevem.

0: šatouvec, ten šišatec našel u šišatého plotu.
1: A ta šišatá věc u šišatého plotu
0: byla šišatý.
1: Šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

bacil, v roztrhaným kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši agátku.

probacila nepříjemná

pivo stínej dál, dojdeš potit se, potit se, to je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: junior.
1: Kapitáne!
2: Ano, námořníku?
1: Máme v lodi díru.
2: Tak s tím něco udělejte. Za co vás platím?